0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a začínají folková pohlazení. Za celé léto, a vlastně i mohu říci za poslední půl rok, jsem potkal hodně kolegů, muzikantů, kamarádů, kteří mi podstrčili nějaké CDčko nebo flešku, jestli bych z toho něco nepustil v rámci našeho pořadu, nebo jestli bych jim nenapsal, co si o tom třeba myslím. Děkuji, toho si moc vážím, té důvěry a zájmu o můj názor a rád bych vyhověl všemu, všem. To vyžaduje dost času něco naposlouchat, poschánět a sepsat informace, získat nějaký dojem, no a pak zkusit tu dojmologii vyjádřit spolu s výběrem toho nejlepšího, co by se vám asi tak mohlo líbit. Ten čas je vzácný a bohužel přiznávám, že se tomu nestíhám věnovat tak, jak bych chtěl a jak bych měl. Omlouvám se. Na druhou stranu už tu před mnou stojí slušný sloupek CDček, vyčítavě mi to překáží a tak se musím trochu pochlapit. Tak to vezmeme dneska z gruntu, taková Bomboniera Foresta Gumpa. Nikdy nevíte, co ochutnáte. Začneme debutovým albem mladičké táborské skupiny, která si říká Neděle.

vznikla naše planeta a k čemu existuje vesmír. Co když je to jenom divadlo?

čekají a dvě slova. Tak se jmenovaly úvodní písně dnešních folkových polazení. A jde o dvě písně debutového alba studentské kapely Neděle, která pochází z Tábora a která hraje autorskou tvorbu. Dvě slova zároveň tvoří titulní skladbu této nahrávky. Poslal mi mladý kamarád Vítek Kosobut, kterého jsem nejprve vídal na festivalech a koncertech Marian, a posléze jsme se potkávali při aktivitách občanské iniciativy Milion chvílek pro demokracii. Před pár lety na svůj Facebook dal fotku party kamarádu s kytarami v otevřené dodávce s popisem, že by to mohl být obal desky. Myslel to z legrace, ale já napsal, že se budu těšit. Prý mu to od té doby vrtalo hlavou, tak mi tu fotku teď poslal spolu s albem, že od té doby vlastně uvažoval a směřoval k tomu, že by to ta jejich partička mohla jaksi k živému albu opravdu dotáhnout. Stalo se tak, i když se stava muzicírujících kamarádů se změnila. Tak to mě moc těší, jestli se mě trošku motivoval a popostrčil. Kapelu Neděle tedy tvoří čtyřlístek Vítek Kosobut, zpívající autor hrající na kytaru, baskytaru, a kachon obsluhuje Radovan Medek. Je také autorem nebo spoluautorem několika písniček. Druhý zpívající kytarista Martin Hlaváč také otiskl autorskou stopu a kapelu zdobí zpěvem a houslemi Kristýna Makrlíková. Nahráli album na jaře roku 2025 v Táboře pod dohledem Martina Maredy. Výsledek vůbec není špatný, písničky jsou to moc hezké a nápadité, nepřetvařují se, přímočaré a studentsky syrové, vlastně vzhledem k věku a pohledu na svět protagonistů dost věrohodné. V celku s originální atmosférou, která vyvažuje nedokonalosti. Líbí se mi to. Na debut je to velmi slibné a moc bych jim přál, aby si v budoucnu našli místo na výsluní. Příslib to je slušný a v tuhle chvíli věřím, že jsou hvězdy pro svůj okruh kamarádů a to je dobrý základ. Každá slušná kapela takhle začínala. Neděle, Tábor. Zapište si to.

Tahle nádherná písnička Opium otvírá druhé album jihlavské skupiny Rendezvous, nebo Francouzi by četli tuším Rendezvous. Nicméně jde o britský výraz označující bláznivé spolčení, pokud se nepletu. Ve francouzštině to znamená spíše rozpálení se do nepříčetnosti. Oboje sedí. O tom všem jsme si totiž říkali v našem pořadu v souvislosti s andělsky nominovanou prvotinou miniatury téhle muzikantské party, respektive s ústředním duem, které tvoří zpěvačka a textařka Jana, kdysi Balcárková, dnes nesoucí příjmení Lindl, a kytarista Honza Faus, autor hudby. Neodmyslitelně k ním patří perkusista David Vacula a tenhle trojlístek se po 8 letech mlčení a covidových pauz a rodinných povinností v minulém roce vrátil na scénu s pozoruhodným albem Finisterre. Sami o albu říkají, že museli nejprve najít společnou energii a já mohu konstatovat, že to je sakra dobře, že našli. Pojďme ochutnat z jejich velmi pestré muziky. Rendezvous Jihlava.

Posloucháme písničky z aktuálního alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Skvělá ukázka toho, kolik se dá dělat báječné muziky na velmi komorním základu. Jana Lindl bývá často označována za pokračovatelku Zuzany Navarové. Myslím, že to je silné, všeříkající a hlavně docela správné přirovnání. Opravdu to místy připomíná inteligentní hravou smršť hudební energie, kterou předváděli geniální nerezáci v dobách největší slávy. Honza Fous v tom Janě zdatně sekunduje neotřelým doprovodem a melodiemi. To vše na minimalistickém základu s přesahem folku do šanzonu, jazzu, romské muziky či buchví čeho všeho. Na tomhle albu se i dost zdobilo, tedy mnohé písně mají bohatší kabátek, ale základ je jasný. Rendezvous nejsou žádná ořezávátka, vědí hodně o nenapodobitelné atmosféře, kterou souznějící muzikanti umí vykouzlit naživo. Proto jde vlastně o společnou, prakticky živou nahrávku. Klobouk dolů, to je opravdu umění a kumšt. Na druhou stranu, takovýto lifestyle nahrávání má limity, co se zvuku týče. Nerad kritizuji, ale přijde mi, že by třeba ve světě by si více vyhráli se zvukem nosné kytary nebo s mikrofonem na zpěv, ale to bych byl hnidopich. Kvalitu muziky to rozhodně nesnižuje a z Janina zpěvu a sdělení opravdu krásně mrazí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.
1: Takové tedy byly ochutnávky z nádherného alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Určitě si z toho něco budeme v našem pořadu pouštět. A teď pojďme dále v nahrávkách, které jsem dostal v poslední době. Nyní pozornost zaměříme na písničkářku Pavlu Boučkovou, která nedávno přišla s albem textů, které zhudebnil můj oblíbený basák Petr Novotný.

písnička Monika z alba Nedolomím. Tak se jmenuje album Pavly Bučkové a Petra Novotného. Přináší intimní texty od ženy, která už o životě ví své, a proto věřím, že může zasáhnout především vnímavé posluchačky svého věku. Notabene, když to prezentuje příjemně neafektovaným zpěvem, tak jak se má poezie správně servírovat. K tomu Petr Novotný je všechno jen ne lidový folkař, a když mu dáte volnou ruku v domovském studiu Dynín, vyřádí se bez ohledu na žánry či hitovost. Mně ta jeho muzikantská hravost a jazzové forky baví. I když jeho rukopis není pro každého, mnoho Petrových barev jsme už i slyšeli na jeho solovém albu, nebo když dostane volnou aranžerskou ruku u Žalmana. Jen pro úplnost, to není kritika, rukopis se cení. Hit parády asi tohle album zřejmě dobývat nebude. Zvuková a technická propracovanost by ovšem mohla sloužit jako inspirace třeba pro předchozí jihlavskou skupinu Rendezvous. Naopak, syrovost a živelnost jihlaváku je v kontrastu se studiovou vymazleností této nahrávky a vyberte si sami, co je vám bližší. Osobně si myslím, že není ostuda, když má píseň přímočaře líbivou melodii. Tohle album Nedolomím dá na první poslech málo který posluchač. Ale vím, že Petr by se usmál a řekl, no a co, takhle to cítí. A s Pavlou Boučkovou ta tvůrčí chemie funguje, obzvláště pokud nad slovy a nad hudbou rádi domáte. Petr Novotný a Pavla Boučková, nebo obráceně Pavla Boučková a Petr Novotný, jejich album Nedolomím. Tady je titulní skladba.

na tváři stopy i na svědomí. V kuchyni usedáš, vzlikne i židle, nalomené pírko,

Poslední album, které dnes alespoň trochu ochutnáme, je novinka pardubické partičky, která se říká Meziměsto. Jejich třetí nahrávka se jmenuje Pramen, co neuteče. Od předchozí desky uběhlo 6 let a my můžeme s radostí sledovat, jak tahle poměrně konstantní parta s dvorním autorem a kytaristou Ondrou Podešvou zraje, autorsky i interpretačně. Už od počátku kapely, někdy v roce 2015, s ním tvoří nerozlučnou trojici klávesák a akordeonista Vojta Rohlíček a zpívající houslistka Jana Bylíková. Sestavu doplňuje tichý a generačně starší pán za basou Petr Gritz a muziku později nastálo přitvrdil perkusista a bubeník Adam Vojtěch. Nové album má prýma energii a je znát, že si kapela ve studiu hodně aranžersky vyhrála pod zvukovým dohledem Honzy z Korunky.

lidské světy, instantní z konzervy, byly tu proti sobě.

Hezky se to poslouchá. Skupina Meziměsto na novém albu Pramen, co neuteče, skutečně září a míchá energický folk se smysluplnými a nápaditými texty. Jsem rád, že se svěřili do rukou producenta Honzy Skorunky a oproti předchozím deskám jde skutečně o hodně dospělou nadupanou nahrávku s hutným zvukem a mnoha vrstvenými stopami nástrojů a vokálů. Je to fajn, byť se asi budou muset vypořádat s rizikem přenosu těch barev na živé vystoupení. Ale věřím, že to zvládnou, protože a to je, myslím, klíč k tomu, že po 10 letech existence přirozeně opouštějí stále častěji domácí pardubickou scénu a koncertují na více místech republiky. Ondra Podešva se skutečně vypsal v pozoruhodného autora. Umí napsat po čertech hezkou píseň a to je základ a dar, který neošulíte a bez kterého to prostě nejde. I kdybyste si nahrávku zvukově vymazlili do Aleluja. Tedy moc fandím a držím Meziměsto palcem. Jsou nepochybně na skvělé cestě.

0: Ještě jednou písničkou z nového alba pardubické skupiny Mezi město se pro dnešek rozloučíme. Doufám, že se vám nové nahrávky v naší fonotéce líbily a že je přijmete za své. Naslyšenou se za týden u folkových pohlazení bude těšit Vítěz Roníček. Opatrujte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Tak tě zdraví.

známku, tak ti ten dopis schovám na podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: jenom nevím, zda došla nám slova, nebo jsme jen schovaní do ulity. Možná to zkusíme zas projít znova, jak máme nastavený priority.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: to, lásko, vážne, relí poslední.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, ahoj.
2: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Já jsem toužil být na ostrově právě teď, když jsem se měl.
0: A s tou dopravou
1: došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: Tak a jdeme na první výběr. Kdo ano. To bude a co to bude?
1: Dáma v manželství, pan Sanitr chce svůj tácek a ještě další sluníčky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou. Kde kdo manželku poškozuje? Pan dědo chdlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vynikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Chechtá se pan dědoch, navrátí se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, radši nepoznávat, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční. Košilka a tadyhle nějaká paráda skrep žoržetu s krajkovinou a tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
1: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pánbu, zůstali zachovaný.
0: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
1: Tak to bych, se vůbec ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No,
0: to přijde pěkně draho. No, na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně
1: je
0: to, za to.
1: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý.
0: Mm-hmm. Teď si dáme písničku muže, kterého po hlase také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
4: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná, úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuž Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví, jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řeší, to je prostě, o tom to je a to je neskutečný, neskutečná paráda.
3: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
4: Ano, já vás taky.
3: Dobrý den.
5: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
3: Máme zapsáno, Honzo.
4: Mějte děkujeme.
5: Se. Zbytek ne, díky.
4: I vám, naschle.
3: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
4: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
6: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko, ano. A všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: V nestenčené míře přejeme totéž.
3: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
4: Dobrý den.
7: No, z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčníka zdravím, já bývalý televizák taky.
4: Ano, dobrý den.
7: A podepisuju to s tím Láskou, jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Merunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
4: Ano.
7: Pan Filip potom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
4: To by souhlasil, ano.
7: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
4: Dobře.
7: Zrovna já s tím vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším. Mistr oboru. Mějte se rád.
3: Výborně, děkujeme.
4: Mějte se nádherně. Naschledanou.
3: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
8: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho ne moc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě. A nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkých mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužský.
9: Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnají u cukráře. To já nemůžu. Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda, neboštík. Škoda takovýho člověka.
8: Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí.
9: Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka.
8: Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V České Třebové mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění.
9: Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí.
8: Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou.
9: Tady mají dobrý párečky, co?
8: Dychtí vdova.
9: Křupavý páreček s houskou.
8: Pan Vrtilip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla.
9: Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20.
8: Pln opovržení, praví pan Vrtilip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtilip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtilip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem, koho nabídneš posluchačům.
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než kdy jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Panthenol SRO.
5: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuji si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbydeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty. Ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní: zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, ano, připraven. Ano, no podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak, a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili, a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci, a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě, a tak říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyně, určitě, ne, samozřejmě, ne. Není to ani jedna, co chodí do humory.
2: Ne, to v žádném případě, no ale opravdu ne.
1: Máme
2: to jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No,
2: jsou velmi charakterní, milí holky a tohle myslel by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z československé televize.
2: Tak, a české taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genzer, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS. Humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Genzenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B, ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan, zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčínka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, a? To je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jiného.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Správně. Ano. Tady Petr Zezdounek, zdravím Juru a Pavla.
5: Ano, my
7: a také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno. Mm-hmm. A dá bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude?
5: Dobrý den. Haló, haló.
4: Haló.
5: Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo?
5: Je tam někdo?
4: Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno Honzo Vlkavý.
4: No výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola a panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Haló, haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Jo. Ano, slyšíme. Ano, ale velmi
9: takže
5: výrazně.
9: Zdravím oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady díky. Komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za píska.
9: To je křižetka. Aha. Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: A ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře, dobře, dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. I zdravím vás i pana Ptáčínka.
5: Ano, já vás taky.
10: Se zasmáli s pejskem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
5: Prosím. My vám přejeme tež.
10: Mějte krásně, chápci.
4: Děkujeme, mějte se
5: hezky. Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět.
5: Dobře.
4: Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci a některý ani mě jako neřek, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil kamion, který ve zvězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a teď ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle. A Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pově, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, no pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám, ne. My jsme se přestěhovali. Jo, pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou? Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravaty a pán Fousku, nech si ty fóry, jako, to nemá cenu tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijedeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravaty, jako, jak jsme koupili asi 5 do různej her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, a pám, dobrý den. Na pá, dobrý den, Fousek, pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
12: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě. S Pepou, doufejme, ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak, je vitální.
12: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
5: No, to bych velice rád slyšel.
12: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako říkal, musel... ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jde dolů? Musel...
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
12: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje, herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Takže se to dá překlenout.
12: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak zpíval nám se Kvantofy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, tak, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulvárec, se to chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám

0: Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, Haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou, jo. Tak Lenin je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci, no.
1: No on má takový, on dostal od Šimka, dostal takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černý, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane. Povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jedinej tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce normálně, zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Páno jo, a co teďka budete dělat? Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
2: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
3: Ale jo. Jo. Slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mně se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
2: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu,
3: ano,
2: Jiří Ptáčník.
3: Děkuji.
2: I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nový vodovodní přivaděč propojí Brumov Bylnici a Nedašovu Lhotu na Zlínsku. Veletrh představil dětem a rodičům v Rožnově pod Radhoštěm nabídku sportovních kroužků. Premiér Andrej Babiš z ANO odletí na oficiální návštěvu Bulharska. Dnes očekávejte polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V Brumově Bylnici na Zlínsku začali dělníci stavět nový vodovodní přivaděč, který má zajistit stabilní dodávky vody do suchem ohrožených lokalit. Více než 5 kilometrů potrubí povede před z katastry obcí Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota. Tam v minulosti vodu museli několikrát dovážet v cisternách. Hotovo by mělo být do konce roku 2027. Pokračuje ředitelka společnosti Vodovody a kanalizace Zlín Miriam Chmelová-Holbová.
3: Součástí stavby budou 2 automatické tlakové stanice, nové propojovací a odbočné řady a úprava tlakových pásem. Celkové náklady na realizaci daného projektu činí bezmála 45 milionů korun, přičemž 70% nákladů pokryje dotace z Ministerstva zemědělství.
2: Možnost vyzkoušet si některé sporty na jednom místě včera využilo více než 1000 dětí z mikroregionu Rožnovsko. V areálu rožnovského sportcampu pro ně radnice připravila veletrh sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež.
4: Florbal si poprvé vyzkoušel druhák Lukáš Hajda z Dolní Bečvy.
5: Jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet, že umím dobře střílet.
4: Velké fronty se tvořily u stanoviště baseballu. Podle trenérky Ivy Kretkové je akce důležitá i pro propagaci tohoto sportu.
6: Je zajímavý, že máme vždycky frontu. Všechny to zajímá, všichni si to chtějí vyzkoušet, ale já bych potřebovala udělat tu propagaci toho sportu takovou širší, pro širší veřejnost, protože je to skvělá hra a já bych chtěla, aby ti lidi si ji zamilovali.
4: Největší pozornost vzbudil 12-násobný mistr světa v bike trialu Václav Kolář, který dětem rozdával autogramy. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
2: Český premiér Andrej Babiš z ANO dnes bude v Sofii jednat s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Mezi hlavními tématy by podle české diplomacie měla být i přístupová jednání Severní Makedonie do Evropské unie. Takový krok Bulharsko kvůli dlouhodobým sporům blokuje.
7: O tom, že Babiš bude usilovat o utlumení diplomatických neshod balkánských zemí, v srpnu mluvil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Bulharsko po Severní Makedonii vyžaduje ústavní změny. Chce, aby nejvyšší právní norma obsahovala zmínky taky o bulharské menšině. V Sofii Babiš za doprovodu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO ještě navštíví česko-bulharské podnikatelské fórum. Česko na něm budou zastupovat zbrojařské nebo energetické společnosti. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Od dnešních 9 hodin se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Peníze můžou využít na různé zájmové nebo sportovní kroužky, a to pro děti od 3 do 18 let. Výzva potrvá až do 24. listopadu. Zájemci najdou přihlášky na webu darujemekroužky.cz.
1: Počasí.
2: Během dneška očekáváme ve Zlínském kraji polojasno, postupně oblačnost, často průsvitnou oblačností. Teploty jsou aktuálně mezi 6 a 13 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 23 až 26 stupňů. A vítr povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Opatrně jeďte po silnici u kruhového objezdu mezi Holešovem a Martinicemi na Kroměřížsku. Bourala tam 2 osobní auta. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Probouzení do středy vás, milí posluchači, zdravím. Přání dobrého rána je aktuální k datu 16. září. Za týden tu máme podzim, lednešek má ještě nabídnout hezké pozdní léto, tak se těžme na příjemný slunečný den. Svátek oslaví Ludmily a já bych rád poblahopřál své mamince, ať zdraví slouží, vitalita ji neopouští, zkrátka všechno nejlepší. Pustíme si muzikálovou pomádu a za chvíli proberu i kousek historie, když vyberu několik zajímavých okamžiků z minulosti do pravidelného kalendária. Teď je 5:05.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravím všechny probuzené posluchače na vlně Českého rozhlasu Zlín. Přeju dobré ráno do středy 16. září. Vybírám z kalendária, dnešek je svátkem svaté Ludmily, patronky české a patronky vinařů, babiček a vychovatelů. V roce 1927 se narodil americký herec židovského původu Peter Falk. Už v dětství přišel kvůli nádoru o pravé oko, i přesto snil o divadle. Na jevišti brzy sklízel úspěchy. Kvůli skleněnému oku ho ale před filmovou kamerou dlouho nikdo nechtěl. Nakonec uspěl, jak víme, i tam. Proslulým se stal především svou postavou detektiva v seriálu Columbo. 89. narozeniny by dnes oslavil zpěvák Pavel Bobek a 86. herec Petr Čepek. Přesně před 60 lety v Českém rozhlase poprvé zazněla zpráva o Járovi Cimrmanovi. Tehdy šlo jen o řidiče parního válce, který v nafukovací hale nealkoholické vinárny u Pavouka vystavoval svá umělecká díla. Zajdeme i do roku 1984. V tento den měl v americké televizi premiéru seriál Miami Vice. Hudbu k němu složil Čech Jan Hammer, byla z toho i cena Grammy. Před 39 lety byl na mezinárodním strojírenském veletrhu oficiálně představen Favorit. Úplně nová Škodovka, kterou mladoboleslavská značka začala novou éru. První Favority 136L se ke koncovým zákazníkům dostali v posledním čtvrtletí roku 1988. A to za cenu téměř 85 tisíc korun. A ještě rok 2001 Tomáš Enge se jako první český jezdec objevil na startu závodu Formule 1. Na okruhu v Monze dojel 12.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: George Harrison byl po rozpadu Beatles hodně aktivní jako solista a my se teď zastavíme v roce 87. Ta písnička má ale ještě daleko bohatší historii, originál je z počátku 60. let. Ke spolupráci na této verzi bylo přizváno mnoho slavných muzikantů. Na basu a klávesi tam hrál třeba můj oblíbenec Jeff Lynne ze skupiny ELO.

0: Před 2 minutami bylo 17:15. Pravidelně se díváme do aktuální předpovědi. Teď zjistíme, jaký názor mají na dnešek meteorologové.
1: Počasí.
0: Začínám ranním regionem. 10 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě, v Olešově, v Bystřici pod Hostýnem a v Bojkovicích. 12 stupňů hlásí Kateřinice, Ojčná a Zlín, 13 Maruška, Hostýnské Vrchy. V Hošťálkové a ve Strání je 7 stupňů, 8 stupňů vidím ve Vizovicích, ve Vsetíně a ve Valašské Senici. Hodnota 9 stupňů se týká Luhačovic, Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm a Horní Bečvy. Pouhých 6 stupňů je teď ve Štítné nad Vláří a ve Velkých Karlovicích. V ranních hodinách se v údolí ještě mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, jinak očekáváme polojasno, postupně až oblačno. Oblačnost bude často průsvitná. Později večer začne od západu přibývat mraků, takže další oblačnost, v noci se v západní části kraje mohou objevit první přeháňky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne by měly být dobré, biozátěž se udržuje na jedničce, takže i dnes je pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Který brouk v Česku je nejvzácnější? Odpověď se dozvíme už za chvíli z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Inteligence už není jen pro počítačové experty. Může nám pomoci s běžnými věcmi, poradit nebo vysvětlit složitý text. Zároveň ale může být nástrojem podvodníků. Jak AI používat a na co si dát pozor? Nejen o tom budu mluvit se Zuzanou Oplatkovou-Komínkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Poslouchejte nás 18. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Ranní zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dnes začíná Evropský týden mobility a potrvá do úterý 22. září. Ve Zlínském kraji budou jízdu městskou hromadnou dopravou, na kole nebo chůzi pěšky. Podporovat například Otrokovice, Zlín, Holešov, Valašské Meziříčí, Vsetín nebo Uherské Hradiště. A to nejčastěji iniciativou s názvem Do práce na kole. V Otrokovicích na Zlínsku bude vzdělávací program celý týden. Zakončí ho Den bez aut s veřejnou dopravou zdarma. Ve sběrném dvoře v Rožnově pod Radhoštěm otevírají reuse centrum. Lidé tam tento týden začnou nosit věci, které sami nepotřebují, a odnášet si ty, co se jim hodí. Město centrum staví po etapách. Poslední část má stát do 2 let. Prezident Petr Pavel dnes zamíří na 2 dny na severozápad Čech. Společně s první dámou Evou navštíví mimo jiné strategickou průmyslovou zónu Triangle na Lounsku. Zamíří třeba taky do porcelánky Thun 1794. V nové roli na Karlovarsku a vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv v Karlových Varech. Rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman Jojo Bandu zemřel v neděli 6. září po těžké nemoci ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Dnes očekáváme v našem regionu polojasno, postupně oblačnost, často průsvitnou oblačností. Aktuálně se teploty pohybují mezi 6 a 13 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Opatrně jeďte po silnici u kruhového objezdu mezi Holešovem a Martinicemi na Kroměřížsku, kde bourala 2 osobní auta. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jan Houdek ze Vsetína se letos stal vicemistrem světa ve stenografii, tedy záznamu mluveného slova. Do vysílání dorazil i se svým trenérem a zástupcem ředitelky obchodní akademie a vyšší odborné školy Valašské Meziříčí Robertem Sigmundem. Ukázku z rozhovoru vám nabídneme už za malou chvíli. Teď je 17:30. Dobré středeční ráno.

0: Za 5 minut bude 17:45, na Českém rozhlase Zlín se vítáme do středy 16. září. Viděli jste, že ve Zlínském kraji máme nového vicemistra světa v psaní na počítačové klávesnici? Takového úspěchu dosáhl Jan Houdek ze Vsetína. Do vysílání dorazil i se svým pedagogem a zástupcem ředitelky obchodní akademie a vyšší odborné školy Valašské Meziříčí Robertem Sigmundem. Včera dopoledne nám Jan Houdek přiblížil, v jaké disciplíně se mu vlastně podařilo uspět.
1: Jedná se tedy o nejstarší disciplínu, která se nazývá záznam mluveného slova. Funguje to tak, že dostaneme diktát, který trvá 10 až 15 minut, záleží na soutěži, ale má to háček. Každou minutu se ten diktát o něco zrychluje. Člověk píše, dokud to stíhá, a když už nestíhá, tak má 90 minut na opravy. Výborní soutěžící často píšou ve vysoké rychlosti a ve zkratkách, které pak při revizi přepisují do co nejpřesnějšího znění. Cílem je zachytit alespoň 3 minuty a ideálně s co nejmenším počtem chyb.
2: Vy jste dosáhl úrovně C4 s pouhými 14 trestnými body. Co to ale vlastně znamená? Jak si to můžeme představit?
1: Znamená to teda, že jsem z toho diktátu úspěšně zachytil 4 minuty a dostal 14 trestných bodů a to nejsou nutně pravopisné chyby, hodnotí se to podle určitých tabulek, třeba za chybějící čárku nebo za drobnou chybu se odečítá bod 1, ale za úplně vynechané slovo se odečítají hned 4 body.
2: Vy jste soutěžil ale ještě v jakých dalších disciplínách?
1: Tak jestli si pamatuju správně, tak jsem soutěžil vlastně ve všech disciplínách mistrovství. Je to jednak klasický opis textu, který je z papírové předlohy a má 30 minut. Posléze korektura textu, kde se upravuje text z Wordu dle zadání. Dále tam patří diktáty různé, například ten záznam mluveného slova, nebo také velmi obtížná disciplína real time, která funguje na podobném principu jako záznam mluveného slova, ale ten daný soutěžící musí skončit i hned po tom, co přestane stíhat a nemá už čas na ty zpětné opravy. Posléze například audio transcription, který funguje na principu, že si ten diktát může soutěžící podle potřeby zpomalovat a trvá pouze 10 minut. A nejtěžší je podle mě disciplína word processing, které už jsou velmi pokročilé úpravy wordovského dokumentu a například hromadné korespondence a tak dále.
2: Obracím se teď na vašeho trenéra a zástupce ředitelky školy Roberta Sigmunda. Kdy a kde se letošní mistrovství světa uskutečnilo?
3: Tak letošní mistrovství světa se uskutečnilo v posledním červencovém týdnu a konalo se v anglickém Liverpoolu.
2: S jakými ambicemi jste na mistrovství světa jeli? Doufali jste v tak mimořádný úspěch, jaký se podařil Honzovi?
3: Tak já se přiznám, že ambice jsme určitě měli. A Honzovi jsme věřili. Honza i Láďa, jeho spolužák, který s námi do Liverpoolu taky vycestoval, tak ten bohužel na medaili nedosáhl, ale oba dva kluci na sobě za poslední 2 roky neskutečně zapracovali, protože před 2 lety, když se konalo mistrovství světa v Katovicích, tak tam už tam se moc snažili a umístili se ve svých disciplínách, tuším v 10. A myslím, že to bylo pro ně hodně motivační a během těch soutěží, které za ty 2 roky proběhly, tak na sobě pracovali a on za letos převedl, co umí a dopadlo to skvěle a 2. místo ve své kategorii je úžasný úspěch.
2: Abychom si dokázali představit tu konkurenci, se kterou se soutěžící setkali, tak kolik lidí a národností se vlastně mistrovství světa zúčastnilo?
3: Zhruba tam bylo asi 350 soutěžících z různých států. Když vzpomenu třeba nejvzdálenější, to byla Argentina, Austrálie, Kanada, Čína, Ghana, Korea, Filipiny, Turecko, Spojené státy a další. Takže zhruba těch 350 soutěžících.
0: Celý rozhovor si můžete poslechnout v audioarchivu úterní 11. hodiny na našem webu zlín.rozhlas.cz. Dozvíte se také, jakou rychlostí vicemistr světa Jan Houdek píše. A můžete si to i poslechnout. Rychlé psaní předvedl přímo v našem studiu.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: i za 100 let.
1: 6 hodin bude za 12 minut, projdeme si dnešní předpověď aktuální zprávy meteorologů. Ti nám slibují hezké pozdní léto, upřesním pomalé číselné inventuře.
2: Počasí.
1: Jaké údaje mi do studia posílají měřící stanice? 10 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem a v Bojkovicích. 12 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Zlín, 13 Maruška Hostýnské Vrchy. V Hošťálkové a ve Strání je to 7 stupňů. 8 stupňů vidím ve Vizovicích, ve Vsetíně a ve Valašské Senici. 9 stupňů to je údaj z Luhačovic, Valašského Meziříčí, z Rožnova pod Radhoštěm a z Horní Bečvy. Štítná nad Láří a Velké Karlovice mají prozatím jenom 6 stupňů. V ranních hodinách se v údolích ještě mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, jinak očekáváme polojasno, postupně až oblačno, oblačnost by měla být často průsvitná. Později večer pak začne od západu přibývat mraků, takže další oblačnost, v noci se v západní části kraje mohou objevit první přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Ráno máme mírně nepříznivé rozptylové podmínky, které by se během dne měly upravit na dobré, a v biozátěži stále jednička, zátěž i dnes pouze mírná.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Začíná středa, vítáme se do 16. září. I dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: Patří k našim nejvýraznějším dabérům. Přes 30 let propůjčuje svůj hlas hollywoodské hvězdě Bruce Willisovi. Alexej Piško letos oslavil kulatiny a po 13. hodině bude hostem Alex a host. Mluvit budeme nejen o dabingu, ale také o jeho angažmá i odchodu z Národního divadla, o založení vlastního divadla či o natáčení seriálu Rapl. Po 13. hodině se na vás těšíme.
0: Díky za tip a my si už za chvíli poslechneme nové zprávy s Lukášem. 6 hodin bude za 7,5 minuty. Dobré středeční ráno.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
6: V Záhorovicích na Uhersko-Brodsku se v referendech rozhodne, zda má vedení obce bojovat za zachování železničních přejezdů. Bývalý internát sklářské školy ve Valašském Meziříčí se změní na bytový dům. Češi měli v srpnu menší zájem o hypotéky. Dnes očekávejte polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Současně s říjnovými volbami do zastupitelstev se v Záhorovicích na Uhersko-Brodsku uskuteční dvě referenda. Obyvatelé v nich budou rozhodovat, zda má vedení obce bojovat za zachování všech tří železničních přejezdů. Správa železnic totiž v rámci modernizace trati plánuje některý z nich zrušit. Pokračuje lidovecký místostarosta obce Jiří Milička, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
7: Správa železnic udělali takovou studii, aby se zrychlil ten provoz tady na té železnici, že prostě musí zrušit určitý počet přejezdů. V každé vesnici měli zrušit nějaký přejezd. Oni si vybrali, že by měl být zrušený ten dolní u té Bánovské uličky. My jsme říkali, že v žádném případě nesouhlasím ani s jedným. My budeme bojovat všemi možnými prostředky za zachování všech tří železničních přejezdů.
6: Valašské Meziříčí může začít s přestavbou bývalého internátu sklářské školy v Zašovské ulici na byty. Město budovu před časem odkoupilo od místní diakonie a chce v ní vytvořit bydlení hlavně pro mladé rodiny, říká mluvčí radnice Jakub Mikuš.
8: Vznikne zde celkem 34 nových bytů s dispozicí zejména 2+KK a 3+KK. Získali jsme už stavební povolení a v nejbližší době bychom chtěli soutěžit dodavatele stavby. Zároveň se však také snažíme najít hodný dotační titul. Projektové náklady se totiž aktuálně pohybují kolem 200 milionů korun bez DPH.
6: V Česku minulý měsíc klesl objem nově poskytnutých hypoték. V srpnu na ně banky dali 26 miliard a 800 milionů korun. Oproti červenci jde o 13% pokles. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle ní za poklesem stojí rostoucí úrokové sazby. Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev. Český rozhlas to vyčetl z vypořádávací tabulky, kterou obdržela připomínková místa.
9: Pět firem asistované reprodukce spoluvlastní v Česku přes skupinu Future Life premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v těchto centrech. Babiš v SMS zprávě pro Radiožurnál popřel, že by měl z návrhu zákona prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích pak ještě uvedl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
10: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. Pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhodu.
9: Ministr Vojtěch už dříve řekl, že by vláda nemohla vůbec řešit asistovanou reprodukci, protože se debata vždy stočí na premiérovi kliniky. Vít Kubant, Český rozhlas.
0: Počasí.
6: Během dneška očekáváme ve Zlínském kraji polojasnou postupně oblačnost, často průsvitnou oblačností. Teploty jsou aktuálně mezi 6 a 13 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
6: Aktuálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu a pohodový den vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Pohodové stále ještě letní ráno přeje taky Petr Uhřík. Probuzeným posluchačům připomínám, že je středa 16. září. Pranostika nám radí na Ludmily světice obouvej střevíce. To je další náznak blížícího se podzimu, ale jak víme od meteorologů, dnešek se projeví na obloze i v teplotách velice příjemně. Upřesníme si před 6:30 z meteorology, ale nejdřív se přivítáme českou muzikou, konkrétně písničkou Karla Gotta. Pak nahlédneme do historie přes kalendárium. Je 6:00 a přesně 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravím všechny probuzené posluchače na vlně Českého rozhlasu Zlín. Přeju dobré ráno do středy 16. září. Vybírám z kalendária. Dnešek je svátkem svaté Ludmily, patronky české a patronky vinařů, babiček a vychovatelů. V roce 1927 se narodil americký herec židovského původu Peter Falk. Už v dětství přišel kvůli nádoru o pravé oko, i přesto snil o divadle. Na jevišti brzy sklízel úspěchy. Kvůli skleněnému oku ale před filmovou kamerou dlouho nikdo nechtěl. Nakonec, jak víme, uspěl i tam. Proslulým se stal především svou postavou detektiva v seriálu Columbo. 89. narozeniny by dnes oslavil zpěvák Pavel Bobek a 86. herec Petr Čepek. Přesně před 60 lety v Českém rozhlase poprvé zazněla zpráva o Járovi Cimrmanovi. Tehdy šlo jen o řidiče parního válce, který v nafukovací hale nealkoholické vinárny u Pavouka vystavoval svá umělecká díla. Zajdeme i do roku 84, tedy 1984. V tento den měl v americké televizi premiéru seriál Miami Vice. Hudbu k němu složil Čech Jan Hammer, byla z toho i cena Grammy. Před 39 lety byl na mezinárodním strojírenském veletrhu oficiálně představen Favorit. Úplně nová škodovka, kterou mladoboleslavská značka začala novou éru. První Favority 136L se ke koncovým zákazníkům dostali v posledním čtvrtletí roku 88, a to za cenu téměř 85 tisíc korun. A ještě rok 2001 Tomáš Enge se jako první český jezdec objevil na startu závodu Formule 1. Na okruhu v Monze dojel 12. Po kalendáriu zpátky do regionu. Vodovodní přivaděč za desítky milionů korun začali stavbaři budovat v Brumově Bylnici. Pomůže zásobovat vodou několik nedalekých obcí, například Nedašovu Lhotu. Podrobnosti přidáme v reportáži už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Phil Collins tentokrát mimo hlavní záběr ve skupině Genesis sám za sebe poslal v roce 88 do hitparád písničku z filmu Buster. A to velice úspěšně, v americkém žebříčku vydržela na prvním místě 2 týdny. Tu jsme Phila Collinse mimochodem poznali i jako herce ve snímku o velké vlakové loupeži.

0: Za minutu čtvrt na sedm je středa 16. září. V Nedašově Lhotě na Zlínsku by se už v budoucnu neměla opakovat situace, kdy lidem kvůli suchu netekla voda a obec ji musela brát z cisteren. Dlouhodobý nedostatek pitné vody, který byl i letos v létě, totiž vyřeší nový, necelých 6 kilometrů dlouhý vodovodní přivaděč za desítky milionů korun. V Nedašově Lhotě natáčela reportérka Českého rozhlasu Zlín Tereza Chrastinová.
1: Problémy s vodou jsou v Nedašově Lhotě už od počátku 90. let.
2: Říká nezávislá starostka Nedašově Lhoty na Zlínsku Jarmila Janíčková a přibližuje tak problémy, se kterými se léta potýká téměř 700 místních obyvatel.
1: Znali tuto situaci a věděli, jak je to těžké, pokud v 21. století otočíte kohoutek a voda vám neteče.
2: Obec leží v hornatém území, většina povrchové vody odtéká pryč a zásoby sněhu v posledních letech jsou minimální.
1: Zlom nastal v roce 2018. Kdy opravdu celá obec zůstala bez vody. Byli jsme napojeni na vodovod v sousední obci Nedašov a tam vyschl zdroj pitné vody. Opravdu se tady naplno projevilo dlouhotrvající sucho a také velký srážkový deficit. Situace zašla v té době tak daleko, že jsme byli nuceni dovážet pitnou vodu cisternami.
2: S pronajatými cisternami pak v tomto režimu fungovali více než půl roku.
1: Platili jsme tehda jak za tu samotnou vodu, pohodné hmoty, platy zaměstnanců, proto jsme vlastně začali uvažovat o nějakém dlouhodobějším řešení.
2: Situaci by měl po letech vyřešit nový vodovodní přivaděč. Ten začali budovat v nedalekém Brumově a dál povede přes katastry obcí Návojná a Nedašov. Zakončený by měl být právě v Nedašově Lhotě, pokračuje ředitelka společnosti vodovody a kanalizace Zlín Miriam Chmelová-Holbová.
3: Součástí stavby budou dvě automatické tlakové stanice, nové propojovací a odbočné řady a úprava tlakových pásem. Celkové náklady na realizaci daného projektu činí bezmála 45 milionů korun, přičemž 70% nákladů pokryje dotace z Ministerstva zemědělství.
2: Do konce roku by stavba přivaděče měla dojít na konec katastru města Brumov a kompletně hotovo by včetně kolaudace mělo být na konci roku 2027. Z Nedašovy Lhoty Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Záněty, alergie, šedý či zelený zákal, poruchy vidění. Oční onemocnění mají mnoho podob. Co dělat, když zrak přestane fungovat tak, jak má? Na vaše četné žádosti se do poradny pro zdraví vrací oční lékař Zlínské Baťovy nemocnice Jan Pohanka. Už 16. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
6: Nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
7: Jupa, já už vím.
6: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
7: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
6: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
7: Co by jsme to nestihli?
6: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
7: Na blbosti, jo?
6: Těší se Patrik Rozehnal.
7: Krasavci!

0: Za necelých 9 minut bude 6:30. Další informace si teď poslechneme z Brna, tím je vcelku jasné, jaké téma meteorolog Mojmír Martan podrobně probere. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Na situaci, která provází dnešní ráno ve Zlínském kraji, se zaměříme nejdřív. Jak hodnotíte současný stav?
1: Tak máme většinou jasnou oblohu. V údolních polohách se ojediněle objevují mlhy. No a údolí jsou nejchladnější, hlavně v Bílých Karpatech a na Valašsku. Tam jsou teploty až k 5 stupňům. Na tom ostatním území je to rozmezí od 15 do 8.
0: Podívejme se na nejbližší průběh středy, co uvidíme na obloze a kam se až dostanou odpolední maximální teploty.
1: Nejméně bude mraků v ranních hodinách, kdy bude skoro jasno. V údolích se ještě mohou vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost z mlh. Jinak očekáváme v průběhu dopoledne polojasno, postupně až oblačno, ale oblačnost bude často průsvitná, takže ten den bude působit dojmem takového slunečného dne. Později večer začne od západu přibývat další oblačnost. Odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní vítr.
0: Ještě nás zajímá aktuální číslo do biozátěže?
1: Tam máme jedničku, mírnou zátěž.
0: Dál si řekneme, jak se v počasí projeví zítřek. Jakou předpověď pro nás máte na čtvrtek?
1: Tak v noci od západu zataženo, s přeháníkami lokálně i bouřky a vydatné srážky, postupně trvalejší déšť, který bude od západu v ranních a dopoledních hodinách ustávat, takže zítra odpoledne už bude trošku protrhaná oblačnost, později až polojasno a už jen výjimečně přeháníky. Večer potom se téměř vyjasní. Ranní teploty 15 až 12, odpolední 17 až 20 stupňů. Foukat bude v noci postupně mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách může přechodně zesilovat, ale přes den už ten vítr bude slabý, západních směrů večer proměnlivý.
0: Udělejme si malou vyhlídku na závěr pracovního týdne, naznačme si průběh pátku, případně začátku víkendu, kam se posuneme dál.
1: Tak pátek bude oblačný až zatažený, menší oblačnost hlavně v noci a opět potom večer, během dne výjimečně, ráno se vyskytnou také lokální mlhy. Odpoledne se může objevit slabý déšť, ale s menší pravděpodobností. 10 až 6 stupňů ráno, 16 až 20 stupňů v odpoledních hodinách a slabý proměnlivý během dne mírný jižní vítr. Sobota bude převážně slunečná, skoro jasno, polojasno, v nočních a ranních hodinách se připravte na výskyt četnějších mlh nebo nízké oblačnosti, bez srážek, ranní teploty 10 až 7, při delším bezvětří a jasné obloze, hlavně v údolích jen 5 stupňů, no a odpolední teploty mezi 19 a 23 stupni.
0: Zbývá se podívat do historie, prozraďte Mojmíre, prosím, jaké rekordní teploty doprovodilo datum 16. září ve Zlínském kraji.
1: Nejchladněji bylo v roce 1931 na stanici Branky na Vsetínsku, tehdy naměřili minus 5 stupňů. Nejvyšší teplota 33 stupňů je z roku 1947 a byla na dvou místech, jednak na stanici Napajedla, ale také v Polešovicích.
0: Vše o počasí bylo vysloveno, o podrobnou předpověď se tentokrát postaral meteorolog Mojmír Martan. Český rozhlas Zlína děkuje, přejeme hezké dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Zlínském kraji byli z kandidátek pro letošní komunální volby vyškrtnutí dva lidé. Jde o Jakuba Šimka, který měl jako nezávislý kandidovat v Horním Němčíně na Uhersko-Hradišťsku. Druhým je nezávislý Lukáš Machálek. Ten figuroval na kandidátce uskupení Hasiči Jablunka na Vsetínsku. Vyplývá to z informací na webu Českého statistického úřadu. Parkování v Kroměříži usnadňuje nový systém, který monitoruje parkoviště ve městě. V první etapě panely řidiče informují o volných místech na Velkém náměstí, na Horním i Dolním parkovišti, na Rígrově náměstí a v parkovacím domě s vjezdem v ulici Velehradská. V další etapě by do systému měla být zahrnuta i parkoviště ve Vejvanovské ulici a na Hanáckém náměstí. Armáda dnes začne mapovat situaci v kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku. Na základě průzkumu pak ministerstvu obrany předloží další plán sanace. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů se v lesích Národního parku Šumava nachází asi 1000 tun kontaminované půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Americký prezident Donald Trump vzkázal, že dokud na Kennedyho centru ve Washingtonu nebude jeho jméno, neposkytne instituci peníze na rekonstrukci přidělené kongresem. Prezidentem jmenovaná správní rada rozhodla, že se centrum uzavře. Prý čelí bankrotu, protože soud zakázal instituci po Trumpovi přejmenovat. Dnes bude v našem regionu polojasno, postupně oblačnost, často průsvitnou oblačností. Teploty jsou aktuálně mezi 6 a 14 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehoda dvou osobních aut se stala na objízdné ulici v Otrokovicích na Zlínsku. Dále máme hlášenou nehodu na Březnické ulici ve Zlíně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září v ní každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď je 6:30. Dobré ráno si přejeme do středy 16. září u písničky Marka Ztraceného.

0: Za 5,5 minuty, 6:45 s přáním dobrého rána, je tu Český rozhlas Zlín. Osvěžte si s námi, milí posluchači, pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd. A tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné vozidlo.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je 6:45, zastavíme se u dnešní předpovědi a potvrdíme si slunečný průběh na obloze, příjemné teploty v odpoledních maximech.
1: Počasí.
0: Ještě na úvod ranní stav regionu. Momentálně se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 6 a 14 stupni. V ranních hodinách bude skoro jasno, v údolích se ještě mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, jinak očekáváme polojasno, postupně až oblačno, oblačnost bude ale často průsvitná. Později večer začne potom od západu přibývat dalších mraků. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný, jižní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky teď ráno máme mírně nepříznivé, během dne se upraví na dobré, biozátěž pouze mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně včera zahájila výuku v novém studijním programu Radiologický asistent. Co se tady studenti naučí a kde najdou uplatnění, si řekneme za chvíli.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát?
4: Řeka Morava ukrývala ve Spytihněvi na Zlínsku dlouhá staletí tajemství. Ze dna řeky pak byly vyzvednuty celé kusy kostela, který tam kdysi stával. A my zjistíme, že nebyl jenom jeden. Už ve středu, 16. září.
2: Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: Více než 40 studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně včera zahájili studium nového oboru radiologická asistence. Škola tak reaguje na nedostatek odborníků, kteří obsluhují v nemocnicích rentgeny nebo magnetické rezonance. Podrobnosti uslyšíme teď v reportáži Terezy Chrastinové.
1: CT, mamograf, veškeré rentgeny, ultrazvuky, magnetická rezonance. Když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být.
2: Říká Lenka Šenkárová, děkánka Fakulty technologické na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Právě tady po 3 letech příprav zahájili výuku v novém studijním programu radiologická asistence. 3letý bakalářský obor by měl pomoct vyřešit nedostatek odborníků ve všech nemocnicích Zlínského kraje. A nejen tam.
1: Oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál. Ta potřeba prostě je.

0: Jo, moje dvě sestry jsou na medicíně, takže mě to nějak tak přirozeně táhlo. Mně se na tom líbí, že ten obor je rozmanitý.
1: To byl jeden z důvodů, proč se ke studiu přihlásil i Jaromír Skijova.
2: To, že to se skupuje dvě věci dohromady, technologii a přístup ještě k člověku jako takovém. Takže vlastně máte vysoké spektrum toho, co studujete. Už od malička mám k tomu takový jiný vztah. Táta je primář na nukleární medicíně, takže tak jakoby částečně v jeho stopách jsem chtěl jít.
1: Univerzita Tomáše Bati tak postupně rozšiřuje nabídku zdravotnických oborů. Už loni otevřela program zaměřený na zdravotnické záchranáře. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Letní turistická sezóna ve Zlínském kraji se vydařila. V Rožnově pod Radhoštěm otevřeli dětskou skupinu postavenou z kontejnerů. Od dneška můžou nízkopříjmové rodiny žádat o příspěvek na kroužky pro děti. Dnes očekávejte polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Kombinací aktivně trávené dovolené s návštěvou turistických cílů přilákal Zlínský kraj letos v létě 100 tisíce návštěvníků. Přes 130 tisíc průjezdů cyklistů zaznamenali sčítače podél Baťova kanálu. Přes 100 tisíc pak evidoval sčítač na Velké Javořině v Bílých Karpatech. Kromě přírody lákali i další atraktivity v kraji, jak potvrzuje mluvčí centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
3: Oba největší akvaparky na Slovácku se během léta přiblížily hranici 100 tisíc návštěvníků. Na Valašsku zavítalo do skanzenu v Rožnově přes 108 tisíc lidí a na Kroměřížsku byl velký zájem o panská sídla. Zlínsko a Luhačovicko lákalo na památky spojené s Baťou, kterým pomohl i nový Baťapas.
2: V Rožnově pod Radhoštěm funguje nová dětská skupina Skřídci. Vznikla v kontejnerové budově na zahradě mateřské školy v místní části Tylovice, kde městu chyběla místa pro nejmenší děti. První z nich si teď zvykají na nové prostředí i odloučení od rodičů.
4: Budova se světla zelenou omítkou vypadá jako kostka a to, že vznikla z kontejnerů, není poznat, říká mluvčí Rožnova Petra Graclíková.
5: Je to vlastně modulární systém, který byl za rok postavený a teďka bude sloužit jako nová dětská skupina.
4: Do skupiny chodí 12 až 18 dětí, kterým jsou v průměru 2 roky.
5: Já třeba z té vlastní zkušenosti, když jsem tady vyzvedávala svoje dítě, tak vím, že to zvládá moc hezky. Samozřejmě jsou tam nějaké výkyvy, ty děti jsou na sebe emocionálně navázané, což znamená, že když začne plakat jedno, většinou se napojí další.
4: V dětské skupině je teď asi 6 volných míst. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Dnes v 9 hodin startuje projekt Darujme kroužky dětem. Ten je určený pro rodiny, které nemají dost financí na zaplacení volnočasových aktivit pro své děti. Po přihlášení se do výzvy můžou získat až 1500 korun na pololetí na různé zájmové nebo sportovní kroužky. Přihlášky můžou zájemci posílat až do 24. listopadu. Pomoc se zaplacením kroužků pro děti nabízí třeba i některé zdravotní pojišťovny, města nebo nadace.
0: Sport.
2: Vsetínský stadion na Lapači přivítá první regionální derby této sezony mezi domácími hokejisty a mužstvem Zlína. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut. Valašský klub prošel přes léto výraznou proměnou a pro zhruba polovinu týmu půjde o první derby ve vsetínském dresu. Trenér Luboš Jenáček věří, že nováčci speciální utkání zvládnou.
6: Já si spíš myslím, že doma každý tomu dá ještě o 20% víc, protože před těma lidma nejde něco vypustit a opravdu dají těm lidem dobrý zážitek sportovní a věřím, že vítězný, aby si mohli po utkání zaspívat vysoký jalovec a odměnit je potleskem.
0: Počasí.
2: Přes den očekáváme ve Zlínském kraji polojasno, postupně až oblačnost, částečně průsvitnou oblačností. Později začne od západu přibývat další oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 6 a 14 stupni, nejvyšší teploty přes den budou kolem 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dvě osobní auta bourala na objízdné ulici v Otrokovicích. Dále si dejte pozor na Březnické ulici ve Zlíně, kde měla nehodu dvě osobní auta. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Náhledem do kalendáře zjistíme, že přání dobrého rána je aktuální k datu 16. září. Příjemné vstávání do středy přeje taky Petr Uhřík. Jenom připomínám, že svátek oslaví Ludmily a zvu k našemu pravidelnému slovnímu putování po Moravě. Za chvíli je tu soutěž, jak se u nás mluví, cenu věnuje i tentokrát vydavatelství Kazda. Knihu s názvem Máš nárok na život. Německý bestseller, který údajně změnil životy 100 tisícům čtenářů. Jak si poslechneme Valdemara Matušku, hned se dozvíte, jakou hádanku jsme do dnešního kvízu připravili. Teď je 7 hodin a 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut po 7 hodině, ani ve středu samozřejmě nebude chybět soutěž, jak se u nás mluví. Kdo má chuť si ověřit, jak by uspěl v dnešní zkoušce v Moravském nářečí, může se ozvat na známém čísle. Zahrajeme si o knihu vydavatelství Kazda s názvem Máš nárok na život. Přeju hodně štěstí.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Kdo má soutěžního ducha, už je určitě připravený u telefonu a pokouší se dovolat. Dnešní otázku položí paní Gabriela z Rožnova pod Radhoštěm a my se hned dozvíme, na co se chce konkrétně zeptat. Ještě zjistím, kdo se ozve na telefonu, koho máme na lince. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín. Tak tady se nám asi neozve nikdo, zkouším dál. Dobré ráno, kdo je tam?
2: Dobré ráno, tady Petr.
0: Petře, zdravím. A kdybyste měl možnost si vybrat, chtěl byste otázku, ze kterého konce našeho regionu?
2: Tak třeba tady z Valašska.
0: No tak to vám splním. Tak ta otázka je skutečně z Valašska. Zní následovně.
3: Ráda bych se posluchačů zeptala, jestli ví, co je to oštara.
0: Oštara nás zajímá.
2: To bude nějaký oštěrný kluk, ale chtěl bych na nápovědy.
0: Co to znamená, když je oštěrný kluk?
2: Takže je oštěra.
0: Dobře, tak možností jsou z nápovědy takovéto. Buď je to pohrabáč, nebo pomůcka při stáčení medu, anebo je to teda protivný, otravný člověk.
2: Tak já bych volil to Cčko.
0: Cčko? Paní Gabriela z Rožnova pod Radhoštěm bude souhlasit?
3: Oštara je otravný člověk.
0: No tak je to přesně tak, jak říká Petr a jak říká taky zadavatelka dnešní otázky. Znám i drobně odlišnou variantu oštara, jakože je někdo ošterný, ale to myslím, že jste Petře vyslovil, že?
2: Myslím, že ano, no. U nás se to používá.
0: Ano, nebuď ošterný. Ten rozdíl je v jednom písmenu. Tak, já rozhodně přeju, abyste potkával lidi dobře naladěné a celý hezký den. Gratuluju k výhře, mimochodem, získáváte od nás knížku.
2: Děkuji a přeju posluchačům hezký den.
0: Tak já děkuju za ně.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Toto je naprosto charakteristická skladba pro skupinu Erasure. Dokonce se dostala do síně slávy popových klenotů. To existuje, no, sláva popových klenotů. A mě osobně zní stále svěže, jako v roce 88, když jsem ji s oblibou dával na gramofon, abych potěšil diskotékové tanečníky. Trocha respektu, a little respect, zahrají Erasure.

0: Za minutu 14 pravidelně se díváme do aktuální předpovědi. Teď zjistíme, jaký názor mají na dnešek meteorologové.
1: Počasí.
0: Začínám ranním regionem, pohybujeme se mezi 5 a 14 stupni. 5 stupňů Velké Karlovice, nepřekvapivě. 14 stupňů, to je Maruška, Hostýnské Vrchy, všechno mezi tím je teď Zlínský kraj. Předpověď říká, že v ranních hodinách bude skoro jasno, v údolích se ještě mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, ale jinak očekáváme polojasno, postupně až oblačno, i když důležitý dodatek, oblačnost by měla být často průsvitná. Později večer začne zase od západu přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný vítr jižních směrů, rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou i dnes ráno mírně nepříznivé, aby se během dne upravili na dobré. Biozátěž zůstává mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V Záhorovicích na Uherskobrodsku se současně s říjnovými volbami do zastupitelstva uskuteční i dvě referenda. Obyvatelé budou rozhodovat, zda má vedení obce bojovat za zachování železničních přejezdů. Podle plánů správy železnic by se totiž jeden z nich měl zrušit. Za chvíli nabídneme podrobnosti.
2: Boty od Bati zná snad každý. Ale věděli jste, že ve Zlíně vznikaly také gumoví vojáčci, zvířátka, autíčka, pískací hračky a dokonce i gumový betlém? Téměř zapomenutou kapitolu baťovské historie více než 20 let mapoval sběratel Michal Vedenský, autor nové publikace Svět hraček. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude už 17. září. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: Za 10 minut půl osmé mám pro vás další regionální aktualitu. Současně s říjnovými volbami do zastupitelstev se ve Zlínském kraji uskuteční i dvě referenda. Obě v Záhorovicích na Uherskobrodsku. Obyvatelé tam budou rozhodovat, zda má vedení obce bojovat za zachování všech tří železničních přejezdů, které se nacházejí na území obce. Správa železnic totiž v rámci elektrifikace trati plánuje některé z nich zrušit. Podrobnosti teď nabízíme v reportáži Michala Sladkého.
1: Bydlíme tady 40 let v relativně klidné ulici a teďka najednou se nám tady takto zvýší ta doprava. Protože všichni vlastně, co jedou tady na druhý konec směrem na Nezdenice, tak by tady přes tu naši ulici jezdili, jo?
2: Zlobí se jedna z obyvatelek ulice Zahrady Irena Hamšíková.
1: Ta obec je na obou stranách té železnice a jenom pro nás by to znamenalo, pokud by oni nechali ten přejezd prostřední tam, kde vlastně je vlaková zastávka. Takže my, když bychom jeli třeba na Brod, tak vlastně kilometr navíc musíte objet.
2: Další obyvatel Záhorovic Vít Bosák přidává další problém, který by zrušením přejezdu vznikl.
3: Těžké nákladní auta, hlavně zemědělské stroje, kombajny a traktory, které tam jezdí, a kdyby to zrušili, ten přejezd, no tak tady ta technika těžká na 10 tun se nedostane, musel by udělat nový most, to není tak jednoduché jako.
2: Jak celý problém vznikl, popisuje lidovecký místostarosta obce Jiří Milička, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
4: Správa železnic udělali takovou studii, aby se zrychlil ten provoz tady na té železnici, že prostě musí zrušit určitý počet přejezdů. V každé vesnici měli zrušit nějaký přejezd. Oni si vybrali, že by měl být zrušený ten dolní u té Bánovské uličky. My jsme říkali, že v žádném případě nesouhlasím ani s jedním. My budeme bojovat všemi možnými prostředky za zachování všech tří železničních přejezdů.
2: Říká místostarosta, podle kterého by navíc zrušení přejezdu ke zrychlení provozu na trati stejně nevedlo.
4: Ani ne 3 kilometry jsou Bojkovice, Záhorovice a Nezdenice, Šumice, jo? Takže když ty vlaky budou zastavovat v těch zastávkách po těch 3, 4, 5 kilometrech, tak než ten vlak se rozjedá, jde si, co si tak, jaké zpomalení.
2: Část obyvatel proto sepsala petici, na jejímž základě prosadili referendum proti zrušení takzvaného dolního přejezdu. Nakonec se ale v obci uskuteční referenda 2, vysvětluje místostarosta Jiří Milička.
4: První ten přípravný výbor, oni vypsali to referendum, aby se nezrušil ten jeden železniční přejezd. My jsme toto vůbec nechtěli jít jako do nějakých referend, ale když oni tady toto udělali, tak my jsme říkali, tak když už bude jedno referendum, tak my vypíšeme druhé referendum na zachování těch dvou zbývajících železničních přejezdů.
2: Správa železnic plánuje zahájit modernizaci tzv. Vlárské dráhy v roce 2028. Úsek z Uherského Brodu do Bojkovic by měl podle místostarosty Jiřího Miličky přijít na řadu až po roce 2036.
4: Já si myslím, že tady toto ani zrealizované nebude. Tady jsou důležitější, já nevím, ty různé koridory a já nevím co, a finanční prostředky nejsou, takže prostě my se toho nedožijeme tady tohoto.
2: Ze Záhorovic Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Vsetín se zapojil do Evropského týdne mobility. Dolní náměstí dnes patří Dni bez aut, který je určený hlavně rodinám s dětmi a školákům. Záchranáři jim ukážou, jak se bezpečně pohybovat po městě. V neděli se lidé můžou vydat na kole do Semetínského arboreta. 22. září pak bude MHD ve Vsetíně zdarma. Kroměřížská radnice chystá rekonstrukci pavilonu J v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka. Na místě vznikne denní stacionář pro seniory a osoby s demencí. Tato ambulantní služba zatím není v rámci Kroměříže k dispozici. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška už je hotová projektová dokumentace a stavba bude zahrnutá do návrhu rozpočtu na příští rok. Český premiér Andrej Babiš z ANO dnes bude v Sofii jednat s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Mezi hlavními tématy by podle české diplomacie měla být i přístupová jednání Severní Makedonie do Evropské unie. Takový krok Bulharsko kvůli dlouhodobým sporům blokuje. Rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem, spoluzakladatelem a frontmanem Jojo Bandu, který zemřel v neděli 6. září po těžké nemoci ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Dnes očekáváme v našem regionu polojasno, postupně částečně průsvitnou oblačnost. Později začne od západu přibývat další oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 5 a 16 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Opatrně jeďte po Březnické ulici ve Zlíně. Stala se tam nehoda dvou osobních aut. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli projdeme regionem přes kulturu, zastavíme se na několika místech, kde se chystají zajímavé akce. Teď je 7:30, 2,5 minuty. Vítáme se do středy 16. září. Na pohodové ráno už posílám písničku Karla Zicha.

0: Za 5 minut 7:45, tady je Český rozhlas Zlín, přející dobré středeční ráno. Pojďme za kulturou, město Kunovice zve na další kurz lidových tanců. Dnes se můžete naučit strážnický danaj, což je tradiční a velmi osobitý párový lidový tanec. Školu lidových tanců doprovodí cymbálová muzika Lintava. Kurz bez nutnosti registrace začíná v 18 hodin v kulturním zařízení Pálenice v Kunovicích. Ve Vlašském Meziříčí dnes začíná výstava 3 umělců. Tereza Bartuňková, Petr Cuker a Jan Burian mladší vytvořili projekt, kde světlo, kresba, sklo a zvuk spolutvoří zajímavý výtvarný zážitek. Výstava s názvem Peacock, Flock and Geysers začíná dnes v galerii Sýpka ve Vlašském Meziříčí v 18 hodin. V pobrokovém zvuku hudby 90. let se nese muzikál Pretty Woman, který dnes v 19 hodin zahraje Městské divadlo Zlín. Nestárnoucí romantická pohádka pro dospělé byla inspirovaná Popelkou i slavnou hrou G.B. Showa Pygmalion. Plácek před městskou knihovnou v Holešově se dnes v 18 hodin promění v živé centrum literatury. Návštěvníky čeká večer ukázek ze současné světové tvorby, který doplní hudba a zpěv žáků základní umělecké školy.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 7:45, projdeme si dnešní předpověď aktuální zprávy meteorologů. Ti nám slibují hezké pozdní léto, upřesním pomalé číselné inventuře.
1: Počasí.
0: Jaké údaje mi do studia posílají měřící stanice? 10 stupňů je v Kroměříži, ve Vizovicích, Bojkovicích, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 9 stupňů to je situace ve Starém Městě, ve Strání a v Horní Bečvě. 13 stupňů vidím teď v Holešově a ve Zlíně. 14 hlásí Maruška Hostýnské Vrchy. 6 stupňů v Hošťálkové a ve Štítné nad Vláří. 10 stupňů jsme probrali, 9 na teploměru, tu máme taky za sebou, tak dál. Vsetín 7 stupňů, 8 stupňů to je Valašská Senice a Velké Karlovice na závěr z 5 stupni Celsia. V ranních hodinách by mělo být skoro jasno, v údolích se ještě mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, jinak ale očekáváme polojasno, postupně až oblačno, je potřeba dodat, že ta oblačnost by měla být často průsvitná. Později večer začne od západu zmíněné oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní vítr, rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. V těchto ranních hodinách jsou ráno tedy mírně nepříznivé rozptylové podmínky, během dne se upraví na dobré a biozátěž ta zůstává pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Hokejová sezóna sotva začala a týmy, taky fanoušky Vsetína a Zlína už čeká jeden z vrcholů ročníku. Regionální rivali totiž čeká na vsetínském Lapači první derby, pozveme na něj za okamžik.

0: Za 10 minut 8 hodin a to je čas, kdy jdeme s Českým rozhlasem Zlín vždycky za sportem. Podle původního losu se měli hokejisté Vsetína a Zlína utkat v premiérovém derby prvoligové sezóny až v říjnu, nakonec na sebe ale narazí už dnes. Na vsetínském Lapači odehrají předehrávku 13. kola. Atraktivitu dodává zápasu i to, že oběma rivalům vstup do sezóny vyšel. Celou situaci teď rozebereme v reportáži Davida Nekvindy.
1: Poté, co zlínští hokejisté v neděli porazili doma Přerov, zveřejnil klub záběry z kabiny, kde převzal speciální beraní helmu pro nejlepšího hráče utkání autor hetriku Richard Jarůšek. Ten už hned myslel na další duel, který se v základní části vymyká.
2: Super, do půlnoci se radovat a připravit se na středu na ten Vsetín.
1: Vsetínský útočník Petr Straka je rád, že domácí derby proti Zlínu odehrají Valaši už týden po začátku nového ročníku.
3: Já si myslím, že to bude jízda. Vždycky ty zápasy jsou speciální. Loni jsem to zažil poprvé na vlastní kůži a všechny ty zápasy byly skvělý, řekl bych, ať už na ledě nebo v publiku.
1: Oběma mužstvům se úplný vstup do prvoligové sezóny vydařil. Vsetín za sebou má dvě vítězná utkání. Trenér Luboš Janáček ale upozorňuje, že zatím je předčasné mluvit o dobrém startu sezóny.
4: Já budu určitě chytřejší po těch dalších dvou domácích utkáních, což je derby se Zlínem a v sobotu máme ještě doma Litoměřice, takže po těch čtyřech utkáních, pokud zvládneme, budeme bodovat nejlépe v obou těch utkáních, tak by to byl podařený start.
1: Zlín odehrál už tři duely, dva vyhrál a i v tom třetím získal aspoň bod za prohru v prodloužení. Asistent trenéra Richard Kapuš ale krotí nadšení a upozorňuje, že v každém ze zápasů zažili berani slabší pasáž, ve které dostali slepené branky.
5: Naozaj my se musíme naučit dát 60 minut zodpovědně a nehazardovat s tím, jak máme něco nahraté, nehazardovat a odvést 60 minut kvalitní robotu.
1: Premiérové derby mezi hokejisty Vsetína a Zlína odstartuje na Lapači v 17 hodin a 30 minut. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: V Záhorovicích na Uherskobrodsku se uskuteční referenda o zachování železničních přejezdů. Kvůli výměně sloupů jsou ve Zlíně Přílukách dopravní komplikace. Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona, který má umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera. Během dneška bude polojasno až oblačno s teplotními maximy kolem 26 stupňů. Další zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V Záhorovicích na Uherskobrodsku budou obyvatelé obce v místních referendech rozhodovat, zda má vedení obce bojovat za zachování železničních přejezdů. Zrušení jednoho z nich plánuje v rámci modernizace trati Správa železnic. Proč se referenda uskuteční dvě, vysvětluje lidovecký místostarosta obce Jiří Milička, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
5: První ten přípravný výbor, oni vypsali to referendum, aby se nezrušil ten dolní železniční přejezd. My jsme toto vůbec nechtěli jít jako do nějakých referend, ale když oni tady toto udělali, tak my jsme říkali, tak když už bude jedno referendum, tak my vypíšeme druhé referendum na zachování těch dvou zbývajících železničních přejezdů.
4: Referenda se budou konat současně s komunálními volbami 9. a 10. října. Zlínský dopravní podnik vyměňuje v místní části Příluky sloupy trolejového vedení. Na hlavní příjezdové silnici krajského města a Vizovic se proto místy tvoří dlouhé kolony. Dělníci se nápor na dopravu snaží minimalizovat. Mluvčí dopravního podniku Zdeněk Dvořák ale přiznává, že práce můžou provoz v místě komplikovat.
6: I když půjde o krátkodobé zábory, o co nejmenší plochy, tak to vliv na dopravu mít bude. To znamená, chceme požádat účastníky dopravy, aby byli trpěliví, aby jezdili opatrně v těch úsecích a aby nedošlo k nějakému problému.
4: Výměna sloupů se týká úseku od Točny Příluky po kruhový objezd Cecilka. Práce mají trvat do konce října. Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že rezort vypořádal připomínky jiných ministerstev. K největším kritikům návrhu patří ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Českému rozhlasu řekl, že se vládní koalice dohodla na takzvaném volném hlasování, tedy že se poslanci budou rozhodovat podle sebe, nikoli podle stranické linie. Češi měli v srpnu menší zájem o hypotéky. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Oproti červenci byl celkový objem peněz, které banky dali na nově založené hypotéky, o 13% menší. Celkem na ně poskytli 26 miliard a 800 milionů korun. Podle bankovní asociace nemají lidé o hypotéky takový zájem kvůli růstu úrokových sazeb.
3: Počasí.
4: Dnes očekáváme v našem regionu polojasno a postupně částečně průsvitnou oblačnost. Později začne od západu přibývat další oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 5 a 16 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Kyvadlový provoz jedním pruhem je na Březnické ulici ve Zlíně po nehodě dvou osobních aut. Počítejte tam se zdržením. Dále je kvůli poruše autobusu neprůjezdná silnice mezi Policemi a Brankami na Vsetínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vodovodní přivaděč za desítky milionů korun začali stavbaři budovat v Brumově Bylnici. Pomůže zásobovat vodou několik nedalekých obcí, například Nedašovu Lhotu. Podrobnosti najdeme v reportáži už za chvíli. A pak se vydáme na beskydský Mont Blanc. Turista Jiří Tomáš doporučí ještě další místa k zajímavému výletu, a to před 8:30. Teď si poslechneme písničku Václava Neckáře. Petr Uhřík stále přeje. Dobré ráno do středy, 16. září. Je 8 hodin a 5 minut.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Hledašově Lhotě na Zlínsku, kam se teď vydáme, by se už v budoucnu neměla opakovat situace, kdy lidem kvůli suchu netekla voda a obec ji musela brát z cisteren. Dlouhodobý nedostatek pitné vody, který byl i letos v létě, totiž vyřeší nový necelých 6 kilometrů dlouhý vodovodní přivaděč za desítky milionů korun. V Nedašově Lhotě natáčela reportérka Českého rozhlasu Zlín Tereza Chrastinová.
1: Problémy s vodou jsou v Nedašově Lhotě už od počátku 90. let.
2: Říká nezávislá starostka Nedašově Lhoty na Zlínsku Jarmila Janíčková a přibližuje tak problémy, se kterými se léta potýká téměř 700 místních obyvatel.
1: Znali tuto situaci a věděli, jak je to těžké, pokud v 21. století otočíte kohoutek a voda vám neteče.
2: Obec leží v hornatém území, většina povrchové vody odtéká pryč a zásoby sněhu v posledních letech jsou minimální.
1: Zlom nastal v roce 2018. Kdy opravdu celá obec zůstala bez vody. Byli jsme napojeni na vodovod v sousední obci Nedašov a tam vyschl zdroj pitné vody. Opravdu se tady naplno projevilo dlouhotrvající sucho a také velký srážkový deficit. Situace zašla v té době tak daleko, že jsme byli nuceni dovážet pitnou vodu cisternami.
2: S pronajatými cisternami pak v tomto režimu fungovaly více než půl roku.
1: Platili jsme tehda jak za tu samotnou vodu, pohonné hmoty, platy zaměstnanců, proto jsme vlastně začali uvažovat o nějakém dlouhodobějším řešení.
2: Situaci by měl po letech vyřešit nový vodovodní přivaděč. Ten začali budovat v nedalekém Brumově a dál povede přes katastry obcí Návojná a Nedašov. Zakončený by měl být právě v Nedašově Lhotě, pokračuje ředitelka společnosti vodovody a kanalizace Zlín Miriam Chmelová-Holbová.
3: Součástí stavby budou dvě automatické tlakové stanice, nové propojovací a odbočné řady a úprava tlakových pásem. Celkové náklady na realizaci daného projektu činí bezmála 45 milionů korun, přičemž 70% nákladů pokryje dotace z Ministerstva zemědělství.
2: Do konce roku by stavba přivaděče měla dojít na konec katastru města Brumov a kompletně hotovo by včetně kolaudace mělo být na konci roku 2027. Z Nedašovy Lhoty Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Počasí.
2: Další informace si teď poslechneme z Brna, tím je v celku jasné, jaké téma meteorolog Mojmír Martán podrobně probere. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
3: Pěkné ráno.
2: Podívejme se na nejbližší průběh středy, co uvidíme na obloze a kam se až dostanou odpolední maximální teploty.
3: Nejméně bude mraků v ranních hodinách, kdy bude skoro jasno. V údolích se ještě mohou vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost mlh. Jinak očekáváme v průběhu dopoledne polojasno, postupně až oblačno, ale oblačnost bude často průsvitná, takže ten den bude působit dojmem takového slunečného dne. Později večer začne od západu přibývat další oblačnost. Odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Slabý, proměnlivý, během nepřechodně mírný jižní vítr.
2: Ještě nás zajímá aktuální číslo do biozátěže?
3: Tam máme jedničku, mírnou zátěž.
2: Dál si řekneme, jak se v počasí projeví zítřek. Jakou předpověď pro nás máte na čtvrtek?
3: Tak v noci od západu zataženo, s přeháníkami lokálně i bouřky a vydatné srážky, postupně trvalejší déšť, který bude od západu v ranních a dopoledních hodinách ustávat, takže zítra odpoledne už bude trošku protrhaná oblačnost, později až polojasno a už jen výjimečně přeháníky. Večer potom se téměř vyjasní. Ranní teploty 15 až 12, odpolední 17 až 20 stupňů. Foukat bude v noci postupně mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách může přechodně zesilovat, ale přes den už ten vítr bude slabý, západních směrů večer proměnlivý.
2: Udělejme si malou vyhlídku na závěr pracovního týdne, naznačme si průběh pátku, případně začátku víkendu, kam se posuneme dál.
3: Tak pátek bude oblačný až zatažený, menší oblačnost hlavně v noci a opět potom večer během dnem výjimečně. Ráno se vyskytnou také lokální mlhy. Odpoledne se může objevit slabý déšť, ale s menší pravděpodobností. 10 až 6 stupňů ráno, 16 až 20 stupňů v odpoledních hodinách a slabý proměnlivý během dne mírný jižní vítr. Sobota bude převážně slunečná, skoro jasno, polojasno, v nočních a ranních hodinách se připravte na výskyt četnějších mlh nebo nízké oblačnosti, beze srážek, ranní teploty 10 až 7, při delším bezvětří a jisté obloze, hlavně v údolích jen 5 stupňů, no a odpolední teploty mezi 19 a 23 stupni.
2: Zbývá se podívat do historie, prozraďte Mojmíre, prosím, jaké rekordní teploty doprovodilo datum 16. září ve Zlínském kraji.
3: Nejchladněji bylo v roce 1931 na stanici Branky na Vsetínsku, tehdy naměřili minus 5 stupňů. Nejvyšší teplota 33 stupňů je z roku 1947 a byla na dvou místech, jednak na stanici Napajedla, ale také v Polešovicích.
2: Všeho počasí bylo vysloveno, o podrobnou předpověď se tentokrát postaral meteorolog Mojmír Martán. Český rozhlas Zlína děkuje, přejeme hezké dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
4: Záněty, alergie, šedý či zelený zákal, poruchy vidění. Oční onemocnění mají mnoho podob. Co dělat, když zrak přestane fungovat tak, jak má? Na vaše četné žádosti se do poradny pro zdraví vrací oční lékař Zlínské Baťovy nemocnice Jan Pohanka. Už 16. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. 'Osobnosti Česka'. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dohrála skupina Queen, když máme 10 minut do půl deváté. Pokračování akcí Beskydský Mont Blanc, pánská sídla Kroměřížska a rozhledny Zlínského kraje. To je turistická nabídka, kterou má připravenou Jiří Tomáš společně s kolegou Pavlem Vackem. Těšíme se na příděl inspirace k výletům.
1: Podle základních informací, které už mi stihl sdělit Jiří Tomáš, je před námi víkend doslova nabitý turistikou. Vzhledem k pestrosti nabídky, tedy bez dalších průtahů, předám slovo našemu průvodci. Dobrý den, pane Tomáši.
2: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům. Nejprve připomenu akci Beskydský Mont Blanc. 34. ročník pokračuje po prázdninové přestávce výstupem na nejvyšší vrchol Slezských Beskyd, Velkou Čantorii. Na vrchol do výšky 995 metrů nad mořem se můžete vydat třeba z obce Nýdek. Na Velkou Čantorii je třeba zdolat 4 km 300 metrů a hlavně převýšení 573 metry. Nabízí se i možnost z polské strany od železniční stanice nebo autobusové zastávky Ústroň Polana a vyvést se lanovkou necelé 2 km a ušetřit převýšení 468 metrů na horní stanici. Dál potom pěšky 1,4 km s převýšením pouhých 140 metrů. Kontrola bude na vrcholu u rozhledny 19. září v době od 9 do 15 hodin.
1: Odškrtneme první tip a pojďme rovnou na další.
2: Rovněž v sobotu 19. září je možno pokračovat v akci Panská sídla Kroměřížska, a to na zámku Morkovice, kde je prohlídka možná mezi 13. až 17. hodinou. Kromě zámku je v Morkovicích košíkářské muzeum zde tradičního řemesla.
1: To byl tedy stručný, ale výstižný tip číslo 2 a jedeme dál.
2: A do třetice, v sobotu 19. září, tematická turistická akce rozhledny Zlínského kraje pokračuje možností získat samolepky u rozhleden na Svatém Hostýně a Keltském Javorníku, a to v době od 10 do 15 hodin.
1: Tak to byl bohatý turistický příděl na sobotu, tím ale stále nekončíme.
2: V neděli 20. září budou kontroly u rozhleden Doubrava a Vartovna ve stejnou dobu jako v sobotu. Rovněž v neděli 20. září se nabízí možnost pokračovat v návštěvě panských sídel Kroměřížska, konkrétně zámku Zdislavice, který bude mimořádně otevřen. Kromě zámku a parku si bude možné prohlédnout také hrobku rodiny Dubských v době od 13 do 17 hodin. Pohřbena je v ní i Marie von Ebner-Eschenbach, významná spisovatelka a rodačka ze Zdislavic. Nabídka je tedy bohatá. Věřím, že si vyberete.
1: Jsem o tom přesvědčen, ale vzhledem k lákavosti všech dnešních typů a časovému souběhu některých z nich to rozhodně nebude nikterak snadná volba. Ať už ale zvolíte v sobotu 19. září výstup na Velkou Čantorii, návštěvu zámku v Morkovicích či návštěvu svatého Hostýnu a Kelčského Javorníku, nebo v neděli 20. září zavítáte na zámek Zdislavice či zdoláte rozhledny Doubrava a Vartovna, rozhodně nikdy nemůžete šlápnout vedle.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Výstavba bytových domů s 68 družstevními byty začala v Brumově Bylnici na Zlínsku. Projekt má zabránit odchodu lidí z města a přilákat nové. Stavbaři postaví 3 bezemisní bytové domy s parkovacími místy i interiérovým internetovým připojením. Každý z bytů bude vybavený kuchyní se základními spotřebiči, sociálním zařízením i podlahovým vytápěním. Dnes začíná Evropský týden mobility a potrvá do úterý 22. září. Ve Zlínském kraji budou jízdu městskou hromadnou dopravou na kole nebo chůzi pěšky. Podporovat například Otrokovice, Zlín, Holešov, Valašské Meziříčí, Vsetín nebo Uherské Hradiště. V Otrokovicích na Zlínsku bude vzdělávací program celý týden. Zakončí ho den bez aut s veřejnou dopravou zdarma. Armáda dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Včera to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Na základě podkladů pak navrhne v pondělí vládě další postup. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív oznámil, že na místě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Americký prezident Donald Trump vzkázal, že dokud na Kennedyho centru ve Washingtonu nebude jeho jméno, neposkytne instituci peníze na rekonstrukci přidělené kongresem. Prezidentem jmenovaná správní rada rozhodla, že se centrum uzavře. Prý čelí bankrotu, protože soud zakázal instituci po Trumpovi přejmenovat. Během dneška bude ve Zlínském kraji polojasno a postupně částečně průsvitná oblačnost. Později začne od západu přibývat další oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 7 a 15 stupni, nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý přechodně mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Autobus se střetl s osobním autem na ulici Jana Antonína Bati ve Zlíně. Dále máme hlášenou uzavřenou komunikaci mezi policemi a brankami na Vsetínsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Datum 16. září je svátkem pro svaté nebo svaté Ludmily, patronky české a patronky vinařů, babiček a vychovatelů. I v běžném kalendáři najdeme toto prastaré slovanské jméno, obsahující silně pozitivní význam. Ludmila by měla být milá všem, tedy všemu lidu. Slavit bude přibližně 72 tisíc českých dívek a žen. Gratuluju k svátku a přidávám písničku Petra Reska.

0: Cukrárna s Kamilem Střihavkou by jistě vydala na několik setkání. Hudební cesta od skupiny Motorband přes BSP k muzikálovým rolím až po sestavu No Guitars je dlouhá, ale právě tady bych udělal zastávku. Celá myšlenka měla stát na tom, že veškeré harmonie i solové party budou natočeny bez použití elektrických nebo akustických kytar. V hlavní roli se tak ocitla basa Zdeňka Mazače, která s přispěním nejrůznějších efektů zastala většinu základních instrumentálních linek. Zbytek měli obstarat hosté hrající na rozličné nástroje, rozhodně ale ne na kytary. Kde se podivný odpor k šesti strunám objevil, těžko říct, nicméně o skutečnosti, že to tak úplně smysl nedávalo, svědčí fakt, že ve druhé polovině kariéry od pravidla bez kytar kapela upustila. Úspěšný singl Cowboy z Teplic nastartoval vznik živé podoby skupiny, který fungoval v roce 95. A další písnička, kterou si pustíme, Černá růže, byla úspěšným pokračováním rozhlasového tažení napříč republikou. Projekt získal 2 z 5 nominací na prestižní české Grammy v kategorii nejlepší zvuková nahrávka roku a zpěvák roku.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Před minutou bylo 8:45. Zastavíme se u dnešní předpovědi a potvrdíme si slunečný průběh na obloze, příjemné teploty v odpoledních maximech.
1: Počasí.
0: Ještě na úvod ranní stav regionu. Momentálně se ve Zlínském kraji pohybujeme v širokém teplotním rozmezí mezi 7 a 18 stupni. Sedmička ve Vsetíně, 18 stupňů Bystřice pod Hostýnem. Takovéto rozdíly prozatím máme. V ranních hodinách, tedy respektive ve zbytku rána, bude ještě skoro jasno. V údolích se mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost a jinak dál očekáváme polojasno, postupně až oblačno. Ta oblačnost ale má být často průsvitná. Později večer od západu jí začne zase přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný, jižní vítr povane rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Teď máme ještě stále mírně nepříznivé rozptylové podmínky, až během dne se upraví na dobré. Biozátěž pro dnešek znovu mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát?
4: Řeka Morava ukrývala ve Spytihněvi na Zlínsku dlouhá staletí tajemství. Ze dna řeky pak byly vyzvednuty celé kusy kostela, který tam kdysi stával. A my zjistíme, že nebyl jenom jeden. Už ve středu, 16. září.
2: Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
0: Děkujeme za pozvánku a teď se ještě podíváme, protože je středa, na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, to nám teď řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: Od poloviny července probíhá na 7-kilometrovém úseku budoucí dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi pyrotechnický průzkum. Mezi dosud nejvýznamnější nálezy patří torzo minometného granátu z období druhé světové války. Většinu ostatních nálezů jinak tvoří předměty zemědělského původu, například části radlic nebo šrouby. V říjnu pak plánujeme zahájit archeologický výzkum. Současně probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby s předpokládanou hodnotou víc než 9 miliard korun. Hlavní stavební práce chceme zahájit na jaře. Dokončení celého úseku předpokládáme v roce 2030.

Svatý Hostýn na Kroměřížsku je pro mnohé lidi místem, na které se vracejí celý život. Zlínský malíř a grafik Josef Rusilák sem poprvé přijel se svou budoucí ženou už v roce 1957 a toto mariánské poutní místo se stalo jeho srdeční záležitostí. Později začal sbírat fotografie lidí, kteří na Hostýně prožili stejně jako on krásné chvíle. Tyto fotografické vzpomínky dnes tvoří výstavku v poutním domě číslo 2, kterou si dnes jede prohlédnout i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Poslouchejte dobré dopoledne Českého rozhlasu Zlín ve 10:45. No a hostem Silvie Pospíšilové v poradně pro zdraví bude oční lékař Jan Pohanka. Takže pokud vás trápí oči, připravte si své dotazy, taky telefon, pan doktor začne odpovídat krátce po 11. hodině. Petr Uhřík přeje pohodu, poslechu, hezký letní den a zítra se doufám na této vlně zase potkáme. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. He stared at my idol

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Horním Němčí a v Jablunce vyškrtli z kandidátek jednoho kandidáta do komunálních voleb. Bývalý internát sklářské školy ve Valašském Meziříčí se změní na bytový dům. Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti na příliš mírný trest za týrání psa. Během dneška bude polojasno až oblačnost, nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Ve Zlínském kraji byli z kandidátek pro letošní komunální volby vyškrtnuti dva lidé. Jde o Jakuba Šimka, který měl jako nezávislý kandidovat v Horním Němčí na Uhersko-Hradišťsku. Druhým je nezávislý Lukáš Machálek. Ten figuroval na kandidátce uskupení Hasiči Jablunka na Vsetínsku. Vyplývá to z informací na webu Českého statistického úřadu. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 9. a 10. října. Valašské Meziříčí může začít s přestavbou bývalého internátu sklářské školy v Zašovské ulici na byty. Město budovu před časem odkoupilo od místní diakonie a chce v ní vytvořit bydlení hlavně pro mladé rodiny, říká mluvčí radnice Jakub Mikuš.
2: Vznikne zde celkem 34 nových bytů s dispozicí zejména 2+KK a 3+KK. Získali jsme už stavební povolení a v nejbližší době bychom chtěli soutěžit dodavatele stavby. Zároveň se však také snažíme najít hodný dotační titul. Projektové náklady se totiž aktuálně pohybují kolem 200 milionů korun bez DPH.
0: Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO na rozhodnutí soudu v kauze týrání psa. Muži byli odsouzeni za to, že nemocnou Fenu odvezli místo k veterináři do lesa, kde ji udeřili rýčem a ještě živou zahrabali. Tejc nesouhlasil s tím, že pachatelé dostali jen podmínku. Podle nejvyššího soudu trest odpovídá zákonné sazbě, proto není potřeba do případu zasahovat. Rodiny s nízkými příjmy se můžou od dneška hlásit do projektu s názvem Darujem kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
3: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připravené 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
0: Výzva Darujeme kroužky dětem startuje dnes a potrvá do 24. listopadu.
1: Počasí.
0: Během dnešního dne očekáváme v našem regionu polojasno a postupně částečně průsvitnou oblačnost. Později začne od západu přibývat další oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 7 a 18 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehoda autobusu a osobního auta se stala na ulici Jana Antonína Bati ve Zlíně. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový poslech srdcovek Zdeňka Junáka přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Usmějte se, jakmile popřejete Ludmile. Pohlaďte ji po tvářích, má dnes jméno v diářích. S tím se jistě spokojí, přitom to nic nestojí. Kdo má konto v kondici, koupí však i kytici. Někdo trochu umíněně pořídí v tvrdé měně. Já, byť nemám dolary, přidám dárek nad dary. S úklonou až někam k pasu posílám hit od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu, 16. září roku 2026. V Brně máme hezky. Sice ráno bylo trošku, jako bych řekl, chladněji, ale už leze sluníčko ven, takže já si myslím, že se nám to tady hezky ohřeje. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, zjistil jsem, že svátek mají Ludmily, takže všem liduškám, lidunkám vinšuji všechno nejlepší a my máme ve svém okolí v rozhlase tak jednu Lidušku Lídu, která je naše paní slečna fotografka, fotí nás a dává ty naše čumáčky na ty webové stránky Českého rozhlasu Brno. Takže všem lidunkám, liduškám vinšuji všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Moc prosím o zahrání písničky k svátku pro maminku Ludmilu Šimoníkovou s přáním pevného zdraví. Za všechny vnuky a pravnoučata, dcery Ludmila a Stanislava. No ale děvčata, samozřejmě, že rád zahrají vaší mamince. A jak to, že jste jí nevybrali písničku? Co? No, mám tady ještě jedno přáníčko, doufám, že to vyřeší. To je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Drahý pane Junáku, tady Eduard. Přál bych, abyste dne 16. září zahráli mé přítelkyni Ludmily píseň Levandulová. Ona je zahradnice a cokoliv pěstuje, tak roste, kvete a plodí. Má ráda levanduly, která pak sušená provoní celý její příbytek. Děkuji za odvysílání.
0: Eduarde, rád splním vaše přáníčko. No to je ono, levandulová, takže moji milí, přáníčka byla vyslovena. Pan Eduard vybral písničku, takže už je tady levandulová.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

krásně zaspívaná levandulová, že nám to zavonilo i tady, tady ve studiu. Možná jste si, moji milí, taky všimli, že podél cest a na mezích se už začínají červenat šípky. Mně při pohledu na ně vždycky naskočí jedna věc. Dřív se na šípky opravdu chodilo. Ne, že si člověk cestou utrhl pár do kapsy. Vzal si košík nebo tašku a šlo se sbírat. Kdo to zažil, ten ví, že úplná romantika to zase nebyla. Keř píchal ze všech stran, člověk měl poškrábané ruce a ty nejhezčí šípky byly samozřejmě někde úplně vzadu. Pak se úlovek přinesl domů a šípky se sušily na čaj. Dělával se z nich taky sirup, marmeláda nebo povidla. A šípková omáčka ke zvěřině, to už je skoro sváteční záležitost. Jenže kolem šípků bylo taky dost práce. Přebrat je, očistit, usušit nebo dál nějakým způsobem zpracovat. Takže nic pro člověka, který chce mít za 10 minut hotovo. Dneska kolem nich většinou jen projdeme. Ale když je teď člověk vidí celé červené, možná si na to někdejší sbírání zase vzpomene. Ano, ano, ano. Já si vzpomínám. S babičkou jsme chodili na šípky, ale taky za mých mladých časů, kdy jsem chodil do třetí, do čtvrté třídy, tak taky ve škole jsme sbírali šípky. Paní učitelka nás oslovila, řekla: děti, sbíráme šípky, noste do školy. A pak byla na té ZD ještě vyhlášena soutěž mezi jednotlivými třídami, tak abychom vyhráli, takže jsme nosili. A s babičkou jsme chodili taky na šípky, protože babička je zpracovávala přesně, jak jsem četl, že sušila je, pak z toho dělala čaj, který jsme pili v zimě, dělala z toho výborný sirup, ale opravdu excelentní. No a samozřejmě dělal se taky takový ten kompůtek, takový kompot, který se potom používal vlastně do té šípkové omáčky a taky ta šípková marmeláda, takový ten šípkový džem. Ano, ano, velmi dobře si vzpomínám. A když jsme šli poprvé, tak to taky si vzpomínám, bylo tenkrát jako opravdu hezký počasí a babička říká: vemte si rukavice, kluci. A říkám: babi, dítě teplo. Nevzali jsme si. Jeminko, to bylo. To bylo utrpení mladého boháčka. Prostě ruce dopíchaný, dodřený, takže příště, když jsme šli, tak už jsme měli rukavice. A ne jaké. Byly takové ty jako potažené pevnou takovou nějakou hmotou, nějakou látkou, takový ty pracovní, nebyly to žádné pletené rukavice, protože to by ten osten taky propíchl. Takže ano, rád vzpomínám na šípky, ale je pravda ta, že dneska šípkový čaj, no, piju opravdu velmi, velmi zřídka. Tož tak. A už vám posílám mum.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasavč!

0: Modré nebe nad hlavou zpíval Dalibor Janda. Já se dívám z okna našeho studia a myslím si, že modré nebe nad hlavou máme i my u nás v Brně, protože venku vypadá to, že bude opravdu, opravdu hezky. A já tady mám druhé přáníčko z mailové adresy srdcovky@rozhlas.cz a to zní takto. Dne 14. září roku 2026 to bylo přesně 52 let, co si moji prarodiče Květoslava a František Brhlovi řekli své ano. A vydali se na společnou cestu životem. Milá babi, milý dědo, chtěla bych vám touto cestou nechat zahrát pěknou písničku a hlavně pogratulovat a popřát spoustu dalších šťastných let pospolu. Vnučka Pavla. Milá Pavlo, rád splním vaše přáníčko. To víte, že rád zahrají pro vaše prarodiče. Vy chcete pěknou písničku? Proč jste si ji nevybrala? Bože můj, děvče, promiňte, že jsem tak familiérní. Ale tak já teda tady mám playlist, tak já jsem vám vybral takovou hezkou po přátelství. Michal David a pár přátel. Doufám, že prarodiče Květoslavu a Františka potěší.
1: Český rozhlas Zlín.

0: byl Elvis Presley a jeho písnička In the Ghetto a já už pro vás mám, protože středa, středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s románem Dny opuštění autorky Eleny Ferrante. Tak, dnešní, tedy středeční indicie zní takto. Za svoji originální připomínku bych měl z Prostějova poslat díky do Polešovic. Opakuji středeční indicii. Za svoji originální připomínku bych měl z Prostějova poslat díky do Polešovic. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím Lucii Vondráčkovou.
1: Český rozhlas z

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Alexej Piško.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: skupina Buty a jejich Vrána. Dívám se na hodiny, co nevidět bude 9:45 a já tady mám ještě dvě přáníčka. To první je z mailové adresy a zní takto. Prosím o zahrání písničky pro pana doktora a sestřičku, kteří měli službu na pohotovosti fakultní nemocnice Bohunice v pátek 11. září odpoledne. Vážím si jejich profesionálního a lidského přístupu k řešení mého problému. Děkuje pacientka z Pohořelic. Tož, moje milá pacientko z Pohořelic, to víte, že rád splním vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno a to zní takto. Dnes by oslavila svátek má milovaná Liduška Komoňová, která zemřela před 3 měsíci. Zahrajte prosím všem ošetřujícím, profesoru doktoru Šlampovi z Brna, chirurgickému oddělení v kyjovské nemocnici, charitě ve Veselí nad Moravou, nemocnici taktéž ve Veselí nad Moravou a v neposlední řadě paní doktorce Bezděkové a její pracovité a hodně milé sestřičce paní Mirce. Pokud můžete, zahrajte jim všem písničku Kdyby byl John Lennon od nás. My si ani neuvědomujeme, jakou práci ti všichni pro nemocné lidi dělají. Smekám před nimi klobouk. Jožka. Milý Jožko, máte absolutní pravdu. Rád splní vaše přáníčko. Jen připomínám, že ta písnička má poněkud jiný název. Jmenuje se Kdyby byl John Lennon z Moravy. Tady je.
1: Český rozhlas Zlín.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 16. září pomalilinku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji středeční indicí do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Za svoji originální připomínku bych měl z Prostějova poslat díky do Polešovic. Tak to byla středeční indicie. Nebojte se, pokud vám není zcela jasno, ještě bude čtvrteční, pak bude páteční, tam přijaká malá pikoná povědička od Miloše Šenkýře a pak už to bude jasné. A ještě připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hraju písničky na přání, ale jak říkám, to mě musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem, pokud nechcete psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, můžete mě volat s dostatečným. Musíte mi volat, promiňte, v dostatečném předstihu. A ještě bych vás rád, jako bych se vám omluvil. My, jak jsme byli v Uherském Hradišti minulou sobotu, jsme tam tu vysílali víkendové srdcovky, tak jako spousta posluchaček vždycky přišla a říká, pane Junáku, vy tam v tom závěru opakujete pořád ty vaše adresy a to už všichni musí vědět, co vás posloucháme. A teď přišla paní, která stála za ní a říká, ne, pane Junáku, dobře, že to říkáte, já si pořád nemůžu zapamatovat to telefonní číslo. No a tak se rozvinula debata, ať si to píše na papír a ona říká, ale já jsem jenom sama, takže mě uteče ten začátek a tož tak. Takže já to opakuji a mějte se moc a moc hezky a zítra po 9. hodině opět naschledanou.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nový vodovodní přivaděč propojí Brumov, Bylnici a Nedašovu Lhotu na Zlínsku. Ve sběrném dvoře v Rožnově pod Radhoštěm se dnes otevírá Reuse centrum. Premiér Andrej Babiš z ANO odletěl na oficiální návštěvu Bulharska. Během dneška bude polojasno až oblačno s teplotními maximy kolem 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. V Brumově Bylnici na Zlínsku začali dělníci stavět nový vodovodní přivaděč, který má zajistit stabilní dodávky vody do suchem ohrožených lokalit. Více než 5 kilometrů potrubí povede přes katastry obcí Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota. Tam v minulosti vodu museli několikrát dovážet v cisternách. Hotovo by mělo být do konce roku 2027. Pokračuje ředitelka společnosti Vodovody a kanalizace Zlín Miriam Chmelová-Holbová.
2: Součástí stavby budou dvě automatické tlakové stanice, nové propojovací a odbočné řady a úprava tlakových pásem. Celkové náklady na realizaci daného projektu činí bezmála 45 milionů korun, přičemž 70% nákladů pokryje dotace z Ministerstva zemědělství.
0: Ve sběrném dvoře v Rožnově pod Radhoštěm otevírají Reuse centrum. Lidé tam tento týden začnou nosit věci, které sami nepotřebují, a odnášet si ty, co se jim hodí. Město centrum staví po etapách. Poslední část má stát do 2 let.
3: Dnes začne fungovat velká buňka v prostorách sběrného dvora, kde můžou lidé přijímat i vydávat předměty, ať už se jedná o sportovní potřeby, hračky či věci do domácnosti. V dalších letech pak radnice počítá s uvolněním garáže na papír, kam lidé můžou vozit i nábytek. Počítá se i se stavbou samostatné budovy Reuse centra. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Český premiér Andrej Babiš z ANO dnes bude v Sofii jednat s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Mezi hlavními tématy by podle české diplomacie měla být i přístupová jednání Severní Makedonie do Evropské unie. Takový krok Bulharsko kvůli dlouhodobým sporům blokuje.
4: O tom, že Babiš bude usilovat o utlumení diplomatických neshod balkánských zemí, v srpnu mluvil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Bulharsko po Severní Makedonii vyžaduje ústavní změny. Chce, aby nejvyšší právní norma obsahovala zmínky taky o bulharské menšině. V Sofii Babiš za doprovodu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO ještě navštíví česko-bulharské podnikatelské fórum. Česko na něm budou zastupovat zbrojařské nebo energetické společnosti. Kordík, Český rozhlas.
0: Sport. Prvoligové hokejisty Vsetína a Zlína čeká úvodní derby sezóny. Na vsetínském stadionu na Lapači začne v 17 hodin a 30 minut. Jde o předehrávku 13. kola. Původně měl tedy být regionální duel na programu později. Zlínský kapitán Petr Holík přibližuje, jak vnímá to, že na ledě Vsetína nastoupí hned týden po startu ročníku.
5: Tak já to beru normálně, tak samozřejmě to derby hodně lidí. To je paráda, lepší než hrát proti Jany, nebo hrát někde, kde jde 300 lidí, takže tohle je určitě super.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme v našem regionu polojasno a postupně částečně průsvitnou oblačnost. Později začne od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná dobré dopoledne se Silvií Pospíšilovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Lukáš má pravdu, je tady dobré dopoledne. Jsme rádi, že i po zprávách zůstáváte s Českým rozhlasem Zlín. Včera nás kolegyně Bára zvedla ze židlí informací, že za 100 dní tu budou Vánoce. No, dnes to na blížící se svátky rozhodně nevypadá. V Čechách už sice mají zataženo, my tady na Moravě si ale ještě můžeme užívat téměř letního dne. Tak si ho vychutnejte. A třeba k vaší dobré náladě přispěje i naše vysílání. A co jsme pro vás připravili? Už za malou chvíli si uvaříme dobrotu z hrušek a také vyrazíme na svatý Hostýn. Tak nikam neodcházejte. Za celý tým vás zdraví Silvie Pospíšilová. A teď si budeme broukat s Petrou Černockou.
1: Český rozhlas Zlín.

12 minut po desáté je ten pravý čas na recept. Jsme rádi, že vám společnost dělá dobré dopoledne Českého rozhlasu Zlín. Doufám, že máte připravenou tušku a papír, protože jdeme na to. Dnes to budou hrušková povidla podle zahradnice Dany. Na tuto dobrotu, která už trošku připomíná, že podzim se blíží, budete potřebovat 2 kila oloupaných hrušek, 300 gramů cukru krupice, 1 balíček z kořicového cukru, 100 ml rumu, 10 kusů hřebíčků, 1 lžičku kyseliny citronové a 1 vanilkový cukr. Ještě zopakuji, 2 kila oloupaných hrušek, 300 gramů cukru krupice, 1 balíček z kořicového cukru, 100 ml rumu, 10 kusů hřebíčků, 1 lžičku kyseliny citronové a 1 vanilkový cukr. K nakrájeným hruškám dáme cukr a roztlučený hřebíček, mícháme a vaříme 90 minut. Potom přidáme polovinu dávky rumu a vaříme dalších 30 minut. Následně doplníme zbytek rumu, kyselinu citronovou, necháme probublat a ještě teplé dáváme do sklenic. Hrušková povidla výborně chutnají na koláčích, v jogurtu nebo na palačinkách. Dobrou chuť!

0: Na svatém Hostýně dnes zavítáme mezi vzpomínky jeho návštěvníků. V poutním domě číslo 2 jsou vystavené fotografie lidí, kteří se sem vraceli před desítkami let, často s rodinou a přáteli. Jejich sbírku vytvořil zlínský malíř a grafik Josef Ruselák, pro kterého je Hostýn srdeční záležitostí už od roku 1957. Přímo ze svatého Hostýna se do vysílání Českého rozhlasu Zlín už za chvíli přihlásí naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, aby nám o fotografické výstavě něco pověděla.
1: V sobotu od 17. se budu na pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou o tom, jak důležitá je v životě každého z nás hra. A v neděli od 11. si budeme s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o soutěžení a o tom, kdy nás posouvá a kdy nás už brzdí. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Svatý Hostýn na Kroměřížsku je pro mnoho lidí místem spojeným s poutěmi, rodinnými výlety a vzpomínkami, ke kterým se po letech vracejí. Právě takový osobní vztah k tomuto místu má i zlínský malíř a grafik Josef Ruselák, který před lety začal sbírat fotografie poutníků a návštěvníků Hostýna. Jejich vzpomínky zachycené na fotografiích jsou dnes k vidění v poutním domě číslo 2. Přímo na místě je naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, přeji krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne ze svatého Hostýna, konkrétně z restaurace poutního domu číslo 2, kde si na stěnách prohlížím fotografie lidí, kteří se sem v různých dobách vraceli. S rodinou, přáteli nebo třeba jen ve dvojici. Některé snímky jsou staré desítky let. Zlínský malíř Josef Ruselák, který celou sbírku před lety začal vytvářet, tu dnes se mnou není, ale ještě před dnešním vysíláním jsem si s ním o této sbírce povídala. A právě jeho vzpomínky doplní můj dnešní výšlap na svatý Hostýn. Začneme tím, proč je mu toto mariánské poutní místo tak blízké.
3: Dopřával jsem si dělat zastavení v Těšňovicích, v Kroměříži, na kopci Hertlově s takovými dalekými výhledy, kam už jako malý kluk jsem odběhal z domu, abych si užíval podívanou jednak na pohádkovou Kroměříž a nějaké tajemné hory na horizontu, na hory Hostýnské a snil jsem o tom, že se tam jednou podívám. Ty Hostýnské hory, včetně okolí, se mě staly doživotní trvalou inspirací a byla to příležitost potkávat se s přáteli.
2: Právě z osobních návratů se postupně zrodila i samotná sbírka fotografií. Návštěvníci na nich mohou porovnat například to, jak Hostýn vypadal před více než 100 lety a jak ho známe dnes, ale třeba také zaspomínat na módu minulých let. No a jak celá sbírka vznikla, to mi Josef Ruselák také popsal.
3: V 50. letech byl vrcholem našich prázdnin rodinný výlet na Hostýn. A já jsem teda napsal takový dopis, že každý má nějaký svůj příběh a začali mě zajímat a oslovil jsem poutníky, kteří tam taky chodí, jsem je požádal, že máte ve svém rodinném archivu fotografie z vašich rodinných návštěv Hostýna. A první mojí fotkou, která to vlastně otevřela, byla z archivu mojí ženy, a to z roku 1941. Cílem nebyla dokumentace těch poutí, ale ty situace, které zaznamenávají neopakovatelné okamžiky prožité v prostředí Hostýna.
1: Petro, my jsme si přiblížili tedy vznik celé fotografické sbírky na svatém Hostýně. Co konkrétně si zde nalezla ty za zajímavosti?
2: Jsou zde fotografie z různých období a nejrůznějších návštěv Hostýna. Některé zachycují celé rodiny, jiné skupiny přátel a ta nejstarší je dokonce z roku 1917. Konkrétně se jedná o pohlednici, která byla odeslána ze svatého Hostýna rodině na válečnou frontu. A Josef Ruselák, pro kterého byl Hostýn po desítky let velkou inspirací, zde sbírku doplnil i obrazy. Jeho nebe nad Hostýnem, jehož replika tu visí od letošního 18. srpna je pak symbolickým vyvrcholením jeho dlouholetých návratů na toto místo. Je to vlastně plátno, kde je vyobrazený svatý Hostýn na modrém podkladu a nad ní jsou zobrazeny různé symboly, například hodiny, delfíni a vlastně je to takový snový svět v nebi. Nebe nad Hostýnem ale není jediným z malířových obrazů, které návštěvníci restaurace poutního domu číslo 2 mohou obdivovat. Josef Ruselák obzvlášť rád zaspomínal na obraz Poutníků v sen, který zobrazuje pouť nejrůznějších lidí, zvířat z lesů v okolí Hostýna, ale třeba také zvířat ze zlínské zoo Lešná. A tento obraz je věnovaný především dětem.
3: Mám tam velký obraz Poutníků v sen. To je výsledek zase našeho putování s dětma. Chtěl jsem to rozveselit prostě, myslel jsem na ty děti. Dobré bylo, že mi vlastně děti na jižních svazích na 17. zež, oni mě napsali verše na motivy obrazu. Daněk se ptá Myšky, jaké pak máš skrýšky? Myška kouká z boty ven, přeje nám všem dobrý den. Kristýnka.
2: A právě tady tyhle básničky doprovází a vlastně výstavu obrazu Poutníků v sen tady v Poutním domě číslo 2. To byl zlínský malíř a grafik Josef Ruselák. Sbírku vzpomínek Hostýnské návraty můžete vidět v restauraci Poutního domu číslo 2 na svatém Hostýně. A já věřím, že tato výstava ozvláštní příští návštěvu nejednomu poutníkovi.
1: Petro, díky za informace ze svatého Hostýna. Zdravíme tam všechny poutníky, návštěvníky a přejeme krásné dopoledne. Naslyšenou.
2: Krásný den a naslyšenou.
1: To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková. Každý všední den se vydává za vašimi příběhy po celém Zlínském kraji. Pokud chcete, aby přijela i za vámi, napište jí tip na zajímavost, akci nebo příběh z vašeho okolí na mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: tebou Kristýnko.
1: To byl Valdemar Matuška a jeho píseň pro Kristýnku. A už po další skladbě bude čas na kulturní pozvánku. Ta dnešní nás zavede do největších moravských lázní Luhačovic. A bude doslova roztančená.
2: Zítra má.

0: Luhačovice se v následujících 4 dnech roztančí. Připravují tam totiž 34. ročník Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů písní a tancem. Co všechno nabídne? Na to už nám odpoví jeden z organizátorů, Karel Ročák, kterého mám na telefonu. Hezké dopoledne do Luhačovic.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Pane Ročáku, festivalem ožije nejenom lázeňské město, ale také sousední Pozlovice. Tak kde všude se bude od čtvrtku až do neděle tančit a zpívat?
1: Tak my jako již tradičně zahájíme vlastně ve čtvrtek v knihovně v Luhačovicích, kde proběhne literárně dramatické odpoledne. Pak se přesuneme do Pozlovic, tam v pátek oficiálně zahájíme festival a proběhne první blok vystoupení s našimi hosty a účastníky. A pátek zakončíme na Ogaru, kde proběhne dětská beseda u cymbálů s výukou tanců. No a v sobotu a v neděli se přemístíme na Lázeňské náměstí do Luhačovic, případně na Kolonádu a pořádně tam rozjedeme.
0: Prozraďte, kolik souborů do Luhačovic dorazí a odkud vám k vám budou vážit cestu?
1: No, čeká nás více než 10 různých spolků, skupení a souborů. Pod titul festivalu Luhačovice ve Varu, Vary v Luhačovicích napovídají, že přijede soubor Dylan z Karlových Varů, pak tam máme polský soubor Jivčané, případně slovenský soubor Zochárik Stopolčan, no a spoustu dalších místních nebo vzdálenějších z českých luhů a hájů.
0: Vrcholem přehlídky bude neděle, ta bude opravdu slavnostní. Co návštěvníky čeká?
1: Tradičně zahájíme mší, kde proběhne děkování za úrodu, za doprovodu krojovaných, takže obzvláštníme ten tradiční program v kostele. A odpoledne pak projde krojovaný průvod městem až na Lázeňské náměstí, kde ten gala koncert zahájíme někdy kolem nebo v 15 hodin.
0: Nebude chybět ani doprovodný program. Na co se lidé mohou těšit?
1: Tak já se zase vrátím do čtvrtka, kde pro ty naše nejmenší účastníky nebo i návštěvníky máme vždycky v knihovně nebo vedle knihovny nachystané zažehnutí festivalu, kdy opečeme špekáčky. V pátek už jsem zmiňoval besedu cymbálů s výukou tanců v Pozlovicích. Asi nejštědřejší ten doprovodný program bude v sobotu, kdy máme připravené dílničky pro nejmenší a i pro větší děti a velmi hojný doprovodný program hudební, kdy dětské cymbálky rozmístíme na kolonádě nebo nám na různých místech zahrají, případně uslyšíme koncert skupiny Děvčice, taky jako folklorně laděná, ale i s kytarama nebo občas nějaká ta baskytara, takže něco méně tradičního. No a pak se nám předvedou ještě účastníci hudebního tábora Jánice a muzikant.
0: Máte toho v plánu skutečně hodně. Kde mohou lidé o programu zjistit víc?
1: Na Facebooku Písní a tancem, případně na webu písniatancem.cz, no a pak tradičně v Luhačovicích na místě, v infocentrech, Víčku, Luhance, případně na nástěnkách.
0: Tak pojďme ještě jednou zopakovat, kdy festival začne a dokdy potrvá.
1: Tak startujeme zítra ve čtvrtek v knihovně v Luhačovicích a končíme v neděli odpoledne na Lázeňském náměstí.
0: Na Mezinárodní festival dětských folklorních souborů písní a tancem do Luhačovic nás pozval jeden z organizátorů, Karel Ročák. Ať se akce vydaří.
1: Děkuji moc a těšíme se na vás.

0: Jsme rádi, že trávíte dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Už jste doma zkoušeli usušit rajčata? Já ano a musím říct, že to bylo velké trápení. Pokud ale víte, jak na to, je to snadné. A během minuty vás to naučí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Tradice sušení rajčat vznikla na jihu Itálie, kde lidé pokládali plody na střechy domů, na horké středomořské slunce, aby si je takto upravené uchovali na chladnější měsíce. Dobře usušená rajčata jsou pružná a tmavá, ale po zmáčknutí z nich nevytéká žádná tekutina. Mají koncentrovanou rajčatovou chuť, která vynikne v pomazánkách i omáčkách. Nejlepší domácí sušená rajčata vyrobíte z masitých odrůd. Celý proces sušení v kuchyňské troubě trvá přibližně 5 až 8 hodin, kdy je trouba nastavena na nízkou teplotu. Rajčata se rozkrájí na čtvrtky, vydlabe se dužina se semínky, rajčata se osolí, zakápnou olivovým olejem a mohou se také posypat rozmarínem nebo oregánem. Dvířka trouby nechte při sušení rajčat mírně pootevřená. Pokud si výsledek svého snažení, tedy domácí sušená rajčata, naložíte do kvalitního oleje, například s česnekem, vydrží v chladu až 6 měsíců.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Blíží se 11. Už po zprávách máme pro vás připravenou poradnu pro zdraví. Na vaše četné žádosti se do poradny vrací oční specialista z Zlínské Baťovy nemocnice Jan Pohanka. Téma je skutečně široké. Oční vady a nemoci očí. Bude tu hlavně pro vaše dotazy. Tak toho využijte.

0: Mosko, roznesl spořádně, že mi bíňa, že umírám?
1: Vytroubil jsem to z plných plic.
0: Pak tedy brzy přitáhnou.
1: A, už jsou tady.
0: Oh, teď si lehnu. Vy jste si přišli na mistra, holomci, a můžeme začít.
2: Volpone, třaskavá komedie o chamtivosti a touze po penězích. Od září v Městském divadle Zlín.
3: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
4: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Letní turistická sezóna ve Zlínské.

0: V jakém kraji se vydařila? Vsetín se zapojil do kampaně Evropského týdne mobility. Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona, který má umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera. Dnes bude polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Kombinací aktivně trávené dovolené s návštěvou turistických cílů přilákal Zlínský kraj letos v létě 100 000 návštěvníků. Přes 130 000 průjezdů cyklistů zaznamenali sčítače podél Baťova kanálu. Přes 100 000 pak evidoval sčítač na Velké Javořině v Bílých Karpatech. Kromě přírody lákaly i další atraktivity v kraji, jak potvrzuje mluvčí centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
1: Oba největší akvaparky na Slovácku se během léta přiblížily hranici 100 000 návštěvníků. Na Valašsku zavítalo do skanzenu v Rožnově přes 108 000 lidí a na Kroměřížsku byl velký zájem o panská sídla. Zlínsko a Lohačovicko lákalo na památky spojené s Baťou, kterým pomohl i nový Baťapas.
0: Vsetín se zapojil do Evropského týdne mobility. Dolní náměstí dnes patří Dni bez aut, který je určený hlavně rodinám s dětmi a školákům. Záchranáři jim ukážou, jak se bezpečně pohybovat po městě, říká mluvčí radnice Jana Rašková.
2: Den bez aut bude až do 15.30 na Dolním náměstí. Návštěvníky čekají ukázky první pomoci, různé dopravně výchovné aktivity, dětský koutek a další bohatý program nejen pro děti z mateřských a základních škol, ale i pro širokou veřejnost.
0: V neděli se lidé můžou vydat na kole do Semetínského arboreta. 22. září pak bude MHD ve Vsetíně zdarma. Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev. Radiožurnál to vyčetl z vypořádávací tabulky, kterou obdržela připomínková místa.
3: Pět firem asistované reprodukce spoluvlastní v Česku přes skupinu Future Life premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v těchto centrech. Babiš v SMS zprávě pro Radiožurnál popřel, že by měl z návrhu zákona prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích pak ještě uvedl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
4: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhodu.
3: Ministr Vojtěch už dříve řekl, že by vláda nemohla vůbec řešit asistovanou reprodukci, protože se debata vždy stočí na premiérovi kliniky. Vít Kubant, Český rozhlas.
0: Ceny průmyslových výrobců v srpnu pokračovaly v meziročním růstu, který zrychlil na 2%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Současně zpomalil pokles cen v zemědělství na 11,8%. Ceny stavebních prací meziročně stouply na 4,4%. V meziměsíčním srovnání ceny v uvedených odvětvích stouply.
5: Počasí.
0: Během dneška bude ve Zlínském kraji polojasno a postupně částečně průsvitná oblačnost. Později začne od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Požár vozidla máme hlášený na silnici 57 v úseku mezi Ústím a Vsetínem. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět pokračuje. Dobré dopoledne.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je dobře, že i druhou hodinu dopoledního vysílání zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Máme pro vás totiž připravenou poradnu pro zdraví. Dnes na téma nemoci a vady očí. Hlavně pro vaše dotazy tady bude odborník na slovo vzatý. A vlastně se tady vrací na vaše vyžádání. Oční lékař Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, držitel prestižní evropské atestace FEBO Jan Pohanka. Vítejte.
7: Dobrý den.
6: A vy už teď můžete našemu hostu psát na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo můžete zavolat k nám do zlínského studia na číslo 221 555 210. Teď je čas na písničku.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín ve středu jako obvykle se Silvií Pospíšilovou. A já ve studiu sedím s očním lékařem Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Janem Pohankou, který je dnešním hostem poradny pro zdraví. Bavit se budeme o nemocech a vadách očí. A jak jsem předpokládala, už tady máme volajícího. Dobrý den, Český rozhlas Zlín.
1: Dobrý den, tady je posluchačka ze Zlína a mám takový obecný dotaz na šedý zákal. Je mi 70, mám šedý zákal na obou očích a lékař mi řekl, že s tím možná dožiju i do smrti. A já mám dotaz, mě už to velice zlobí, vidím blbě. Na čtení mám 5 dioptrií, na dálku asi 1,5 a jsem řidička. A chtěla bych se zeptat, jestli je to pravda, že bych to měla oddalovat tu operaci. Za prvé a za druhé, které bych si měla dát čočky, abych dobře viděla, protože jsem slyšela, že jsou nějaké čočky, že pak to dělá takové soustředěné kruhy kolem světel a že nejdražší čočky nemusí být jako pro každého pacienta nejvhodnější. Tak děkuju za
0: dotaz.
2: Děkuji za dotaz. Tak k té vlastně první části otázky, šedý zákal, to není v podstatě ani nemoc v pravém slova smyslu, ale je to přirozený projev, jak stárne nitrooční čočka. A stejně jako každý člověk stárne trošku jinak rychle, tak i ta jeho nitrooční čočka stárne trošku jinak rychle. Čili ten správný čas k té operaci je vždycky důležité rozhodnout právě podle toho, jak dobře člověk vidí a jestli mu přijde, že už to vidění se zhoršuje. K té druhé části toho dotazu, těch nitroočních čoček, které se do oka vkládají při operaci šedého zákalu, je několik různých typů. Jsou to čočky buď takzvaně monofokální, to znamená, že mají jedno ohnisko, přičemž u vás by takové ohnisko bylo zaměřené tak, abyste co nejostřeji viděla do dálky bez brýlí a na blízko by nějaké čtecí brýle zůstaly. Ty prémiové čočky, o kterých jste mluvila, takzvané čočky multifokální, tak mohou mít takový speciální typ optiky, který nám sice přidává i to vidění do blízka, že vás vlastně zbaví brýlí, ale právě daní za to zbavení těch brýlí je zhoršení vidění zašera a to, že můžete kolem světel vnímat kroužky. Čili vždycky je důležité vybrat čočku, která pacientovi bude nejlépe vyhovovat na ty jeho zrakové potřeby, které v životě má.
0: Tak já myslím, že to byla obsáhlá odpověď. Pane doktore, pojďme v úvodu rozdělit, co patří mezi oční vady a co mezi nemocí očí.
2: Tak ty oční vady, nebo též refrakční vady, jsou způsobené tím, že oko je vlastně špatně seřízené. Ono špatně láme světlo, můžeme si to představit jako fotoaparát, který je plně funkční, ale je špatně zaostřený. Samotné to oko je v téhle chvíli zdravé a většinou mu pomůžeme tím, že nějaké ty dioptrie tam dáme buď v brýlích, nebo nějakou operaci je upravíme. Oproti tomu nemoci očí, tam už jsou to nemoci v tom pravém slova smyslu, čili v oku je něco špatně.
0: Takže patologická záležitost.
2: Přesně tak.
0: Dá se říct, která z očních nemocí a vad je u české populace nejčastější, co nás trápí?
2: Suverénně nejčastější zrakovou vadou bude vetchozrakost, nebo též presbyopie. Je to vlastně stav oka, který vzniká někdy po 40. roce věku. Je způsobený tím, že nitrooční čočka už není tak elastická, jako když je člověk mladý. Hůře se vyklenuje a tím pádem to oko přichází o schopnost doostřovat do blízka. Nejčastěji se řeší potom pomocí brýlí na čtení.
0: Můžeme oko nějak trénovat, abychom vetchozrakostí netrpěli?
2: Je tohle výborná otázka, na kterou asi nikdo nezná úplně přesnou odpověď. Všeobecně platí, že není nutné ty brýle na čtení nosit, ale měl by je člověk na ty oči dát ve chvíli, kdy delší dobu čte a cítí, že ty oči už jsou unavené nebo jsou nějaké bolesti za těma očima. V té chvíli už by ty brýle na čtení měl potom používat pravidelně.
0: Pojďme k další vadě. Já jsem nedávno četla, že vlivem užívání mobilů ve velký nízkém věku je mezi dětmi doslova epidemie krátkozrakosti. Není to přehnané?
2: Bohužel to přehnané není. S tímto se dá jedině souhlasit. Je to vlastně stav, kdy ty děti přestávají vidět do dálky v důsledku toho, že se přehnaně příliš dlouho a příliš často dívají do blízka. A v dnešní době to souvisí zejména s používáním mobilních telefonů a tabletů již ve velmi útlém věku. A v tomto směru můj kolega pan doktor Nečas z dětského oddělení naší nemocnice se podílel na doporučených postupech pro celou pediatrickou společnost, které by měly být tento rok na podzim. A v téhle chvíli jednoznačně víme, že naše oko je tvořené, aby se dívalo do dálky, ne tolik do blízka, a že je potřeba, aby děti běhaly po venku, a nedívali se tolik do telefonu.
0: Ví se, jaký maximální čas by mohli u mobilu trávit, aniž by si ublížili?
2: Konkrétní přesné číslo, žádné studie na to nejsou. Všeobecně doporučuji maximálně 1 hodinu denně. Už jenom proto, že tu dobu, kdy se děti dívají do blízka, stráví vlastně i ve škole, kde se dívají na tabuli, potom do sešitu, čili už v té chvíli se oko do blízka dívá a doma, když potom sedí u tabletu, to teď tomu času jenom přidává.
0: Říká zlínský oční lékař Jan Pohanka, který je tady hlavně pro vaše dotazy. Zavolat můžete i během písničky, kterou právě pouštím.

0: Oční specialista Jan Pohanka přijal pozvání k mikrofonu a bavíme se o vadách a nemocech očí. Zopakuji číslo k nám do studia, ptát se můžete na čísle 221 555 210. Pane doktore, minulý vstup jsme končili povídáním o krátkozrakosti u dětí. Jak jsou na tom dospělí tady s touto vadou?
1: Vzhledem k tomu, že ta krátkozrakost vzniká právě v tom dětství, tak dospělí musí potom nosit vlastně celý život brýle. Projevem té krátkozrakosti je právě zhoršení vidění do dálky. Nejčastěji se řeší tedy pomocí brýlí nebo kontaktních čoček. Je možné taky část těch dioptrií odstranit i pomocí laseru. Optimální věk pro takový zákrok je někdy mezi 20. a 25. rokem, kdy ta refrakční vada je ustálená a zároveň zbývá dost času do té 40. 45. kdy se začíná zhoršovat to vidění do blízka. Ještě bych tady k tomu rád jako kdyby řekl, že lidský oko je výsledkem vlastně dlouhé evoluce. To vznikalo miliony let a samotný člověk jako homo sapiens je tady nějakých 300 tisíc let a celou dobu to lidské oko bylo tvořeno proto, aby se dívalo do dálky, převážně do dálky a do blízka jenom občas. A v dnešní době daleko víc ty oči zatěžujeme právě do toho blízka, na to vidění nakrátko, což je věc, která je tady třeba posledních 100-200 let. A ta evoluce není schopná reagovat tak rychle. Musíme používat ty brýle.
0: Nedá se nic dělat. Máme dalšího volajícího. Dobrý den, Český rozhlas Zlín. Můžete se ptát.
2: Dobrý den. Tady posluchačka od Luhačovic. Jsou napřímo?
0: Ano, můžete.
2: Ano, tady posluchačka od Luhačovic. Já vás tam všechny zdravím a mám taky dotaz. Poslední mám takovou zprávu, že jsem profukovala slzné kanálky. A od té doby mě slzí a furt oči a teče z nosu. A aj kapky používám, aj všecko, doktorce chodím a furt se toho nemůžu zbavit. Čím by to bylo?
0: Pane doktore?
1: Tak děkuju za otázku. Tady ty problémy s těmi slznými kanálky jsou bohužel často dosti svízelné a špatně se řeší. Je to dané tím, že pokud jsou ty kanálky neprůchodné, tak ty slzičky z toho oka neodtečou tam, kam by měly a vytíkají z toho oka ven a naopak v tom nosu může vznikat podráždění a taky z něho může téct. Čili v tomhle směru se dá doporučit jedině další kontrola u vašeho lékaře, který se na to podívá, zhodnotí tíži těch obtíží a pokusí se vám doporučit nějakou další léčbu.
0: Pane doktore, platí pro vás očaře, že oko je oknem do duše. Co všechno dokážete vyšetřit pohledem do očí?
1: Dá se říct, že část onemocnění těla se na oku rozeznat dá. Je to vlastně okno v tom smyslu, že je to jediné místo v těle, kde se třeba můžeme přímo podívat, jak vypadají vaše cévy, protože vidíme cévy, které jsou přítomné na očním pozadí. Rozhodně bych si to ale nepředstavoval tak, jak existuje takový šarlatánský obor iris diagnostika, který vám nabídne člověk, který rozhodně není lékař a z toho, jak máte tvarovanou duhovku, vám bude říkat, co kde v těle máte špatně. Takhle opravdu lidské oko nefunguje. Tohle je šarlatánství a podvod. Ale některé věci z oka poznat schopní jsme. Můžou to být nějaká systémová zánětlivá onemocnění, která se v tom oku projeví, nebo právě změny od cukrovky, které jsou přítomny na cévách a na tom očním pozadí.
0: Medicína jde kupředu mílovými kroky. Kolik dnes dokážete při operaci odstranit dioptrií?
1: V dnešní době se dá říct, že nemusí to být třeba při jedné operaci, ale i kdyby ty operace měly dvě, tak jsme schopni v podstatě odstranit všechny dioptrie, které na tom oku jsou.
0: Ach, pochopila jsem dobře, že toto se netýká dětí, že musí dorůst do určitého věku, než je možná tato operace.
1: Přesně takhle to je. Stejně jako dítě roste do dospělého a roste mu celé tělo, tak mu roste i to jeho oko, roste do dálky a tím pádem se vlastně mění i ta oční vada. Ty dioptrie buď rostou, nebo mohou i klesat při tom růstu a čekáme, až se ta dioptrická vada ustálí, aby jsme s ní teprve mohli něco dělat. Což u dívek nastává trošku dříve než u chlapců, u dívek někdy kolem toho 20. roku, těch kluků až někdy kolem 22, 24.
0: Říká náš dnešní host, oční lékař Jan Pohanka. Je čas na písničku.
3: Boty od Bati zná snad každý. Ale věděli jste, že ve Zlíně vznikaly také gumoví vojáčci, zvířátka, autíčka, pískací hračky a dokonce i gumový betlém? Téměř zapomenutou kapitolu baťovské historie více než 20 let mapoval sběratel Michal Vedenský, autor nové publikace Svět hraček. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude už 17. září. Těší se Jarka Barboříková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: Oční lékař Jan Pohanka je hostem poradny pro zdraví a povídáme si o vadách a nemocech očí. Ptát se můžete i vy třeba na čísle 221 555 210. A máme tady dalšího volajícího. Pane doktore, dejte si sluchátka. Český rozhlas Zlín, dobrý den.
1: Dobrý den, telefonu Špačková.
0: Můžete se ptát. Mohl
1: by pan doktor říct něco o sítnici a makulární degeneraci?
2: Určitě. Sítnice je vlastně tkáň v zadní části oka, kde jsou zhromážděny světločivné buňky, které vlastně, když světlo do oka dopadne, tak ho zpracují a potom ho pomocí zrakového nervu pošlou do mozku. A v té sítnici právě vlivem, jak ta sítnice stárne, může u někoho vznikat onemocnění sítnice, které se jmenuje věkem podmíněná makulární degenerace. Co nám ten složitý název říká? Říká, že jsou to změny způsobené věkem a že nám postihují to místo sítnice, které je zodpovědné za ostrost vidění, takzvanou žlutou skvrnu. Těch forem toho onemocnění je několik. Ta první forma, takzvaně suchá, kdy v té sítnici není přítomný otok, ta je taková pomalejší a tomu oku škodí velmi pomalu. Je prokázané, že tam pomáhá užívat sítnicové vitamíny, které pomáhají to onemocnění zpomalovat. Oproti tomu ta druhá, závažnější forma onemocnění je forma takzvaně vlhká. To znamená, že v sítnici je přítomný otok. A takovou formu musíme bohužel léčit speciálními injekcemi, když bohužel nebo naštěstí, to je otázka, protože ještě před třeba 10-15 lety se vůbec léčit nedala. Ty injekce, ač to teda zní všelijak, se dávají přímo do oka a pomáhají nám ten otok potlačit a tomu oku kupovat čas, aby se to vidění dál nezhoršovalo. Ale stejně jako nejsme schopni zvrátit stárnutí, tak nejsme schopni zvrátit ani stárnutí sítnice.
0: Zní to děsivě, pane doktore. Během písničky nám volala 80-letá posluchačka, která má šedý zákal na obou očích, zelený na jednom oku a zároveň trpí syndromem suchého oka. Má doporučenou operaci, které se bojí. Můžete zopakovat odpověď?
2: Určitě. Tam samozřejmě strach z operace je na místě. Je to pro člověka něco neznámého, s čím se předtím v životě nesetkal. A oko je hrozně důležité pro to, aby člověk dobře viděl. Čili tu obavu z té operace chápu. Na druhou stranu šedý zákal, tak jak jsem říkal, je to způsobené stárnutím čočky. Čili my víme, že ta čočka už nebude průhledná nikdy. To se nezvrátí. Naopak, ten šedý zákal bude postupovat a to vidění se bude zhoršovat. A zároveň čím déle se s tou operací vyčkává, tak tím ta čočka při té operaci je tvrdší, tím déle se to oko hojí a tím větší jsou nějaká operační rizika. Takže v tomhle směru je doporučení, že pokud máte zhoršené vidění a váš oční lékař řekl, že je to způsobené šedým zákalem, tak není třeba tu operaci odkládat, je lepší udělat dříve než později. Zároveň ta paní měla ještě potíže s takzvaným syndromem suchého oka, což je problém na povrchu oka, v slzičkách a při té operaci si ten syndrom suchého oka může i zhoršit. Může to oko po té operaci řezat více, být více oschlé nebo i více slzet. Tam je důležitá příprava to oko hezky sklidnit, aby ten syndrom suchého oka tam před tou operací nezlobil.
0: Máme dalšího volajícího. Dobrý den, můžete se ptát pana doktora?
3: Dobrý den, tady posluchač z Uherského Hradiště. Já jsem bych chtěl zeptat pana doktora. Já jsem chodil 2 roky na ty injekci, dostával jsem jich do oka pravého. A pak se v Baťově nemocnici ve Zlíně. Pak se rozhodli, že mi vymění čočku, tak mi ji vyměnili, mám ji asi už 5. měsíc a měl jsem takový tento. Přijel jsem dom, krásně, se 6 děcka ptali to, já krásně vidím. Na druhý den říkám, pane bože, já budu moct se všem dětskám zavolat, já už nevidím tak krásně. Tak jsem chodil k panu doktorovi, tady v Uherském Hradišti, a byl jsem tam 2x a po třetí mi říká, já už pro vás nic nemůžu udělat, protože jste asi pro mě už, já nevím, co si mám o tom myslet. Prostě poslal mě zpátky do Baťové nemocnice do Zlína. A já jsem se jenom na to zeptal, pane doktore, ostanu slepý?
2: Dívejte.
3: A on říká, ne, slepý neostanete, ale vidět nevidíte.
2: Takhle na dálku.
3: Já nevidím, já nepřečtu, a já prostě přijde mi dopis, lebo ono si to nepřečtu, já nenapíšu.
0: Dáme prostor panu doktorovi, prosím.
2: Já jako by takhle na dálku je dosti těžké posoudit ten stav toho oka ve chvíli, kdy ho nevidím, ale všeobecně platí, že ta věkem podmíněná makulární degenerace, na kterou dostává člověk ty injekce, to je onemocnění sítnice. Můžeme si to představit jako film ve fotoaparátu. Zatímco ta operace toho šedého zákalu, to je, jak když se na fotoaparátu vymění objektiv. Čili prochází tam krásně světlo, tam kam má, ale pokud je špatný film, je nějaký nakrabacený, je tam sem tam nějaká dírka, tak ta výsledná fotografie nikdy nebude dobrá. A bohužel ty změny od toho věku se vyléčit nedají. Čili víc
0: může
2: bohužel,
0: se posluchač obrátit na vás?
2: Určitě. Pokud je potřeba, tak ho klidně může opět jako kdyby k nám jeho oční lékař objednat. My se na něho znovu podíváme a podíváme se, jestli je možné ještě něco dalšího vymyslet.
0: A nebo si to pacient může rovnou vyžádat, nečekat, až řekne jeho pan doktor ošetřující.
2: Určitě může. Nicméně my máme primárně jsme pracoviště takzvaně třetího typu, to znamená, že k nám referují pacienty jiní oční lékaři. A když je od nás k nám odreferovaný právě od jiného očního lékaře, tak dostane lepší termín, než když se bude objednávat sám.
0: Rozumím. Je čas na písničku.

0: O vadách a o nemocněních očí se bavím s očním specialistou Janem Pohankou. Pane doktore, lidé mají často sklony bagatelizovat signály těla a návštěvu u odborníka odkládají. Kdybychom měli zpozornět a co nejdřív se právě k očnímu lékaři objednat?
1: Tak v tomhle směru platí, že stejně jako s kterýmkoliv jiným onemocněním, pokud je vznik potíží náhlý, to znamená vznikne to z ničeho nic, třeba za minuty nebo jednotky hodin, pak se jedná o věc akutní a taková věc patří na pohotovost. Pokud se jedná o problém, který vzniká třeba několik dnů, nebo již trvá několik týdnů, měsíců nebo let, tak potom je možné se objednat na standardní termín vyšetření, stanovit diagnózu, podle toho nastavit léčbu.
0: Jaká vyšetření pacienta čekají?
1: Ty oční vyšetření jsou vždycky ušité na míru potíží toho pacienta. Standardem je vyšetření právě té oční vady, čili kolik má oko dioptrií, vyšetření nitroočního tlaku, protože nitroční tlak je rizikový faktor pro vznik zeleného zákalu, čili takové vyšetření by se mělo na oční prohlídce udělat vždy. Dále pokračujeme vyšetřením té přední části oka, čili stavu rohovky, víček, duhovky. A potom, když je potřeba, tak můžeme pacienta i rozkapat, to znamená rozšířit si zorničku, aby jsme mohli zkontrolovat oční pozadí. V tomhle směru bych chtěl pacienty upozornit, že pokud jdou na svoje první oční vyšetření, neměli by jezdit autem, neměli by řídit, právě proto, aby jsme mohli rozkapat a to oko celé dobře zkontrolovat.
0: Od jakého věku by měl člověk pravidelně navštěvovat očního lékaře?
1: Tady platí, že v dětství by jsme očního lékaře měli navštívit, pokud je zhoršení vidění, pokud jsou potíže. Potom v té mladé dospělosti, pokud potíže nejsou, tak se většinou mezi 20. a 40. rokem k očnímu lékaři příliš nechodí, ale první taková prohlídka je vhodná právě někdy kolem toho 40. 45. roku věku, ve chvíli, kdy se nám začne zhoršovat to vidění do blízka. Tam se udělá to první oční vyšetření a následně nějakou dobu opět je možné ty brýle řešit třeba v optice s optometristou, protože ty dioptrie postupem času rostou, ale další vyšetření potom třeba v rozestupu 5 let, to už určí oční lékař podle toho, co na tom oku najde nebo nenajde.
0: Oční onemocnění často vznikají nenápadně a bez bolesti. Které z nich je nejzákeřnější?
1: V tomhle směru jednoznačně nejzákeřnější je glaukom, český zelený zákal, což je onemocnění zrakového nervu, čili těch kabelů, které vlastně spojí oko s mozkem. Nejčastější příčinou toho vzniku, toho onemocnění, je právě zvýšený nitrooční tlak a platí, že je důležité ho zachytit brzy, co nejdříve, protože co zelený zákal vezme, to už my bohužel vrátit neumíme, proto se mu taky přezdívá tichý zloděj zraku.
0: On ukusuje z toho periferního vidění, že ano?
1: Přesně tak, tam dochází nejdříve k zužování toho periferního vidění a až ve velmi pokročilé fázi onemocnění se teprve zhorší ostrost toho vidění. A vzhledem k tomu, že to onemocnění probíhá v rámci let pomalu, tak mozek si toho nevšimne. On nevidí, že se mu zhoršuje to zorné pole a člověk si toho tím pádem vůbec sám všimnout nemusí.
0: Když se budu soustředit na svůj zrak a na to právě periferní vidění, tak do jakého úhlu je to v pořádku a kdy už to v pořádku není?
1: To je velice dobrý dotaz. Ono to je u každého trošku jinak, protože máme to oko jinak v té očnici umístěné. Někdo ho má více dopředu, takže vidí trošku více i do stran, někdo ho má trošku více zapadlé, takže do těch stran třeba může vidět malinko méně. Ale všeobecně platí, že bychom měli vidět i jako kdyby do boku, co je vedle nás. Ne přímo vedle nás, ale trošku vedle a před námi.
0: Každopádně by bylo fajn se sledovat a dávat na to pozor. Jaké jsou možnosti léčby u zeleného zákalu?
1: U zeleného zákalu těch možností léčby je několik. Léčba je vždycky šitá na míru pacienta, na tíži jeho zeleného zákalu. V první linii léčby se používají buď kapky, které se kapou do oka trvale a právě snižují nitrooční tlak, nebo se dá použít ošetření pomocí laseru, který nám urychlí odtok tekutiny z oka, tím pádem zase ten nitrooční tlak poklesne. V těch pozdějších fázích onemocnění se častěji volí chirurgické zákroky, kdy vlastně v oku vytváříme takovou cestičku pro tekutinu, kudy ta voda tou cestičkou odtéká z vnitřní části oka ven pod horní víčko do takového polštářku, kde se hromadí a vstřebává. Ale ty operace jsou vždycky s rizikem, proto je to pro nás až taková poslední volba.
0: Odhalí zelený zákal běžné vyšetření u očního specialisty?
1: Jednoznačně. Zelený zákal je jedna z diagnóz, kterou pozná každý oční lékař, a ve chvíli, kdy vysloví podezření na ten zelený zákal, tak může doplnit několik různých vyšetření, jak to vyšetření zorného pole, tak i vyšetření na speciálních přístrojích, které zkoumají strukturu toho zrakového nervu a velice přesně nám řeknou, jestli tam nějaký zelený zákal je nebo není.
0: Jsme téměř u konce dnešní poradny. V závěrečném vstupu s lékařem Janem Pohankou si shrneme pár zásadních rad.

0: To byly brontosauři a jejich ptáčata. Oční specialista Jan Pohanka je stále ještě hostem poradny. Během písničky nám tady volala posluchačka, pochvalovala si, že má za sebou injekce do oka, o kterých jste mluvil právě u vás na oddělení. Velice vás chválila celé vaše oddělení a říkala, že vidí krásně. Takže nikdo se toho bát nemusí, je tady cesta.
1: Taková pochvala nás vždycky těší, takže děkujeme.
0: Pane doktore, jak bychom si měli svůj zrak hýčkat, aby byl v kondici co nejlépe, nejdéle?
1: Tady v tomhle směru bych asi doporučil právě časnou prevenci. Vždy je důležité každé onemocnění zachytit co nejdříve. Takže pokud mám nějaké potíže, nějak mě ty oči zlobí, tak se k tomu očnímu objednat, ať se na ty oči podívá a víme, na čem jsme. Jinak stran té běžné péče, ve chvíli, kdy třeba pracujeme často na počítači do blízka, jsou tam hodné třeba brýle s modrým filtrem na modré světlo. Ty pomáhají, aby ty oči nebyly tolik unavené. Případně do očí kapnou nějaké umělé slzy, trochu je osvěžit. Ve chvíli, kdy se člověk dívá delší dobu do blízka, méně mrká, oko s nás oschne a je potřeba ty slzy doplňovat.
0: Od jakého věku je dobré docházet preventivně k očnímu lékaři?
1: Většinou se to doporučuje kolem té 40-45, právě ve chvíli, kdy se nám zhorší vidění do blízka, tam by mělo proběhnout to první vyšetření očním lékařem, který řekne, že skutečně je to jenom ta oční vada, není tam žádné oční onemocnění a potom i naplánuje, za jak dlouho byste se měli ukázat znovu na kontrolu.
0: A při jakých příznacích bychom určitě měli zpozornět, nelenit a navštívit odborníka?
1: Zejména ve chvíli, kdy dojde k rychlému, náhlému zhoršení vidění. To je opravdu stav, který je potřeba řešit neodkladně. Dále, pokud se nám před okem objeví nějaké zákalky a zároveň jsou před tím okem i záblesky, nejbože, když se to vidění zatahuje z nějaké strany, začíná být úplně černo. To je zase příznak onemocnění sítnice, odchlípení sítnice, opět stav, který je akutní a který je potřeba řešit co nejrychleji.
0: Pane doktore, my jsme měli spoustu dotazů, hlavně teda během skladeb nám volali posluchači. Já to vidím tak, že budete muset dorazit ještě po třetí do Českého rozhlasu Zlín, protože toto je téma, které naše posluchače opravdu zajímá.
1: Já děkuji za pozvání, určitě nad tím popřemýšlím. Možná by se tady za vámi mohl ukázat i náš pan primář, kterému se minulý týden podařilo složit prestižní evropskou zkoušku na kataraktovou a refrakční chirurgii. Je jeden z mála v České republice, myslím, že jsou 4, kteří tuto zkoušku mají, čili i on by mohl odpovědět na nějaké
0: dotazy. Tak to gratulujeme panu primáři a je evidentní, že když se pacient dostane do Zlínské Baťovy nemocnice na oční oddělení, tak je v těch nejlepších rukou. Milým hostem poradny pro zdraví byl oční lékař Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, držitel prestižní evropské atestace FEBO Jan Pohanka. Děkujeme za váš čas a cenné rady.
1: Děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Alexej Piško.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Za chvilku už bude 12 a naše dobré dopoledne končí. Zítřejším hostem Jarky Barboříkové bude sběratel Michal Videnský, který letos v létě vydal knihu Svět hraček Baťa 1932-1938. Že firma Baťa a hračky nejdou dohromady? Budete se divit. Tak si čtvrteční dobré dopoledne nenechte ujít. Díky, že jste byli s Českým rozhlasem Zlín. Od mikrofonu se loučí a krásný den vám přeje Silvie Pospíšilová.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je všechno OK. Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: V Rožnově pod Radoštěm otevřeli dětskou skupinu postavenou z kontejnerů. Řidiče v Kroměříži navádějí na volná parkovací místa nové informační panely. Setinští hokejisté přivítají v regionálním derby Zlín. Dnes bude polojasno až oblačno, na teploměru až 26 stupňů. U poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. V Rožnově pod Radoštěm funguje nová dětská skupina Skřídci. Vznikla v kontejnerové budově na zahradě mateřské školy v místní části Tylovice, kde městu chyběla místa pro nejmenší děti. První z nich si teď zvykají na nové prostředí i v odloučení od rodičů.
5: Budova se světla zelenou omítkou vypadá jako kostka a to, že vznikla z kontejnerů, není poznat, říká mluvčí Rožnova Petra Graclíková.
6: Je to vlastně modulární systém, který byl za rok postavený a teďka bude

0: sloužit jako nová dětská skupina.
1: Do skupiny chodí 12 až 18 dětí, kterým jsou v průměru 2 roky.
2: Já třeba z té vlastní zkušenosti, když jsem tady vyzvedávala svoje dítě, tak vím, že to zvládá moc hezky. Samozřejmě jsou tam nějaké výkyvy, ty děti jsou na sebe emocionálně navázané, což znamená, že když začne plakat jedno, většinou se napojí další.
1: V dětské skupině je teď asi 6 volných míst. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
3: Parkování v Kroměříži usnadňuje nový systém, který monitoruje parkoviště ve městě. V první etapě panely řidiče informují o volných místech na Velkém náměstí, na Horním i Dolním parkovišti na Rígrově náměstí a v parkovacím domě s vjezdem v ulici Velehradská. V další etapě by do systému měla být zahrnuta i parkoviště ve Vejvanovského ulici a na Hanáckém náměstí. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise vytrvat ve svých klimatických cílech. Ursula von der Leyenová to řekla ve svém výročním projevu o stavu Unie před europoslanci ve Štrasburku. Uplynulé měsíce plné požáru a sucha označila za léto pravdy. Podle von der Leyenové komise připravuje nový balíček odolnosti proti změně klimatu. Sport. Vsetínský stadion na Lapači přivítá první regionální derby této sezony mezi domácími hokejisty a mužstvem Zlína. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut. Valašský klub prošel přes léto výraznou změnou a pro zhruba polovinu týmu půjde o první derby ve vsetínském dresu. Trenér Luboš Jenáček věří, že nováčci speciální utkání zvládnou.
4: Já si spíš myslím, že doma každý tomu dá ještě o 20% víc, protože před těma lidma nejde něco vypustit a opravdu dají těm lidem dobrý zážitek sportovní a věřím, že vítězný, aby si mohli po utkání zaspívat vysoký jalovec a odměnit je potleskem. Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno, postupně od západu začne přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme 23 až 26 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Pozor si dejte na sraženou zvěř na vozovce na silnici 490 u Uherského Brodu. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Morava krásná zem. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

No tak to byli veselí muzikanti. Byla to Valaška, která v úvodu Moravy krásné země zahrála stejnojmenou polku Václava Maňase mladšího a Barbory Stromerové. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. Jak určitě už víte, dnes mají svátek Ludmily a Lidmily. Tato jak u nás, tak na Slovensku. Přeji vše dobré. No a Ludmilek a Lidušek je opravdu mnoho. Tak vás hned v úvodu prosím o stručnost. Moc děkuji. Ještě telefonní číslo 726465200 a už první vinčování. Kamarádkám paní Lidce Řezníčkové z Nedachlebic k svátku a paní Božence Šuranské k narozeninám hodně zdraví a radost přeje a za jejich kamarádství děkuje a moc se na společné turistické vycházky těší kamarádka Věra. Babičce Lidušce Sojové z Popova přejeme k svátku všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a radosti a spokojenosti. Jsme rádi, že tě máme. Rodiny Tkadlecova a Liškova. Přání pro milou maminku, babičku a prababičku paní Ludmilu Juříkovou z Trnavy. Přejeme jí hodně zdravíčka, lásky a božího požehnání. No a to jí z celého srdce přejí všichni, co jí máme rádi. A malý Jiříček posílá prababičce velkou pusinku. No a svátek slaví i milovaná babička a vášnivá zahradnice, paní Ludmila Gajdošíková z Lipiny. Přejeme jí hlavně zdravíčko, štěstíčko, lásku a spoustu malých radostí každý den. To přejí manžel Zdeněk, děti, vnoučata a pravnoučata Hanička s Jonáškem. No a písničkou bude hrát brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

0: Známou lidovou ze Strážnicka zaspíval Jan Míša. No a už tady mám první volající. Z Havířova je tady první telefon. Dobrý den, paní Iveto.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já vás srdečně zdravím. Zdravím i celou vaši redakci ze Slunného Havířova. A mám dnes dvě přání o zahraní písničky. Dnes slaví svátek naše teta, paní Ludmila Janku ze Strání. Milá teto, přejeme ti s Liborem vše nejlepší ke svátku, pevné zdraví a stále tolik lásky od tvé rodiny, kolik ty jí sama rozdáváš. Aby se ti všecko to dobro, které rozdáváš okolo, tisíckrát vrátilo. Tvoje otevřené srdce a laskavost je darem pro každého, kdo tě zná. Máme tě velmi v úctě a jsme vděční, že tě máme ve svém životě. A dále prosím o zahraní písničky i pro naši druhou tetu, paní Anešku Janku z Březové Zvadilova, která v pátek 18. září oslaví krásné jubileum, a to 80 let. Milá teto Aneško, k tvému úžasnému jubileu ti ze srdce přejeme jen to nejlepší. Šila jsi v Březové, v Moravské Ústředně, ale především si svým nežistým srdcem a láskou ušila pevné pouto pro celou naši rodinu. Přejeme ti pevné zdravíčko, klid a pohodu po boku strýce a spoustu šťastných chvíl s celou tvou velkou rodinou. To ti přejeme teď Iveta s Liborem. Paní Ostrá, moc krát děkujeme za odvysílání.
0: A tím to ukončíme, paní Iveto, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: U telefonu čeká pan Luboš ze Žeravin. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jiřinko. Ještě jednou zdravím vás i vašeho zvukového mistra nebo mistryni, nevím, koho tam máte.
0: Mistra.
2: Mistra, super. Takže to první platí. A já dneska potřebuju popřát moje kamarádce Lidce Šetulové, která pracuje v potravinách v Roznové Lhotě a má sváteček. Tak Lidy, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a ochranu panenky Marie svatohostinské. To ti přeje Luboš.
0: Krása. Tak jo, to bylo další pěkné přání. Naschledanou.
2: Jo, dík.
0: Naschledanou. Písnička patří i těmto Ludmilám. Paním Roháčkové z Hulína, Janováčové ze Stupavy, Raclavské z Hulína, Chýlové z Kunovic, Neřádové z Kroměříže, Palkovičové z Břeclavy a také jisté Ludmile z Brna a Ludmile z Pitína. Všem jmenovaným jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, lásku, pohodu, dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se vám vše vydaří, to přeje Hanka z Hulína. Písnička je také pro další nejmenované Ludmily, kterým nikdo nezahraje. No a dnes se krásných 90 let dožívá pan Jan Chlup z Poštorné. Milý Jendo, k tvým nádherným 90. ti ze srdce přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, dobré nálady a stále dostatek chuti do života. 90, to už je pořádný životní výkon. A protože do stovky zbývá už jenom 10 let, byla by škoda teď polevit. Takže hlavně zdraví, úsměv na tváři a pěkně pokračovat dál, ať tu stovku můžeme jednou pořádně oslavit společně. To nejkrásnější přání ti posílá především tvůj jediný brácha Joška s manželkou Evičkou. Přání se připojuje také celá jejich dnes už pořádně početná rodina. Rostík, Vlastík a Evča s rodinami. Milý Jendo, užívej si dnešní den, ať ti zdraví slouží a ať máš kolem sebe stále lidi, se kterými je ti dobře. Za celou rodinu ti přejeme všechno nejlepší. No a mám tady okresní sdružení hasičů Kroměříž, protože dnes 16. oslavuje zasloužilý hasič z Bezměrova, bratr Jaroslav Hlavík, 75. narozeniny. Takže, drahý bratře, hasiči vám samozřejmě za všechno děkuji, co jste kdy pro ně vykonal, a do těchhle dalších vám přeji zdraví, štěstí, pohodu, dobrou náladu. Prostě přeji vám jen to nejlepší. No a paní Marie Kučerová z Okříšek dnes slaví narozeniny. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti jí ze srdce přeje kamarádka Růženka. A ještě jedno přání pro paní Marii Kučerovou z Okříšek. Ať tvoje srdce nikdy nepřestane tančit a tvůj úsměv nikdy nepohasne. Přejeme vše nejlepší k narozeninám, zdraví a láska nechcou tvými věrnými společnými. Manžel Jaroslav a děti s rodinami. Písnička ta také nechybí, hrát bude mistřínanka.

0: Tak to byla polka Zdeňka Gurského a Stanislava Pěnčíka Moravské zahrádky. No a z Jalubí telefonát paní Zdenka. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás a všechny posluchače. Prosila bych zahrát pěknou písničku tímto Slovencom. Anka Pokorná Švagrová z Hradiště, Broňa Sedláček, náš syn, Staňka Sedláčková, naša nevěsta, Broňa je z Košíku, Staňka je ze Slopného. Ondra z Jich, z Jalubí, Adámek z Jich, to je jeho syn na narozeniny, a Pavel Konečný ze Šelešovic, je manžel z naší vnučky. A ještě Liduškám, Liduška Kostelníčková z Jalubí, Liduška Jurušková ze Zlína, Liduška Záhorová z Bohuslavic, Liduška Kořenková z Vysokého pole a Liduška Kulifajová z Hradiště a Liduška Horáková z Jalubí. Všetkým týmto oslavencom bych přála hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání, ale hlavně to zdraví a co všetci a spokojení. Moc vám děkuji.
0: Není a zač. Naschledanou. Paní Františko z Mramotic, jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Vaším prostřednictvím bych chtěla popřát dnes k svátku mojí sestře Ludmile a chtěla bych jí popřát hodně zdraví a požehnání Božího a ať má ochranu paní Marie Hostinské a ještě bych chtěla i aby užila ještě hodně svojí šikovné pravnučky Antoničky.
0: Mm-hmm. A jaké nese příjmení, Ludmila?
2: Drápalová.
0: Ano, tak jo.
2: A chtěla bych, abyste zahráli i jejímu příteli Šenkýři, Janu Šenkýři.
0: Mm-hmm, to víte, že jo. Tak písnička
2: je. Bych chtěla ano? Ještě, abyste zahráli i těm Ludmilám, kterým nikdo nehraje. A přeji také brzké uzdravení Ivance Slabákové.
0: Dobře, tak jo, paní Františko. Takže přáníčko jste přednesla. Naschledanou, naschledanou. No a písnička přání všeho nejlepšího, hojnosti božího požehnání, pevného zdraví, hodně štěstí a radosti z vnoučat, ať potěší paní Ludmilu Hurbišovou z Nivnice. Lidko, děkuji za tvoji starostlivost. Blanka s rodinou. No a krásná písnička, ať potěší i paní Ludmilu Želibabkovou z Korytné. Babičko, přejeme ti hojnost božího požehnání, pevné zdraví, hodně štěstí a pohody. Přání posílají syn Vladimír s Blankou a dcera Lenka s rodinou. Rádi zahrajeme i milé kamarádce Rozárce Špatinové ze Skalice k jejím narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání a lásky od blízkých přeje kamarád Ján. Spolužačce paní Ludmile Měchurové ze Svatobořic Mistřína patří následující. Milá Lidko, přeji ti krásný sváteční den, ale především hlavně zdraví, které tolik potřebuješ, plnou náruč štěstí, pohodu a spokojenost. Majka Hochmanová s manželem Jendou. Svátek dnes slaví i sestřenka Ludmila Lesovská z Terezína Učejče, které přejeme také pevné zdraví a štěstí a spokojenost. Majka a Jenda. No a písničkou potěší Moravanka. Český rozhlas.

0: Tak to byla Moravanka, mám já kosu kosenku, no a teď už to bude pan Jaroslav z Nedachlebic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní. Přeji všechno nejlepší všem posluchačům. Tak a teď bych chtěl nechat zahrát Václavovi Melichárkovi z Rudic dnešním narozeninám a 28. září oslaví svátek. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví mu přejí sourozenci. Rodiče, kdyby žili, určitě by se připojili. A ještě oslavuje svátek jeho tchýně, paní Ludmila Beníčková ze Suché Loze. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví jí přeje rodina Melichárková z Nedachlebic. Rodiče, kdyby žili, určitě by se připojili. To je všechno, děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou, pane Švestko, tak co pak nám řeknete vy? Dobrý den.
2: Dobrý den, já přeju všem pracovníkům Českého rozhlasu Brno hodně zdraví a chtěl bych vaším prostřednictvím poblahopřát mé sestře, paní Ludmile Švestkové, k jejímu dnešnímu svátku. Je to čerstvá prababička, tak bych chtěl popřát hodně štěstí, zdraví a hodně radosti s pravnoučkem. Děkuji.
0: Prosím, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a paní Ludmile Chromé z Věteřova, pevné zdraví, štěstí, spokojenost a boží požehnání za celou rodinu přeje Marie Bábíčková. Připravené je přání pro báječnou maminku Ludmilku Kocveldovou z Lipové. Naše milá maminko, na tvém stolním kalendáři tvoje jméno dneska září. Proto ti k tvým meninám blahopřání posílám. Od koho je, to ty víš, přeji ti vše, o čem sníš. Mám tě moc ráda. Dcera Martina s rodinou. Sbor dobrovolných hasičů Veverská Býtýška přejí bratru Milanovi Veselému k 80. narozeninám štěstí, zdraví a pohodu a děkuji za všechno, co pro sbor udělal. No a pro paní Lidušku Hřibovou z Uherského Brodu toto přání. Milá Liduško, kyticí růží a pár řádků snad potěší tě k tvému svátku. Co dál ještě přát? Snad jen lásku, štěstí a pevné zdraví na pořád. Tvoji manžel Jaroslav a dcery Jana a Jarka s rodinami. Budějická kapela do kolečka do kola.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: No ale teď už opět Morava krásná zem a já pokračuji předávání přání převážně milým Liduškám. Tady prosím zahrajte písničku pro moji babičku Lidušku, která má dnes svátek. Babi, máme tě moc rádi. Přání poslala Jana Čeledová. Při příležitosti krásného životního jubila 80 let přejeme panu Josefovi Hájkovi s Příbrami na Moravě hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a životní spokojenosti. Ať jsi stále tak pozitivní, jak tě doposud známe, a ať tě každý den naplňuje radostí, energií a dobrou náladou. Všechno nejlepší k narozeninám přejí manželka a děti s rodinami. Pěknou písničku milé babičce Ludmile Boráňové z Řetechova posílá vnuk Zdeněk s rodinou. No a hudební dárek a přání směřuje i do domova důchodců v Brně. Patří paní Lidušce Nečasové. Liduško, přeji ti k tvému svátku všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Omlouvám se, ty si vždycky na mě vzpomeneš a já ne. To je nejhodnější Liduška, kterou jsem poznala díky mému tatínkovi. A všechny v domově pozdravuji a písnička patří i jim, Anička Olejníčková. No a prosíme o zahrání písničky pro paní Ludmilu Markovou z Velkých Pavlovic, jejímu dnešnímu svátku, jak jinak. Písničku posílají sestra Marie s rodinou, bratr Josef s rodinou a Mošťkovi starší. Na tou písničkou je krásná písnička Blahoslava Smišovského a Marie Kolomazníkové Když jsem já šel.

0: Tak, dozněla krásná písnička podání Vlčnověnky a mám tady dva telefony, najednou tedy nevím, kdo je, ale vím, že na tomto je paní Dana ze Slovenska z Kútu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všetkých posluchačů a vás do rádia. A keďže dneska je Ludmilky, já mám takovou velice dobrou kamarádku, Ludmilku Šinkovou, a její dceru Ludmilku Mušťabovu, a ďakujem im za všetko, keď potrebujem, že sa môžem na nich obrátiť. Mm-hmm. A prajem im veľa, veľa, veľa zdravíčka, ochranu Panny Márie 7 bolestnej Šaštínskej a ešte pre potešení poprajem pani Everiškovej.
0: Dobře, tak jo.
1: A ďakujem.
0: Tak pro potešení písnička i pro vás, pani Dano, naschledanou.
1: Děkujem.
0: A teď už se ptám, kdo pak je na tomto telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Tady je Novotná Alena z Boleradic. Mm-hmm.
0: Tak
2: už... A já bych dneska chtěla popřát svátku ne švagrové, paní Ludmile Stehlíkové. Potom mám ještě jednu švagrovou, paní Ludmilu Novotnou, její dceru Lidušku Novotnou. No a tak ještě mám kamarádku, taky Ludmilu Novotnou. No tak bych jim všem popřála všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, pohody, ať se mají dobře.
0: A vy se mějte taky dobře, paní Novotná. Naschledanou.
2: Naschledanou,
0: není zač. A tady vinčování pro paní Ludmilu Novákovou z Buchlovic. Milá maminko Liduško, přeji ti k dnešnímu svátku hodně zdraví a štěstí. No a to přeje dcera Magda. Paní Liduška Misařová z Dolní Lhoty u Luhačovic slaví narozeniny i svátek. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, spokojený život s rodinou, kterou miluje. Liduško, máme tě rádi. S úctou švagrová Zdeňka a Pavel s rodinou. Přání pro paní Lidmilu Zichovou z Drnovic u Valeských Klobouk. Milá maminko, přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka a boží požehnání. To ti přejí 4 děti s rodinami, 7 vnoučat, 6 pravnoučat a sestra Jana. Dnes se dožívá pěkného životního jubilea 85 let pan Alois Barotek z Prusinovic. Pan Barotek byl dlouhé roky starostou sboru dobrovolných hasičů Prusinovice a nyní je čestným starostou sboru. Proto mu dnes jménem sboru přejeme všechno nejlepší k narozeninám a hlavně hodně zdraví do dalších let sbor dobrovolných hasičů Prusinovice. No, písničku pro pana Barotka za hrají někdy večer těch písničkách ze srdce. Pan Barotek je totiž tatínek pana Aloise Barotka, autora mnohých písniček. Tak, ale teď už to bude písnička, která nese název Lidunka.
3: Český rozhlas Zlín.

No, za doprovodu Starobrněnské dvanáctky tuto písničku zaspíval Štěpán Mátl. No a dnes mají svůj svátečkový den i paní Ludmila Chýlová z Kunovic, Liduška Ryčovská a její dcera Liduška z Lanžhota, Liduška Benadová z Mikulčic, Ludmily Číhalová a Slezáková z Huštěnovic a Liduška Odstrčilová, bývalá kolegyně z Přerova. Všem moře zdraví, štěstí, pohody, radosti, lásky a božího požehnání přejí Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. Písnička pro paní Ludmilu Vozdeckou z Drnholce, milá Liduško. Dnešní sváteční den přejeme ti zdraví jen, štěstí, ať tě neopouští, lásky, ať máš vždycky dosti. Tomu dobré lidi k sobě, ať se ti daří v každé době. No a to ti ze srdce přejí Kloudovi, Svobodovi a Obořilovi. Paní Ludmile Patákové, všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdravíčko, lásku a rodinnou pohodu přejí Marie a Pavel Remešovi. A tady všechno nejlepší k dnešnímu svátku naší milé kolegyňce Lidušce Kupcové z Hračovic přeje celý kolektiv z práce. Další. Věříme, že i dnes v Náměšti nad Oslavou poslouchá tento oblíbený pořad paní Ludmila Suchá a v Březníku paní Ludmila Čumplíková. Děvčata, víme, že jste věrnými posluchačkami a třeba i čekáte, zda si na vás dnes někdo vzpomene. Tak jsme si vzpomněli a po vlnách Českého rozhlasu Brno a Zlín vám posíláme malý dárek. Pěknou písničku. Liduško Suchá a Liduško Čumplíková. Přejeme vám pevné zdraví, optimismus, radost ze života i z rodiny. Následující písnička, ať vás potěší. A to vám přejí Hana a Slávek Suchovi, Tomáš Suchý a Veronika Havlíčková s rodinami. Usměvavou hraje Stříbrňanka.

0: Tak Stříbrňanka dohrála, slovo má pan Petr Kotiš. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Od pondělka jsme se nemohli dovolat.
0: Tak a teď jste se dovolal, pane Petře.
1: Teď jsem se dovolal. Tak chtěl bych popřát pondělním narozeninám panu bejvalýmu řediteli programu, panu Jiřímu Kopotosovi, který slavil narozeniny v pondělí. Tomu přejeme my s manželkou paní Justinou Kočišovou.
0: Ano, tak jo, tak já
1: myslím... Takže nějakou písničku panu Jirkovi Kokmotosovi pošlete.
0: Tak to víte, že jo, tak se i Jiří Kokmotos od vás dostal dočkal pěkného přáníčka, pane Petře, nashledanou.
1: Vy také nashledanou.
0: No a milé babičce paní Ludmile Martikánové z Polešovic, hodně zdraví, síly, životní energie a ať jí nožky stále běhají jako těm srnkám, které jí donedávna k její nelibosti ochutnávali úrodu na zahrádce, ať se na dědečka a na nás stále hezky usmívá, to přejí vnoučata Šimon, Anička a Julinka, manžel Josef a celá milující rodina. Všechno nejlepší k dnešnímu svátku Ludmilce Gregůrkové a Lidušce Chmelové ze Zlámance přeje sestra Marie s rodinou. Písnička k svátku i pro paní Ludmilu Chýlovou z Kunovic s přáním všeho nejlepšího a pro paní Ludmilu Petříkovou z Brna a také hodně zdravíčka přeje Danka Kašparová. A ještě vinčování, cituji, Lídě Horákové do Kojetína, která je má stále nejmilejší sestra. Přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenost, dobrou náladou a pohodovými dny. Přání se přidává celá rodina Jany a Věry, která má tetičku moc ráda. A ještě do Jarošova k Bučkům a do Slavičína Divnice k Valentům toto přání letí a je plné milých vět. Dvě Lidušky tam dneska slaví, gratulace přijímají, i my se chceme připojit, sklenkou vína vám připít. Popřát, ať je nejenom zdraví, stálá láska obě vás provází, ať jste šťastné jako dneska a úsměv na tváři vám nikdy neschází. Lidko. A krojové výšivky, co tak krásné jsou, nechť i nadále tvojí pýchou jsou. Lidko a Liduško, přejeme vám všechno nejlepší a zdravíme i dědu Bučka, který se po operaci kyčle chystá do lázní a taťku Pepu Valentu. Zkrátka, celé rodině jen to nej. Z Nedakonic Vlaďka a Jiří a z Kněžpole Foltínovi. No a věříme, že Březníku poslouchá paní Lidka Čumplíková, v Rosicích Lidka Karmazínová, v Náměšti nad Oslavou Lidky Hejátková a Suchá, v Rudíkově Lidka Křehlíková a mnoho dalších Lidek, Ludmilek, Lidušek. Všem vám přejeme pevné zdraví, štěstí, optimismus, radost a pohodu s rodinami. Jen vy sami znáte svá přání a my přejeme, ať se vám vyplní. Srdečné pozdravy a ta hezčí hudební přání dnes letí i do Náměště nad Oslavou Kýtce a Jirkovi Valovým, kteří nedávno sami zmínili, jak moc rádi tento váš pořad poslouchají. Milá Jitko, milý Jirko, ať vám naše písničky vždy radostně zní do každého dne. Kéž vás tóny příjemně slaďují a provázejí, jak na vaší společné cestě životem, tak při všech dalších toulkách a výletech po naší krásné vlasti. Hlavně vám oběma přejeme pevné zdraví, neutuchající optimismus a spoustu dalších spokojených chvil u rádia. Všechny zdraví a vše dobré přejí Hana a Jaroslav Bunínovi z Březníka. No a hudební dárek, to je jasné, ten také nemůže chybět, předává ho Podlužan.

Moravská lidová Ej nad Pálavou dozněla, no je 12 hodin 55 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. Opět se setkáme krátce po 18. hodině. Příjemný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr Potůček v lese Ladislava Kubeše staršího, podání Boršičanky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Kroměříži vznikne denní stacionář pro seniory a lidi s demencí. Kvůli výměně sloupů jsou ve Zlíně při Lukách dopravní komplikace. Zkoušky v autoškole pro řidiče nákladních aut a autobusů se mají modernizovat. Dnes bude polojasno až oblačno, na teploměru až 26 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Kroměřížská radnice chystá rekonstrukci pavilonu J v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka. Na místě vznikne denní stacionář pro seniory a osoby s demencí. Tato ambulantní služba zatím není v rámci Kroměříže k dispozici. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška už je hotová projektová dokumentace a stavba bude zahrnutá do návrhu rozpočtu na příští rok.
4: Projekt na vybudování denního stacionáře pro seniory a osoby s demencí v areálu Barborka zahrnuje rekonstrukci přízemí budovy pavilonu J, kde vzniknou prostory pro tento denní stacionář a také práce na zateplení objektu. Předpokládané náklady jsou ve výši 12 milionů korun.
2: Ve Zlínském kraji byli z kandidátek pro letošní komunální volby vyškrtnutí dva lidé. Jde o Jakuba Šimka, který měl jako nezávislý kandidovat v Horním Němčí na Uhersko-Hradišťsku. Druhým je nezávislý Lukáš Machálek. Ten figuroval na kandidátce uskupení hasiči Jablunka na Vsetínsku. Vyplývá to z informací na webu Českého statistického úřadu. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 9. a 10. října. Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit, oznámilo to ministerstvo dopravy.

0: V ústní části zaměřené na ovládání a údržbu vozidla chce opravit otázky tak, aby více odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží na 40. Ty se mají méně zaměřovat na technické detaily a složitou údržbu, naopak přibyly například otázky z ekologie. Uvedl to Antonín Vohradský z ministerstva dopravy.
1: Snížili jsme také nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Ten důvod byl především ten, že vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál.
0: Ode dneška se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Peníze můžou využít na zájmové nebo sportovní kroužky, a to pro děti od 3 do 18 let. Výzva potrvá až do 24. listopadu. Zájemci najdou přihlášky na webu darujemekroužky.cz.
2: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno, postupně od západu začne přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme 23 až 26 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a nyní už začíná pořad Alex a host. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
3: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapla, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
4: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahost, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamená svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil, protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takové smutné události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaké prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti, se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Za celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tady otevřená.
1: Zase,
0: nikdy na vás nikam půjdeme.
1: Nikdy neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zblázní. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako přišel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni jsou opravdu pohodlní a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsme byli zoufali, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško. Tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Viděla jsem hodně termínů, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jedete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo. Děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, že nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko. A najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, tak když jsem tam 5 neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z premiéru
0: svého divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesní méně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Hněnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný, ty jsou taky úplně skvělí. No a teď jsme roztočili tuhle tu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem tý kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný o textu, to je strašný. Ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to? Jo, takže to bylo takový fajn. Takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každé repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce, tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se jim pojď trošku stejská, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: Ještě... A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle divokej moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže... To bejvávalo, no.
0: No i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu
1: no,
0: se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To, no.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas. No tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky. A jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste Střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste potom tak toužil někoho vyzkoušet si, jak to někoho zastřelit?
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit. Ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednoho zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto. A druhý den přišel a říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rapl, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že proti byla taková trošku laskavější, ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli, to je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili, takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
1: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotače a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jim se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
0: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak
0: a
1: já vám to řeknu.
0: A že působíte prostě trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyně Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. No, takže vy jste byla milá.
0: To bych si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Raplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
1: Ano.
0: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho znova?
1: Já už jsem to někde řekl. Samozřejmě, že vyšel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by vstoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
0: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu tak zhruba 30 let, mi to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dabingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dubbingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný, a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovýchhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dabing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia. Dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A jedna frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun, říkám se rok 77-78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku, dobrý den. Šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje, dneska kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dabing herectví.
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník, to řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k tomu, k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli. Tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, 70. Snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka realita. Vy to říká tak smutně.
1: No, neříkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba možná i třeba novináři nedonutili vás zazpomínat na herecké začátky nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: vzpomínky na vrchní prchní. Na všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých
1: bardů. No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mě spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, kteří potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A on točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle státě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No, tak ne.
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne. Po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
1: ale
0: ne?
1: Jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bychom to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tady během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost, ale vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Mi pořád, ale... Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo, upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to mě 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem někdy po těch, já nevím, kolika ti letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce a to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, já jsem jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Byl tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: A?
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo.
1: Ale
0: to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představením, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za 2 roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda.
1: Já jsem dědek, no.
0: Tak, nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Brumově Bělnici na Zlínsku začíná výstavba 3 bytových domů. Vznikne tady 68 družstevních bytů. Veletrh sportovních aktivit představil dětem a rodičům v Rožnově pod Radoštěm nabídku sportovních kroužků. Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Dnes bude polojasno až oblačno, na teploměru až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Výstavba bytových domů s 68 družstevními byty začala v Brumově Bělnici na Zlínsku. Projekt má zabránit odchodu lidí z města a přilákat nové. Stavbaři postaví 3 bezemisní bytové domy s parkovacími místy i internetovým připojením. Každý z bytů bude vybavený kuchyní se základními spotřebiči, sociálním zařízením i podlahovým vytápěním. Hotovo by mělo být za 600 dnů od předání staveniště, tedy do konce května roku 2028. Možnost vyzkoušet si některé sporty na jednom místě včera využilo více než 1000 dětí z mikroregionu Rožnovsko. V areálu rožnovského sportkempu pro ně radnice připravila veletrh sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež.
2: Florbal si poprvé vyzkoušel druhák Lukáš Hajda z Dolní Bečvy.
3: Já jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet, že umím dobře střílet.
2: Velké fronty se tvořily u stanoviště baseballu. Podle trenérky Ivy Kretkové je akce důležitá i pro propagaci tohoto sportu.
4: Je zajímavý, že máme vždycky frontu. Všechny to zajímá, všichni si to chtějí vyzkoušet, ale já bych potřebovala udělat tu propagaci toho sportu takovou širší, pro širší veřejnost, protože je to skvělá hra a já bych sem chtěla, aby ti lidi si ji zamilovali.
2: Největší pozornost vzbudil 12-násobný mistr světa v bike trialu Václav Kolář, který dětem rozdával autogramy. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u Zhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
5: V téhle první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu.
0: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června

0: 8.
1: Sport.
0: Prvoligové hokejisty Vsetína a Zlína čeká úvodní derby sezony. Na vsetínském stadionu na Lapači začne v 17 hodin a 30 minut. Jde o předehrávku 13. kola. Původně měl být tedy regionální duel na programu později. Zlínský kapitán Petr Holík přibližuje, jak vnímá to, že na ledě Vsetína nastoupí hned týden po startu ročníku.
2: Tak já to beru normálně, tak samozřejmě je to derby, hodně lidí, to je paráda, lepší než hrát proti Jany, nebo hrát někde, kde přijde 300 lidí, takže tohle je určitě super.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno, postupně od západu začne přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme 23 až 26 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto se srazilo s motorkou na silnici 1/55 v Břestu na Kroměřížsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na dobré odpoledne s Kristýnou Fuchsovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Máme středu 16. září a na vlnách Českého rozhlasu Zlín se právě rozhoupává jeho odpolední vysílání. Společně nás očekají 2 hodiny plné informací z našeho regionu, ale i písničky, které potěší. Do oken našeho studia právě krásně svítí slunce a člověk má pocit, že léto ještě neskončilo. Pravda, to astronomické sice ještě pár dní potrvá, ale hoteliéři a poskytovatelé služeb v cestovním ruchu ve Zlínském kraji už hodnotí letní turistickou sezónu. Jak? To nám už po písničce prozradí naše redaktorka Tereza Chrastinová. Zůstaňte s námi.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Statisíce lidí letos v létě navštívili ve Zlínském kraji akvaparky a podobná čísla zaznamenali v regionu i sčítače na horách nebo cyklostezkách. Hoteliéři a poskytovatelé služeb v cestovním ruchu ve Zlínském kraji jsou většinou z letošní letní sezónou spokojení, a to i přesto, že lidé postupně mění způsob cestování. Podrobnosti zjišťovala reportérka Tereza Chrastinová, kterou vítám ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Děkuji moc, hezké odpoledne.
0: Co byly ty největší letošní taháky, které lákaly turisty k návštěvě Zlínského kraje?
1: Silnou návštěvnost zaznamenaly cíle napříč všemi čtyřmi turistickými destinacemi. Návštěvníci mířili do hor, za kulturními událostmi s ohledem na letošní extrémní teploty byla velkým tahákem i voda. Podle centrály cestovního ruchu Východní Moravy například akvaparky v Uherském Brodě a Uherském Hradišti přivítali téměř 100 000 návštěvníků. Lidé mířili taky za turistikou, přes 100 000 návštěvníků zaznamenali například sčítače na Velké Javořině v Bílých Karpatech.
0: Jaký byl zájem o cykloturistiku v kraji?
1: Zájem byl velký, dva sčítače na Baťově kanále v Kvasicích a u plavební komory v Huštěnovicích zaznamenali během letních prázdnin dohromady 132,272 průjezdů. To je přibližně o 4000 více než v loni. A na cyklostezce Betšva ve Velkých Karlovicích projelo během léta téměř 39 000 cyklistů, což také představuje meziroční nárůst. Výsledky tak potvrzují zájem o aktivní trávení volného času a jeho propojení s dalšími zážitky v regionu.
0: Od sportu se posuneme trochu k jinému tématu, čím návštěvníky lákala kultura a historie.
1: Tak do regionu přivedli 10 000 návštěvníků tradiční akce, jako jsou Dny lidí dobré vůle na Velehradě, pozadu nezůstala ani Barumček rally ve Zlíně, letní filmová škola v Uherském Hradišti, Holešovská regata, Masters of Rock nebo Vizovické trnkobraní. Co se týče novinek, tak velkým úspěchem byl podle centrály cestovního ruchu Východní Moravy projekt Panská sídla Kroměřížska, nebo takzvaný Baťa Pas, který nabídl komplexní balíček a aktivit spojených s Tomášem Baťou a jeho rodinou.
0: V úvodu jsme zmínili, že se mění způsoby, jakým Češi cestují. Můžeš nám to vysvětlit?
1: Pro Český rozhlas to vysvětlil v podstatě prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Ten řekl, že lidé dávají přednost kratším pobytům, rezervují na poslední chvíli a oceňují možnost případného bezplatného rušení rezervací. Tento trend mi potvrdili také v jednom z největších hotelových komplexů ve Zlínském kraji, a to v rezortu Valachy ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Tam měli podle jejich vyjádření letní sezonu úspěšnou, po celou dobu byly minimálně ze 75% obsazení. Kromě již zmíněného si tady ale také všimli, že se rozmáhá takzvané individuální cestování. Lidé cestují buď úplně sami nebo v párech, jezdí ale také hodně rodin s dětmi.
0: Jakou úspěšnou hodnotí většina podnikatelů v cestovním ruchu letošní letní sezónu ve Zlínském kraji? Lidé hlavně navštěvovali historické památky, kulturní akce. Meziročně vzrostla také obliba cykloturistiky. O tom jsme mluvili s reportérkou Terezou Chrastinovou. Díky za to a měj se pěkně.
1: Děkuji moc. Rád, hezký den.
0: Ačkoliv se Tereza loučí od mikrofonu, po písničce ji uslyšíme zase, a to v její reportáži o stavbě vodovodního přivaděče za desítky milionů korun v Brumově Bylnici na Zlínsku. Zůstaňte s námi.

0: Je s vámi dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. V Nedašově Lhotě na Zlínsku by se už v budoucnu neměla opakovat situace, kdy lidem kvůli suchu netekla voda a obec ji musela brát z cisteren. Dlouhodobý nedostatek pitné vody, který byl i letos v létě, totiž vyřeší nový necelých 6 kilometrů dlouhý vodovodní přivaděč za desítky milionů korun. V Nedašově Lhotě natáčela reportérka Tereza Chrastinová.
1: Problémy s vodou jsou v Nedašově Lhotě už od počátku 90. let.
2: Říká nezávislá starostka Nedašovy Lhoty na Zlínsku Jarmila Janíčková a přibližuje tak problémy, se kterými se léta potýká téměř 700 místních obyvatel.
1: Znali tuto situaci a věděli, jak je to těžké, pokud v 21. století otočíte kohoutek a voda vám neteče.
2: Obec leží v hornatém území, většina povrchové vody odtéká pryč a zásoby sněhu v posledních letech jsou minimální.
1: Zlom nastal v roce 2018. Kdy opravdu celá obec zůstala bez vody. Byli jsme napojeni na vodovod v sousední obci Nedašov a tam vyschl zdroj pitné vody. Opravdu se tady naplno projevilo dlouhotrvající sucho a také velký srážkový deficit. Situace zašla v té době tak daleko, že jsme byli nuceni dovážet pitnou vodu cisternami.
2: S pronajatými cisternami pak v tomto režimu fungovaly více než půl roku.
1: Platili jsme tehda jak za tu samotnou vodu, pohonné hmoty, platy zaměstnanců, proto jsme vlastně začali uvažovat o nějakém dlouhodobějším řešení.
2: Situaci by měl po letech vyřešit nový vodovodní přivaděč. Ten začali budovat v nedalekém Brumově a dál povede přes katastry obcí Návojná a Nedašov. Zakončený by měl být právě v Nedašově Lhotě, pokračuje ředitelka společnosti vodovody a kanalizace Zlín Miriam Chmelová-Holbová.
3: Součástí stavby budou dvě automatické tlakové stanice, nové propojovací a odbočné řady a úprava tlakových pásem. Celkové náklady na realizaci daného projektu činí bezmála 45 milionů korun, přičemž 70% nákladů pokryje dotace z Ministerstva zemědělství.
2: Do konce roku by stavba přivaděče měla dojít na konec katastru města Brumov a kompletně hotovo by včetně kolaudace mělo být na konci roku 2027. Z Nedašovy Lhoty Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Umělá inteligence už není jen pro počítačové experty. Může nám pomoci s běžnými věcmi, poradit nebo vysvětlit složitý text. Zároveň ale může být nástrojem podvodníků. Jak AI používat a na co si dát pozor? Nejen o tom budu mluvit se Zuzanou Oplatkovou-Komínkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Poslouchejte nás 18. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Ve 14 hodin a 22 minut je čas na jeho předpověď s Petrem Minsterem z Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Povězte, jaké počasí je ve Zlínském kraji právě teď?
2: Zatím ještě převažuje slunečno, oblačnost je malá, nicméně na chviličku se zvětší až na to oblačno, ale je velice příjemné letní počasí, protože teploty jsou od 24 do 26 stupňů. V těch středních vyšších polohách je to kolem 22 stupňů, vítr pofukuje většinou jižní.
1: Vydrží slunečné počasí až do večera?
2: Ještě nebude úplně zataženo až do večerních, respektive nočních hodin, takže protrhaná oblačnost a sluneční svít si ještě užijeme, i když přes nějakou tu oblačnost. Zataženo to očekáváme až právě v průběhu večera a noci, kdy se bude přibližovat studená fronta. Právě v průběhu noci od západu přijdou také srážky. První ve formě přeháněk, možná i nějaká odnělá bouřka, ale postupně se srážky změní v déšť a přikryjou celý Zlínský kraj. Pršet by mělo v podstatě celou noc až do ranních hodin, kdy bude déšť slábnout.
1: Takže v noci bude pršet i během zítřka. Jaké počasí bude ve čtvrtek?
2: Zpočátku sice bude zataženo, ale ty srážky během ranních dopoledních hodin budou od západu ustávat a slábnout. Také se bude protahávat oblačnost už někdy kolem poledne. Odpoledne potom čekáme oblačno až polojasno. A i když se tam ještě potom může vytvořit nějaká odnělá přeháňka, tak už to v podstatě bude hezký den, ale chladnější. Teploty budou ráno sice 15 až 12 stupňů, ale odpoledne vyskočí pouze na 17 až 20, s tím, že ještě v noci se potom bude vyjasňovat.
1: Tolik předpověď počasí od meteorologa Petra Minstera. Díky za ni a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

pomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Regionální stopař.
1: Svatý Hostýn na Kroměřížsku je pro mnoho lidí místem spojeným s poutěmi, rodinnými výlety a vzpomínkami, ke kterým se po letech vracejí. Právě takový osobní vztah k tomuto místu má i zlínský malíř a grafik Josef Ruselák, který před lety začal sbírat fotografie poutníků a návštěvníků Hostýna. Jejich vzpomínky zachycené na fotografiích jsou k vidění v poutním domě číslo 2. Na místo se vypravila naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která se přihlásila do dnešního dopoledního vysílání.
2: Krásné dopoledne ze svatého Hostýna, konkrétně z restaurace poutního domu číslo 2, kde si na stěnách prohlížím fotografie lidí, kteří se sem v různých dobách vraceli. S rodinou, přáteli nebo třeba jen ve dvojici. Některé snímky jsou staré desítky let. Zlínský malíř Josef Ruselák, který celou sbírku před lety začal vytvářet, tu dnes se mnou není, ale ještě před dnešním vysíláním jsem si s ním o této sbírce povídala. A právě jeho vzpomínky doplní můj dnešní výšlap na svatý Hostýn. Začneme tím, proč je mu toto mariánské poutní místo tak blízké.
3: Dopřával jsem si rád zastavení v Těšňovicích v Kroměříži na kopci Hertlově s takovými dalekými výhledy, kam už jako malý kluk jsem odběhal z domu, abych si užíval podívanou na, jednak na pohádkovou Kroměříž a nějaké tajemné hory na horizontu, na hory Hostýnské a snil jsem o tom, že se tam jednou podívám. Ty Hostýnské hory včetně okolí se mi staly doživotní trvalou inspirací a byla to příležitost potkávat se s přáteli.
2: Právě z osobních návratů se postupně zrodila i samotná sbírka fotografií. Návštěvníci na nich mohou porovnat například to, jak Hostýn vypadal před více než 100 lety a jak ho známe dnes, ale třeba také zaspomínat na módu minulých let. No a jak celá sbírka vznikla, to mi Josef Ruselák také popsal.
3: V 50. letech byl vrcholem našich prázdnin rodinný výlet na Hostýn. A já jsem teda napsal takový dopis, že každý má nějaký svůj příběh a začal mě zajímat a oslovil jsem poutníky, kteří tam taky chodí, jsem je požádal, že máte ve svém rodinném archivu fotografie z vašich rodinných návštěv Hostýna. A první mojí fotkou, která to vlastně otevřela, byla z archivu mojí ženy, a to z roku 1941. Cílem nebyla dokumentace těch poutí, ale ty situace, které zaznamenávají neopakovatelné okamžiky prožité v prostředí Hostýna.
4: Petro, my jsme si přiblížili tedy vznik celé fotografické sbírky na svatém Hostýně. Co konkrétně si zde nalezla ty za zajímavosti?
2: Jsou zde fotografie z různých období a nejrůznějších návštěv Hostýna. Některé zachycují celé rodiny, jiné skupiny přátel a ta nejstarší je dokonce z roku 1917. Konkrétně se jedná o pohlednici, která byla odeslána ze svatého Hostýna rodině na válečnou frontu. A Josef Ruselák, pro kterého byl Hostýn po desítky let velkou inspirací, zde sbírku doplnil i obrazy. Jeho nebe nad Hostýnem, jehož replika tu visí od letošního 18. srpna je pak symbolickým vyvrcholením jeho dlouholetých návratů na toto místo. Je to vlastně plátno, kde je vyobrazený svatý Hostýn na modrém podkladu a nad ní jsou zobrazeny různé symboly, například hodiny, delfíni a vlastně je to takový snový svět v nebi. Nebe nad Hostýnem ale není jediným z malířových obrazů, které návštěvníci restaurace poutního domu číslo 2 mohou obdivovat. Josef Ruselák obzvlášť rád zaspomínal na obraz poutníků v Sen, který zobrazuje pouť nejrůznějších lidí, zvířat z lesů v okolí Hostýna, ale třeba také zvířat ze zlínské zoo Lešná. A tento obraz je věnovaný především dětem.
3: Mám tam velký obraz poutníků v sen. To je výsledek zase našeho putování s dětma. Chtěl jsem to rozveselit prostě, myslel jsem na ty děti. Dobré bylo, že mi vlastně děti na jižních svazích na 17. zež, oni mě napsali verše na motivy obrazu. Daněk se ptá Myšky, jaké pak máš skrýšky. Myška kouká z boty ven, přeje nám všem dobrý den. Kristýnka.
2: Tyhle básničky doprovází a vlastně výstavu obrazu poutníků v sen tady v poutním domě číslo 2. To byl zlínský malíř a grafik Josef Ruselák. Sbírku vzpomínek Hostýnské návraty můžete vidět v restauraci poutního domu číslo 2 na svatém Hostýně. A já věřím, že tato výstava ozvláštní příští návštěvu nejednomu poutníkovi.
1: To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková. Každý všední den se vydává za vašimi příběhy po celém kraji. Pokud chcete, aby přijela i za vámi, napište jí tip na zajímavost, akci nebo příběh z vašeho okolí na e-mail stopar.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dospívala Celine Dion. S Českým rozhlasem Zlín si teď můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, či je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd. A tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné vozidlo.
4: V sobotu od 17. si budu na Pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou o tom, jak důležitá je v životě každého z nás hra. A v neděli od 11. si budeme s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o soutěžení a o tom, kdy nás posouvá a kdy nás už brzdí. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.

Hokejová sezóna sotva začala a týmy a taky fanoušky Vsetína a Zlína už čeká jeden z vrcholů ročníku. Regionální rivali totiž čeká na vsetínském Lapači první derby. Pozveme na něj za okamžik.

0: 10 minut před 15. hodinou je s vámi Český rozhlas a Zlín. Podle původního losu se měli hokejisté Vsetína a Zlína utkat v premiérovém derby prvoligové sezóny už až v říjnu. Nakonec na sebe ale narazí už dnes. Na vsetínském Lapači odehrají předehrávku 13. kola. Atraktivitu dodává zápasu i to, že oběma rivalům vstup do sezóny vyšel.
1: Poté, co zlínští hokejisté v neděli porazili doma Přerov, zveřejnil klub záběry z kabiny, kde převzal speciální beraní helmu pro nejlepšího hráče utkání autor hetriku Richard Jarůšek. Ten už hned myslel na další duel, který se v základní části vymyká.
2: Super, do půlnoci se radovat a připravit se na středu na ten Vsetín.
1: Vsetínský útočník Petr Straka je rád, že domácí derby proti Zlínu odehrají Valaši už týden po začátku nového ročníku.
3: Já si myslím, že to bude jízda. Vždycky ty zápasy jsou speciální. Loni jsem to zažil poprvé na vlastní kůži a všechny ty zápasy byly skvělý, řekl bych, ať už na ledě nebo v publiku.
1: Oběma mužstvům se úplný vstup do prvoligové sezóny vydařil. Vsetín za sebou má dvě vítězná utkání. Trenér Luboš Janáček ale upozorňuje, že zatím je předčasné mluvit o dobrém startu sezóny.
4: Já budu určitě chytřejší po těch dalších dvou domácích utkáních, což je derby se Zlínem a v sobotu máme ještě doma Litoměřice, takže po těch čtyřech utkáních, pokud zvládneme, budeme bodovat nejlépe v obou těch utkáních, tak by to byl podařený start.
1: Zlín odehrál už tři duely, dva vyhrál a i v tom třetím získal aspoň bod za prohru v prodloužení. Asistent trenéra Richard Kapuš ale krotí nadšení a upozorňuje, že v každém ze zápasů zažili berani slabší pasáž, ve které dostali slepené branky.
5: Naozaj my se musíme naučit hrát 60 minut zodpovědně a nehazardovat s tím, jak máme něco nahraté, nehazardovat a odvést 60 minut kvalitní robotu.
1: Premiérové derby mezi hokejisty Vsetína a Zlína odstartuje na Lapači v 17 hodin a 30 minut. David Nekvinda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Mosko, roznesl spořádně, že mi bíňa, že umírám?
1: Vytroubil jsem to z plných plic.
0: Pak tedy brzy přitáhnou.
1: A, už jsou tady.
0: Oh, teď si lehnu. Vy jste si přišli na mistra, holomci, a můžeme začít.
2: Volpone, třaskavá komedie o chamtivosti a touze po penězích. Od září v Městském divadle Zlín.
3: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
4: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: V Zahorovicích na Uherskobrodsku budou obyvatelé obce v referendech rozhodovat, zda má vedení obce bojovat za zachování železničních přejezdů. Nový vodovodní přivaděč propojí Brumov Bělnici a Nedešovu Lhotu na Zlínsku. Projekt si vyžádá investici 45 milionů korun. Ceny výrobců a služeb v Česku v srpnu vzrostly. Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty až 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Současně s říjnovými volbami do zastupitelstev se v Záhorovicích na Uherskobrodsku uskuteční dvě referenda. Obyvatelé v nich budou rozhodovat, zda má vedení obce bojovat za zachování všech tří železničních přejezdů. Správa železnic totiž v rámci modernizace trati plánuje některý z nich zrušit. Pokračuje lidovecký místostarosta obce Jiří Milička, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
5: Správa železnic udělali takovou studii, aby se zrychlil ten provoz tady na té železnici, že prostě musí zrušit určitý počet přejezdů. V každé vesnici měli zrušit nějaký přejezd. Oni si vybrali, že by měl být zrušený ten dolní u té Bánovské uličky. My jsme říkali, že v žádném případě nesouhlasím ani s jedným. My budeme bojovat všemi možnými prostředky za zachování všech tří železničních přejezdů.
4: V Brumově Bělnici na Zlínsku začali dělníci stavět nový vodovodní přivaděč, který má zajistit stabilní dodávky vody do suchem ohrožených lokalit. Více než 5 kilometrů potrubí povede přes katastry obcí Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota. Tam v minulosti vodu museli několikrát dovážet v cisternách. Hotovo by mělo být do konce roku 2027. Pokračuje ředitelka společnosti vodovody a kanalizace Zlín Miriam Chmelová-Holbová.
6: Součástí stavby budou dvě automatické tlakové stanice, nové propojovací a odbočné řady a úprava tlakových pásem. Celkové náklady na realizaci daného projektu činí bezmála 45 milionů korun, přičemž 70% nákladů pokryje dotace z Ministerstva zemědělství.
4: Bulharsko podle svého premiéra podpoří českou snahu o odložení unijního systému emisních povolenek ETS2. Rumen Radev to řekl v Sofii po jednání se svým českým protějškem Andrejem Babišem z ANO. Oba tvrdí, že to je nutné kvůli zvyšujícím se cenám energii v Evropě.
7: Pokud máme řešit konkurenceschopnost Evropské unie, tak ETS2 musí být odloženy. ETS dvojka znamená zdražení života pro obyvatele Evropy.
8: Řekl předseda vlády Babiš s tím, že zastropování cen není dostatečné. Podle Radeva by měla Evropská unie kvůli vlastní suverenitě ještě víc podporovat jadernou energii. Ocenil taky dodávky českých vlaků. Do Sofie přijeli podepsat smlouvy taky zástupci víc než 50 českých firem. Někteří z nich by se podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z ANO měli podílet na budování nových jaderných bloků v balkánské zemi. Ze Sofie Jiří Kordík, Český rozhlas.
4: Ceny průmyslových výrobců v srpnu pokračovaly v meziročním růstu, který

0: Zrychlil na 2%, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Současně zpomalil pokles cen v zemědělství na 11,8%. Ceny stavebních prací meziročně stouply o 4,4%. V meziměsíčním srovnání ceny v uvedených odvětvích stouply.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno, postupně od západu začne přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme 23 až 26 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už pokračuje dobré odpoledne s Kristýnou Fuchsovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré dopoledne, odpoledne Českého rozhlasu Zlín po zprávách pokračuje i dál. Naše vysílání nabízí pohodový poslech o tom, co se kolem nás děje, ale i zajímavosti, které mohou rozšířit naše obzory. A to například v cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje. Dnes se s Markétou Macháčkovou a Romanem Wernerem vydáme hledat pozůstatky kostela ve Spitihněvi na Uhersko-Hradišťsku. Poslouchejte před 15:30. Témat je samozřejmě mnohem víc. Své místo v kalendáři má dnes středa 16. září a stejně tak i Český rozhlas Zlín má své místo v éteru. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dospívala Anna K. a vy posloucháte Český rozhlas Zlín. V Rožnově pod Radhoštěm otevírají reuse centrum. Lidé do něj můžou vozit věci, které doma už nepotřebují, ale ještě slouží a stejně tak si odtud můžou něco odnést. Centrum je zatím jeden kontejner s regály uprostřed sběrného dvora. Město ale chystá i prostory, do kterých se vejde i nábytek.
1: Je to kontejner, kde máme regály, v kterých máme vlastně věci, které se snažíme zachránit vlastně pro lidi, kteří by si to mohli znovu ještě použít.
2: Říká Michal Grošer, který je pracovníkem sběrného dvora. My teď do toho kontejneru nahlédneme.
1: Takže já ho otevřu.
2: Vcházíme dovnitř. Je to takový obyčejný malý kontejner, který má zatím docela prázdné regály. Něco už tu ale je, kde se ty věci vzaly?
1: Tak jsou to věci, které jsme vlastně zachránili před vyhozením, které jsou, dá se říct, ještě použitelné.
2: Když se podívám nahoru, jsou tam hračky, tady v těch regálech deky, taky batůžek. Co tu lidé všechno můžou nosit?
1: Můžou tady nosit, dá se říct, nádobí, různé dekorace, dá se na váhu. Jo, vlastně já si ho zapíšu, jako co se týče váhy, vlastně co to je za předmět.
2: Vycházíme z kontejneru ven. Připojila se k nám mluvčí města Petra Graclíková.
3: Ten kontejner, který tady aktuálně ve sběrném dvoře máme, je pilotní projekt. A v té druhé etapě bychom chtěli vyklidit garáž, která je součástí sběrného dvora, a tam poté pokračovat.
2: Procházíme sběrným dvorem. Město dlouho hledalo ty prostory, kde by mohlo reuse centrum být.
3: Další část, která bude navazovat, je nově získaný pozemek do majetku města, který vlastně sousedí těsně ke sběrnému dvoru, a tam by se mělo dál rozšiřovat.
2: My jsme teď došli do velké garáže, takže co tady bude, pane Groši?
1: Je to o tom, že vlastně my tady můžeme přijímat třeba i kola, jízdní a podobné věci, takže vlastně ty objemnější věci by byly tady.
2: A v té další etapě, která se teprve připravuje, jak popisovala mluvčí Petra Graclíková, tak lidé budou moci přivážet také nábytek. Ten nábytek, který tady vozí lidé, je často rozbitý, tak bude o něj zájem.
1: Jezdí nám tady čalovníci, jezdí nám tady i nábytkáři, kteří vlastně po tomhle tom zboží vlastně patrají, jo? Jakože si to jsou schopni sami opravit.
2: To samozřejmě ale není cíl, aby lidé si tady vzali nábytek, který pak musí následně opravit.
3: I když ten prostor reuse centra rozšíříme do té nové garáže, kde bude třeba možné vozit právě ten nábytek, tak je nutné zachovat tu myšlenku, kterou to reuse centrum má, což je dovést sem takové věci v takovém stavu, v jakém bychom si je sami chtěli odvést domů. Takže nerozbité, neponičené, prostě co už doma nepotřebujeme, ale stále to může někomu posloužit.
2: Říká Petra Graclíková, mluvčí města, které otevírá reuse centrum. Lidem bude sloužit v pondělí a ve středu odpoledne a v sobotu dopoledne. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Co podniknout dnes večer, to vám teď poradím v kulturních typech Českého rozhlasu Zlín. Město Kunovice na Uhersko-Hradišťsku zve na další kurz lidových tanců. Dnes se můžete naučit strážnický danaj, což je tradiční a velmi osobitý párový lidový tanec. Školu lidových tanců doprovodí cymbálová muzika Lintava. Kurz bez nutnosti registrace začíná v 18 hodin v kunovickém kulturním zařízení Pálenice. Ve Valašském Meziříčí dnes začíná výstava tří umělců. Tereza Bartůňková, Petr Cuker a Jan Burian mladší vytvořili projekt, kde světlo, kresba, sklo a zvuk spolutvoří zajímavý výtvarný zážitek. Výstava s názvem Peacock, Flock and Gazers začíná dnes v galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí v 18 hodin. V poprokovém zvuku hudby 90. let se nese muzikál Pretty Woman, který dnes zahraje Městské divadlo Zlín. Nestárnoucí romantická pohádka pro dospělé byla inspirovaná Popelkou i slavnou hrou G.B. Shaw a Pygmalion. Představení začíná v 19 hodin. Plácek před městskou knihovnou v Holešově se dnes promění v živé centrum literatury. Návštěvníky čeká večer ukázek ze současné světové tvorby, který doplní hudba a zpěv žáků tamní základní umělecké školy Františka Xavera Richtera. Začnou v 18 hodin a zapojují se tak do celorepublikové akce Noc literatury. Ve Zlínském kraji se připojí ještě Čiperova vila ve Zlíně. Tam program začne v 19 hodin.

0: Boty od Bati zná snad každý. Ale věděli jste, že ve Zlíně vznikaly také gumoví vojáčci, zvířátka, autíčka, pískací hračky a dokonce i gumový betlém? Téměř zapomenutou kapitolu baťovské historie více než 20 let mapoval sběratel Michal Videnský, autor nové publikace Svět hraček. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude už 17. září. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
0: Romane, my jsme dneska přijeli do Spytihněvy na Zlínsku.
2: My jsme teď u kostela na Nanebevzetí Panny Marie s Jiřím Janálem, archeologem Národního památkového ústavu v Kroměříži.
3: My jsme teďka u kostela, který je z roku 1712. A v každé obci by se dalo čekat, že třeba při archeologickém výzkumu nebo při opravách budeme nalézat ty dřívější stavební fáze, ty gotické a možná i ty mladohradišní, které se kladou do toho období 11. 12. století.
0: To je zvláštní, že se pod kostelem ve Spytihněvi, která byla založena už ve 12. století, žádné známky existence staršího kostela nenašly. Pane Janále, je možné někde zjistit víc?
3: Musíme se přestěhovat o něco blíže k řece Moravě a potom dokonce i do říční Nivy, kde stálo mladohradišní hradiště z 12. století, kde právě by se měl nalézat ten původní kostel.
0: Obci jsme popošli jenom o pár ulic od kostela. Tady jsme na místě, kde kdysi stával předchůdce kostela na Nanebevzetí Panny Marie.
3: Stojíme skutečně někde v blízkosti místa, kde se ve Spytihněvi nacházel předchůdce současného kostela, ale ještě to není úplně ten nejstarší kostel, protože ten měl být ještě o kousek dál na bývalém hradisku.
2: Jdeme po úzké cestě mezi Slepým ramenem a hlavním tokem Moravy. Vzdalujeme se od Spytihněvského jezu.
3: Nacházíme se na pravém břehu dnešního toku řeky Moravy a teď se díváme přes řeku Moravu. Za řekou bylo hradiště z mladší doby hradištní. Pod námi bychom měli vidět základy kostela, který by měl být ten nejstarší v Moravě.
2: Můžeme si říct, jak asi veliký byl?
3: Uvádí se, že délka byla přibližně 11 metrů, šířka 7 metrů, 70 cm by měla být síla zdiva. Jenom otázka je, jestli to vůbec byl ten nejstarší kostel. Nevíme, jestli byl v rámci toho hradiska, takže někteří říkají, že to není ten úplně první kostel z toho 12. století. Jak byl skutečně starý, jsme se mohli dozvědět na základě asi nějakého pořádného archeologického výzkumu, kdyby jsme museli pustit Spytihněvský jez, což asi není v dohledné době myslitelné.
2: Ta záhada zůstane asi stále nevyřešená a to tajemství, které je tady pod námi několik metrů pod vodou, bude stále tajemstvím.
0: Další záhady a tajemství Zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner.
4: Pokud vás zajímají podrobnosti o dvou kostelech, které ve Spytihněvi na Zlínsku před staletími vzala voda, poslechněte si dlouhou verzi seriálu v našem nedělním vysílání 10 minut před 15:30 a vychutnejte si celý zářijový díl z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje. Pořad najdete taky na webu zlín.rozhlas.cz, kde si můžete prohlédnout i fotografie z natáčení a samozřejmě i v podcastových aplikacích. Všude tam najdete i všechny dosavadní díly.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Dnešní poradna pro zdraví Českého rozhlasu Zlín byla na téma nemoci a vady očí. Do studia se vrátil na vyžádání vás, posluchačů, oční lékař krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, držitel prestižní evropské atestace FEBO Jan Pohanka. Záznam z rozhovoru uslyšíte už za chvíli.

0: Dohrála kapela Olympic a stále je s vámi Český rozhlas Zlín. Lidský zrak je náš dominantní smysl a když začne zlobit, rychle si uvědomíme, jak důležitý je. Vad a onemocnění očí je celá škála. I proto se po krátké pauze do středeční poradny pro zdraví vrátil oční specialista zlínské Baťově nemocnice Jan Pohanka. Moderátorka Silvie Pospíšilová se ho na úvod zeptala, co vlastně patří mezi oční vady a co mezi nemoci očí.
1: Oční vady nebo též refrakční vady jsou způsobené tím, že oko je vlastně špatně seřízené. Ono špatně láme světlo, můžeme si to představit jako fotoaparát, který je plně funkční, ale je špatně zaostřený. Samotné to oko je v téhle chvíli zdravé a většinou mu pomůžeme tím, že nějaké ty dioptrie tam dáme buď v brýlích nebo nějakou operaci je upravíme. Oproti tomu nemoci očí, tam už jsou to nemoci v tom pravém slova smyslu, čili v oku je něco špatně.
2: Takže patologická záležitost.
1: Přesně tak.
2: Dá se říct, která z očních nemocí a vad je u české populace nejčastější, co nás trápí?
1: Suverénně nejčastější zrakovou vadou bude vetchozrakost, nebo též presbyopie. Je to vlastně stav oka, který vzniká někdy po 40. roce věku. Je způsobený tím, že vnitrooční čočka už není tak elastická, jak když je člověk mladý. Hůře se vyklenuje, tím pádem to oko přichází o schopnost doostřovat do blízka. Nejčastěji se řeší potom pomocí brýlí na čtení.
2: Můžeme oko nějak trénovat, abychom vetchozrakostí netrpěli?
1: Tohle je výborná otázka, na kterou asi nikdo nezná úplně přesnou odpověď. Všeobecně platí, že není nutné ty brýle na čtení nosit, ale měl by je člověk na ty oči dát ve chvíli, kdy delší dobu čte a cítí, že ty oči už jsou unavené nebo jsou nějaké bolesti za těma očima. V té chvíli už by ty brýle na čtení měl potom používat pravidelně.
2: Pojďme k další vadě. Já jsem nedávno četla, že vlivem užívání mobilů v nízkém věku je mezi dětmi doslova epidemie krátkozrakosti. Není to přehnané?
1: Bohužel to přehnané není. S tímto se dá jedině souhlasit. Je to vlastně stav, kdy ty děti přestávají vidět do dálky v důsledku toho, že se přehnaně příliš dlouho a příliš často dívají do blízka. A v dnešní době to souvisí zejména s používáním mobilních telefonů a tabletů již ve velmi útlém věku. V tomto směru můj kolega pan doktor Nečas z dětského oddělení naší nemocnice se podílel na doporučených postupech pro celou pediatrickou společnost, které by měly být tento rok na podzim. V téhle chvíli jednoznačně víme, že naše oko je tvořené, aby se dívalo do dálky, ne tolik do blízka, a že je potřeba, aby děti běhali po venku a nedívali se tolik do telefonu.
2: Ví se, jaký maximální čas by mohli u mobilu trávit, aniž by si ublížili?
1: Žádné studie na to nejsou. Všeobecně doporučuji maximálně 1 hodinu denně. Už jenom proto, že tu dobu, kdy se děti dívají do blízka, stráví vlastně i ve škole, kde se dívají na tabuli, potom do sešitu, čili už v té chvíli se oko do blízka dívá a doma, když potom sedí u tabletu, to tomu času jenom přidává.
0: Celou poradnu pro zdraví si můžete už teď poslechnout na našich webových stránkách v audioarchivu, konkrétně v záznamu dnešní 11. hodiny.
3: Více na zlin.rozhlas.cz

0: Dospíval Lešek Semelka a teď je na řadě hudební výběr moderátora Českého rozhlasu Zlín Petra Uhříka, který nesmí chybět ani ve středu 16. září.
1: Cukrárna s Kamilem Střihavkou by jistě vydala na několik setkání. Hudební cesta od skupiny Motorband přes BSP k muzikálovým rolím až po sestavu No Guitars je dlouhá, ale právě tady bych udělal zastávku. Celá myšlenka měla stát na tom, že veškeré harmonie i solové party budou natočeny bez použití elektrických nebo akustických kytar. V hlavní roli se tak ocitla basa Zdeňka Mazače, která s přispěním nejrůznějších efektů zastala většinu základních instrumentálních linek. Zbytek měli obstarat hosté hrající na rozličné nástroje, rozhodně ale ne na kytary. Kde se podivný odpor k šesti strunám objevil, těžko říct, nicméně o skutečnosti, že to tak úplně smysl nedávalo, svědčí fakt, že ve druhé polovině kariéry od pravidla bez kytar kapela upustila. Úspěšný singl Cowboy z Teplic nastartoval vznik živé podoby skupiny, který fungoval v roce 95. A další písnička, kterou si pustíme, Černá růže, byla úspěšným pokračováním rozhlasového tažení napříč republikou. Projekt získal 2 z 5 nominací na prestižní české Grammy v kategorii Nejlepší zvuková nahrávka roku a Zpěvák roku.

Vysílání dobrého odpoledne Českého rozhlasu Zlín za pár minut vystřídají zprávy v 16 hodin, které právě dokončuje Barbora Hejtmánková. Náš pořad tak sice skončí, doufám, ale že dobrý den vám vydrží i nadále. Třeba jej pomůže udržet i náš další program. Díky, že nás posloucháte. Od mikrofonu se teď loučí Kristýna Fuchsová. Mějte se fajn.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Děti v Rožnově pod Radoštěm půjdou zítra do škol pěšky. 6 základních škol se zapojilo do výzvy Pěšky do školy. Řidiče v Kroměříži navádějí na volná parkovací místa nové informační panely. Setinští hokejisté přivítají v regionálním derby Zlín. V noci bude oblačno, postupně srážky a déšť, nejnižší teploty do 12 stupňů. Šest základních škol v Rožnově pod Radoštěm se od zítřka zapojí do výzvy pěšky do školy. Děti mají přijít s rodiči pěšky na kole nebo na koloběžce. Město tím chce ukázat, že ranní cesta jde zvládnout i bez auta. Co na děti a rodiče před školou čeká, popisuje mluvčí Rožnova pod Radoštěm Eva Javorová.
2: Před školou bude ráno prostor pro děti. Kdo přijde pěšky, dostane zdravou snídaní. Děti čaj a rodiče kávu. Přijdou také městští strážníci. Ukážou dětem, jak se používá první pomoc, jak se používá automatický defibrilátor a přivezou svoji techniku.
1: Parkování v Kroměříži usnadňuje nový systém, který monitoruje parkoviště ve městě. V první etapě panely řidiče informují o volných místech na Velkém náměstí, na Horním i Dolním parkovišti, na Rígerově náměstí a v parkovacím domě s vjezdem v ulici Velehradská. V další etapě by do systému měla být zahrnuta i parkoviště ve Vejvanovského ulici a na Hanáckém náměstí. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi, potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodu starších penzistů. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Zítra se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, která vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu, nebo o zmrazení platů vrcholných politiků.
0: Sport.
1: Vsetínský stadion na Lapači přivítá první regionální derby této sezony mezi domácími hokejisty a mužstvem Zlína. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut. Valašský klub prošel přes léto výraznou změnou a pro zhruba polovinu týmu půjde o první derby ve vsetínském dresu. Trenér Luboš Jenáček věří, že nováčci speciální utkání zvládnou.
3: Já si spíš myslím, že doma každý tomu dá ještě o 20% víc, protože před těma lidma nejde něco vypustit a opravdu dají těm lidem dobrý zážitek sportovní a věřím, že vítězný, aby si mohli po utkání zaspívat Vysoký Jalovec a odměnit je potleskem.
0: Počasí.
1: V noci čekejte ve Zlínském kraji oblačno, od západu zataženo s přeháňkami, výjimečně i bouřky a vydatné srážky. Postupně srážky přejdou v trvalejší déšť. Nejnižší teploty naměříme 15 až 12 stupňů a vítr povane slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Porouchané osobní auto stojí v ulici Jiřího z Poděbrad v Uherském Hradišti. Osobní auto a motorka havarovaly v Břestku na silnici 1/50 na Kroměřížsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je připraven Patrik Rozehnal a jeho humoriáda. Příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Končí.
5: Já
4: mám
5: nalíkají.
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci.

0: ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
1: Krásné odpoledne.
0: Každému prospěje, když se na svět usměje.
2: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se toho Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No, výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda. Tak
1: tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano. Spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak.
0: Ale i v životě. Ještě
1: legenda, dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano.
0: Pro důležitou osobu v mém životě, ano. A to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: A zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivu Jahelkovi, Ivo Jahelka a Zdeněk Izer, no tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV, to dosvědčuje úplně všechno.
2: Tak, pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Já jsem váš obhájce, ex ofo. Dobrý den. Já jsem byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná, já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Hlejte, tak jsem to čet, no. Není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo, že tak více jak desítka z toho nebude. No, nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Si vás. Takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako jeli to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět, jako jeli to. Aha, vstaňte nebo zasnu, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tenhle soud.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu, tak...
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane souče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Zírejte. Tak... Pane soudče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane obhájče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tedy táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečně. Já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst teďko celou cestu v autě po Vinohradské. Až...
3: Prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin, a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to mele, ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem, v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle. Já jsem říkal koukat jako jeli to, ale... Tady koukáte, jak když mám na globeček, kdyby vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. Nečumte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: Tady snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou, znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kult v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle
0: tak je super. Bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
3: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Pavle, i pana Kepku.
4: Děkuju.
3: A já bych si přál pana Nepila.
2: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
2: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
4: Souboje napínavý.
2: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
2: Takže vy jste nepilové, vy jste pilové, pilové a chcete Nepila. Dobře, vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
7: Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
2: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Haló, haló, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Dobrý den.
8: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pusťte tam hodně nějaký kousek.
2: No tak to není jenom na mě. Já nejsem tak hlavní hudební
8: dramaturg.
2: Ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
8: Dobře, díky, hezký den.
2: Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
9: Tak,
2: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
9: Chtěla bych dvojku.
2: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
9: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
2: Dobře.
9: Ať jste zdraví.
2: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak sečteme hlasy.
4: No jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený.
2: Napnutej
4: teda.
2: Ochlup. Chlup. Čili o dva hlasy.
4: Ano.
2: Zvítězilo Ačko.
4: Ačko.
10: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje, i já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti, bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
11: Pane obájče, mluvte prosím vás už konečně k věci,
10: ano,
11: rozumíte?
10: Hned.
11: K věci.
10: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
12: No tak to tohle už ale...
10: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
11: Pane obhájče, já tady úplně nevím.
10: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
11: Pane obhájče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte... Povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
13: 10 let?
11: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
10: My se vzdáváme odvolání, pane
11: vzdáváte se. Pane obhájče, na slovíčko.
10: Moment.
11: Řeknu vám, dobrá práce.
10: Ano, ano.
11: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
10: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě o čem povídat, ne? Hlavu vzhůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tam tak přijdu mrknout. Mějte se pěkně. Naschalou. Machagorili.
0: Humoriáda.
2: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Iva Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Iva Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
4: Nebo já jsem to zapomněl.
2: Raději. Případ nudisty Bédi Šulisty.
14: Poslyšte příhodu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Bédi Šulisty v podání Iva Helky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavní filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přelouče, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu nebo nejlepšímu českému malému daberu.
1: Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten, nemám, protože bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločinců. To
1: o tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak. Co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Čí je tedy náš strýček? Zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Baloun, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma, vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balouna. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky. We'll be right back.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Nám by pustil?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Uh-huh. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
4: Jsme rádi, že Zítřek. Jsme u toho.
5: No tak určitě, jo? Děkujeme Dobře. Rozhlasu za pomoc.
4: Tak a vracíme se nám do humoriády a máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský Skořepová Skopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy. 731 800 900, dobrý den. Haló.
6: No, haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan z Sacky.
4: Ano.
6: Já vás všichni zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
4: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven.
5: Ano.
4: Mějte se hezky, naschledanou.
5: Ano.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Lugaři, zdravím Ondru a Pavla.
4: Zdravíme.
7: Pavle, co kdybyste řekli dramaturgovi, ať protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
4: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? No, to by nešlo. Ne. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
5: Já bych to klidně vydržel další
4: až do konce. Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
5: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
7: reagovat.
4: Berte nebo neberte.
5: Ano.
4: Kam dáme váš hlas, Petře?
7: Já bych měl chuť na pokračování.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den,
5: děkuji,
8: pane Ketka.
5: Díky moc.
8: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji Pavle pro Ačko, všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža z humoriádnice z Riknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek, nashledanou.
4: Ano,
5: no,
4: tak
5: prosím.
4: Všichni se pozdravili
5: ano.
4: A vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
9: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Bigby, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
5: Ano, visím.
4: A já to přehraju na něj, koho by si vybral on do finále?
5: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
4: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit ti já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Co my všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili. Díky,
2: no, to
1: Františku,
2: byl
1: Nepilovi.
2: Hudební střih, teda to byla nádhera.
1: Jo, a no. To ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to

0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Letní sezona ve Zlínském kraji se vydařila. Vsetín se zapojil do kampaně Evropského týdne mobility. Ministerstvo životního prostředí schválilo prvních 860 žádostí programu Nová zelená úsporám po změně podmínek. Zítra bude zataženo se slabým deštěm, postupně až polojasno, na teploměru 20 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Kombinací aktivně trávené dovolené s návštěvou turistických cílů přilákal Zlínský kraj letos v létě 100 tisíce návštěvníků. Přes 130 tisíc průjezdů cyklistů zaznamenali sčítače podél Baťova kanálu. Přes 100 tisíc pak evidoval sčítač na Velké Javořině v Bílých Karpatech. Kromě přírody lákali i další aktivity v kraji, jak potvrzuje mluvčí centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
2: Oba největší akvaparky na Slovácku se během léta přiblížily hranici 100 tisíc návštěvníků. Na Valašsku zavítalo do skanzenu v Rožnově přes 108 tisíc lidí a na Kroměřížsku byl velký zájem o panská sídla. Zlínsko a Luhačovicko lákalo na památky spojené s Baťou, kterým pomohl i nový Baťapas.
1: Vsetín se zapojil do Evropského týdne mobility. Dolní náměstí dnes patří Dní bez aut, který je určený hlavně rodinám s dětmi a školákům. Záchranářím ukážou, jak se bezpečně pohybovat po městě, říká mluvčí radnice Jana Rašková.
3: Den bez aut bude až do 15.30 na Dolním náměstí. Návštěvníky čekají ukázky první pomoci, různé dopravně výchovné aktivity, dětský koutek a další bohatý program nejen pro děti z mateřských a základních škol, ale i pro širokou veřejnost.
1: V neděli se lidé můžou vydat na kole do Semetínského arboreta. 22. září pak bude MHD ve Vsetíně zdarma. Za první tři měsíce programu Nová zelená úsporám po změně podmínek požádali o podporu přes 2000 lidí. Celkem si chtějí půjčit přes 5 miliard korun. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů v sobě. Podle něj je v programu na zateplování nemovitostí vyčleněno celkem 50 miliard. Zájemci peníze získají od banky formou bezúročného úvěru, vysvětluje Červený.
4: My domácnostem poskytneme ty úroky a to si myslím, že z pohledu státu je dobrá investice, protože tím pomáhá domácnostem a pomáhá tím vlastně regulovat to množství potřebné energie, obzvláště v zimních měsících. Sport.
1: Prvoligové hokejisty Vsetína a Zlína čeká úvodní derby sezony. Na vsetínském stadionu na Lapači začne v 17 hodin a 30 minut. Jde o předehrávku 13. kola. Původně měl tedy být regionální duel na programu později. Zlínský kapitán Petr Holík přibližuje, jak vnímá to, že na ledě Vsetína nastoupí hned týden po startu ročníku.
5: Tak já to beru normálně, tak samozřejmě to derby hodně lidí, to je paráda, lepší než hrát proti Jany, nebo hrát někde, kde přijde 300 lidí, takže tohle je určitě super. Počasí.
1: V noci čekejte oblačno, od západu zataženo s přeháňkami, výjimečně i bouřky a vydatné srážky. Postupně srážky přejdou v trvalejší déšť. Nejnižší teploty naměříme 15 až 12 stupňů. Vítr povane slabý. Zítra bude zataženo se slabým deštěm, který bude postupně ustávat. Odpoledne bude oblačno, později až polojasno a výjimečně nás čekají přeháňky. Nejvyšší teploty budou 17 až 20 stupňů a vítr bude slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Porouchané osobní auto stojí na D55 poblíž Záhlinice na 20. kilometru ve směru na Hulín. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Přeji vám krásnou středu a vítám vás u poslechu Dne v kraji s datem 16. září. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín si dnes řekneme víc o chystaných referendech v Záhorovicích na Uherskobrodsku, pozveme vás do roztančených Luhačovic a můžete se těšit i na další reportáž z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje. Čeká nás toho spousta. Pohodový poslech vám přeje Anna Randárová.
0: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Zlín je se mnou kolegyně Barbora Hejtmánková, která připravila zpravodajský souhrn pro dnešní den.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dnes začal Evropský týden mobility a potrvá do úterý 22. září. Ve Zlínském kraji budou jízdu MHD na kole nebo chůzi pěšky podporovat například Otrokovice, Zlín, Holešov, Valašské Meziříčí, Vsetín nebo Uherské Hradiště. A to nejčastěji iniciativou s názvem Do práce na kole. Kroměřížská radnice chystá rekonstrukci pavilonu J v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka. Na místě vznikne denní stacionář pro seniory a osoby s demencí. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška je už hotová projektová dokumentace a stavba bude zahrnutá do návrhu rozpočtu na příští rok.
3: Projekt na vybudování denního stacionáře pro seniory a osoby s demencí v areálu Barborka zahrnuje rekonstrukci přízemí budovy pavilonu J, kde vzniknou prostory pro tento denní stacionář a také práce na zateplení objektu.
2: Zlínský dopravní podnik vyměňuje v místní části Příluky sloupy trolejového vedení. Na hlavní příjezdové silnici od Vizovice proto místy tvoří dlouhé kolony. Výměna sloupů se týká úseku od Točny Příluky po kruhový objezd Cecilka. Práce mají trvat do konce října. V Rožnově pod Radoštěm funguje nová dětská skupina Skřídci. Vznikla v kontejnerové budově na zahradě mateřské školy v místní části Tylovice, kde městu chyběla místa pro nejmenší děti. První z nich si teď zvykají na nové prostředí i odloučení od rodičů.
4: Budova se světla zelenou omítkou vypadá jako kostka a to, že vznikla z kontejnerů, není poznat, říká mluvčí Rožnova Petra Graclíková.
5: Je to vlastně modulární systém, který byl za rok postavený a teďka bude sloužit jako nová dětská skupina.
2: Výstavba bytových domů s 68 družstevními byty začala v Brumově Bělnici na Zlínsku. Projekt má zachránit odchod lidí z města a přilákat nové. Stavbaři postaví 3 bezemisní bytové domy s parkovacími místy i internetovým připojením. Každý z bytů bude vytápěný kuchyní se základními spotřebiči, sociálním zařízením i podlahovým vytápěním. Hotovo by mělo být do května roku 2028.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Současně s říjnovými volbami do zastupitelstev se ve Zlínském kraji uskuteční i dvě referenda. Obě v Záhorovicích na Uherskobrodsku. Obyvatele tam budou rozhodovat, zda má vedení obce bojovat za zachování všech tří železničních přejezdů, které se nachází na území obce. Správa železnic totiž v rámci elektrifikace trati plánuje některý z nich zrušit.
1: Bydlíme tady 40 let v relativně klidné ulici a teďka najednou se nám tady takto zvýší ta doprava, protože všichni vlastně, co jedou tady na druhý konec směrem na Nezdenice, tak by tady přes tu naši ulici jezdili, jo?
2: Zlobí se jedna z obyvatelek ulice Zahrady Irena Hamšíková.
1: Ta obec je na obou stranách té železnice a jenom pro nás by to znamenalo, pokud by oni nechali ten přejezd prostřední tam, kde vlastně je vlaková zastávka. Takže my, když bychom jeli třeba na Brod, tak vlastně kilometr navíc musíte objet.
2: Další obyvatel Záhorovic Vít Bosák přidává další problém, který by zrušením přejezdu vznikl.
3: Těžké nákladní auta, hlavně zemědělské stroje, kombajny a traktory, které tam jezdí, a kdyby to zrušili, ten přejezd, no tak tady ta technika těžká na 10 tun se nedostane, museli by udělat nový most, to není tak jednoduché jako.
2: Jak celý problém vznikl, popisuje lidovecký místostarosta obce Jiří Milička, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
4: Správa železnic udělali takovou studii, aby se zrychlil ten provoz tady na té železnici, že prostě musí zrušit určitý počet přejezdů. V každé vesnici měli zrušit nějaký přejezd. Oni si vybrali, že by měl být zrušený ten dolní u té Bánovské uličky. My jsme říkali, že v žádném případě nesouhlasím ani s jedním. My budeme bojovat všemi možnými prostředky za zachování všech tří železničních přejezdů.
2: Říká místostarosta, podle kterého by navíc zrušení přejezdu ke zrychlení provozu na trati stejně nevedlo.
4: Ani ne 3 kilometry jsou Bojkovice, Záhorovice a Nezdenice, Šumice, jo? Takže když ty vlaky budou zastavovat v těch zastávkách po těch 3, 4, 5 kilometrech, tak než ten vlak se rozjedá, jaké zpomalení.
2: Část obyvatel proto sepsala petici, na jejímž základě prosadili referendum proti zrušení takzvaného dolního přejezdu. Nakonec se ale v obci uskuteční referenda 2, vysvětluje místostarosta Jiří Milička.
4: První ten přípravný výbor, oni vypsali to referendum, aby se nezrušil ten jeden železniční přejezd. My jsme toto vůbec nechtěli jít jako do nějakých referend, ale když oni tady toto udělali, tak my jsme říkali, tak když už bude jedno referendum, tak my vypíšeme druhé referendum na zachování těch dvou zbývajících železničních přejezdů.
2: Správa železnic plánuje zahájit modernizaci takzvané vlárské dráhy v roce 2028. Úsek z Uherského Brodu do Bojkovic by měl podle místostarosty Jiřího Miličky přijít na řadu až po roce 2036.
4: Já si myslím, že tady toto ani zrealizované nebude. Tady jsou důležitější, já nevím, ty různé koridory a já nevím co, a finanční prostředky nejsou, takže prostě my se toho nedožijeme tady tohoto.
2: Ze Záhorovic Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: inteligence už není jen pro počítačové experty. Může nám pomoci s běžnými věcmi, poradit nebo vysvětlit složitý text. Zároveň ale může být nástrojem podvodníků. Jak AI používat a na co si dát pozor? Nejen o tom budu mluvit se Zuzanou Oplatkovou-Komínkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Poslouchejte nás 18. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bychom to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. Pokračovat budeme aktuálními informacemi přímo z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Dnes jsem telefonicky ve spojení s Petrem Insterem. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Jaké máme teď počasí na území Zlínského kraje?
2: Oblačnosti je více v té severní polovině, sluneční svit máme na jihu, ale teploty jsou příjemné poměrně všude, od 22 do 25 stupňů, nejvíce bylo v Bojkovicích 26,5, no a vítr pofukuje slabý od jihu.
0: Co přinese dnešní noc?
2: Už v průběhu pozdějšího večera bude dále přibývat oblačnost studené fronty, která se aktuálně nachází na západě Vysočiny a v Rakousku, a i srážky právě budou postupovat v průběhu pozdního večera nebo noci nad Zlínský kraj. Postupně přikryjí celý kraj a změní se v déšť, který bude trvalejší a bude trvat do zítřejšího rána. Zpočátku ale se mohou na té frontě vyskytnout i přehánky s bouřkami. Přechodně se může zesílit vítr a srážky mohou být i malinko intenzivnější. Teploty do rána poklesnou na 12 až 15 stupňů.
0: Přidejme prosím i předpověď na zítřek, tedy na čtvrtek.
2: V průběhu zítřejšího rána a dopoledne bude postupně déšť jednak slábnout, ale také od západu ubývat. V průběhu poledne bude už i oblačno, později dokonce i polojasno a jen výjimečně se ještě mohou vyskytnout nové přehánky, jinak to bude postupně slunečný den, v noci dokonce až jasno. Teploty ale nižší, v maximech 17 až 20 stupňů, vítr slabý západních směrů do 15 km za hodinu.
0: To byl tedy čtvrtek. Jak se počasí bude vyvíjet v dalších dnech?
2: V dalších dnech očekáváme slabé oteplování, ale v maximech, protože ranní hodnoty budou nižší, hlavně kvůli tomu, že bude malá oblačnost v průběhu noci a slabý vítr, takže například v pátek 9 až 5 stupňů. Oblačnost bude sice větší, oblačno až polojasno, nicméně ráno ještě v údolích některých mlhy a zataženo nízkou oblačností, ale přes den i nějaký ten sluneční svit a teploty do 21 stupňů. V sobotu potom do 23 a ta bude nejslunečnější, zatímco v neděli také do 23, ale tam bude oblačnost přibývat a večer se opět přidají srážky.
0: Říká Petr Minster ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme hezký večer. Naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Zlín. Luhačovice se v následujících čtyřech dnech roztančí. Připravují tam totiž 34. ročník Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů písní a tancem. Co všechno nabídne? Moderátorka Silvie Pospíšilová si o tom povídala s jedním z organizátorů Karlem Ročákem.
1: My jako již tradičně zahájíme vlastně ve čtvrtek v knihovně v Luhačovicích, kde proběhne literárně dramatické odpoledne. Pak se přesuneme do Pozlovic, tam v pátek oficiálně zahájíme festival a proběhne první blok vystoupení s našimi hosty a účastníky. A pátek zakončíme na Ogaru, kde proběhne dětská beseda u cymbálů s výukou tanců. No a v sobotu a v neděli se přemístíme na Lázeňské náměstí do Luhačovic, případně na Kolonádu a pořádně tam rozjedeme.
2: Prozraďte, kolik souborů do Luhačovic dorazí a odkud k vám budou vážit cestu?
1: Čeká nás více než 10 různých spolků, skupení a souborů. Pod titul festivalu Luhačovice ve Varu Vary v Luhačovicích napovídají, že přijede soubor Dylan z Karlových Varů, pak tam máme polský soubor Živčané, případně slovenský soubor Zochárik Stopolčan, no a spoustu dalších místních nebo vzdálenějších českých luhuájů.
2: Vrcholem přehlídky bude neděle, ta bude opravdu slavnostní. Co návštěvníky čeká?
1: Tradičně zahájíme mší, kde proběhne děkování za úrodu, za doprovodu krojovaných, takže obzvláštníme ten tradiční program v kostele a odpoledne pak projde krojovaný průvod městem až na Lázeňské náměstí, kde ten gala koncert zahájíme v 15 hodin.
2: A nebude chybět ani doprovodný program? Na co se lidé mohou těšit?
1: Tak já se zase vrátím do čtvrtka, kde pro ty naše nejmenší účastníky nebo i návštěvníky máme vždycky v knihovně nebo vedle knihovny nachystané zažehnutí festivalu, kdy opečeme špekáčky. V pátek už jsem zmiňoval besedu cymbálů s výukou tanců v Pozlovicích. Asi nejštědřejší ten doprovodný program bude v sobotu, kdy máme připravené dílničky pro nejmenší a i pro větší děti. A velmi hojný doprovodný program hudební, kdy dětské cymbálky rozmístíme na kolonádě nebo nám na různých místech zahrají, případně uslyšíme koncert skupiny Děvčice, taky jako folklorně laděná, ale i s kytarama nebo občas nějaká ta baskytara, takže něco méně tradičního. No a pak se nám předvedou ještě účastníci hudebního tábora Jánice a muzikant.
2: Máte toho v plánu skutečně hodně. Kde mohou lidé o programu zjistit víc?
1: Na Facebooku Písní a tancem, případně na webu písniatancem.cz, no a pak tradičně v Luhačovicích na místě, v infocentrech, Víčku, Luhance, případně na nástěnkách.
2: Tak pojďme ještě jednou zopakovat, kdy festival začne a dokdy potrvá.
1: Tak startujeme zítra ve čtvrtek v knihovně v Luhačovicích a končíme v neděli odpoledne na Lázeňském náměstí.
0: Více kulturních tipů najdete na našem webu. zlin.rozhlas.cz
3: Den v kraji. Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz

0: Středečním podvečerem vás provází Český rozhlas Zlín. V Rožnově pod Radhoštěm otevírají reuse centrum. Lidé do něj můžou vozit věci, které už doma nepotřebují, ale ještě slouží. A stejně tak si odtud můžou něco odnést. Centrum je zatím jeden kontejner s regály uprostřed sběrného dvora. Město ale chystá i prostory, do kterých se vejde i nábytek.
1: Je to kontejner, kde máme regály, v kterých máme vlastně věci, které se snažíme zachránit vlastně pro lidi, kteří by si to mohli znovu ještě použít.
2: Říká Michal Grošer, který je pracovníkem sběrného dvora. My teď do toho kontejneru nahlédneme.
1: Takže já ho otevřu.
2: Vcházíme dovnitř. Je to takový obyčejný malý kontejner, který má zatím docela prázdné regály. Něco už tu ale je, kde se ty věci vzaly?
1: Tak jsou to věci, které jsme vlastně zachránili před vyhozením, které jsou, dá se říct, ještě použitelné.
2: Když se podívám nahoru, jsou tam hračky, tady v těch regálech deky, taky batůžek. Co tu lidé všechno můžou nosit?
1: Můžou tady nosit, dá se říct, nádobí, různé dekorace, dá se na váhu. Jo, vlastně já si ho zapíšu, jako co se týče váhy, vlastně co to je za předmět.
2: Vycházíme z kontejneru ven. Připojila se k nám mluvčí města Petra Graclíková.
3: Ten kontejner, který tady aktuálně ve sběrném dvoře máme, je pilotní projekt. A v té druhé etapě bychom chtěli vyklidit garáž, která je součástí sběrného dvora, a tam poté pokračovat.
2: Procházíme sběrným dvorem. Město dlouho hledalo ty prostory, kde by mohlo reuse centrum být.
3: Další část, která bude navazovat, je nově získaný pozemek do majetku města, který vlastně sousedí těsně ke sběrnému dvoru, a tam by se mělo dál rozšiřovat.
2: My jsme teď došli do velké garáže, takže co tady bude, pane Groši?
1: Je to o tom, že vlastně my tady můžeme přijímat třeba i kola, jízdní a podobné věci, takže vlastně ty objemnější věci by byly tady.
2: A v té další etapě, která se teprve připravuje, jak popisovala mluvčí Petra Graclíková, tak lidé budou moci přivážet také nábytek. Ten nábytek, který tady vozí lidé, je často rozbitý, tak bude o něj zájem.
1: Jezdí nám tady čalovníci, jezdí nám tady i nábytkáři, kteří vlastně po tomhle tom zboží vlastně patrají, jo? Jakože si to jsou schopni sami opravit.
2: To samozřejmě ale není cíl, aby lidé si tady vzali nábytek, který pak musí následně opravit.
3: I když ten prostor reuse centra rozšíříme do té nové garáže, kde bude třeba možné vozit právě ten nábytek, tak je nutné zachovat tu myšlenku, kterou to reuse centrum má, což je dovést sem takové věci v takovém stavu, v jakém bychom si je sami chtěli odvést domů. Takže nerozbité, neponičené, prostě co už doma nepotřebujeme, ale stále to může někomu posloužit.
2: Říká Petra Graclíková, mluvčí města, které otevírá reuse centrum. Lidem bude sloužit v pondělí a ve středu odpoledne a v sobotu dopoledne. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Je 6:15 a posloucháte Český rozhlas Zlín. U hlavního tahu na Zlín v obci Spytihněv narazíte na místní kostel na nebevzetí Panny Marie. Jak to, že v obci, která byla založena už ve 12. století, nejsou pod kostelem pozůstatky starší stavby než z doby baroka? Kde stával původní kostel nebo kostely? Stopy vedou do řeky Moravy. Ano, slyšíte správně. Přímo na místo se vydali redaktorka Markéta Macháčková a její kolega Roman Werner v další reportáži z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje. Poslechneme si ji za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Romane, my jsme dneska přijeli do Spytihněvy na Zlínsku.
2: My jsme teď u kostela na Nanebevzetí Panny Marie s Jiřím Janálem, archeologem Národního památkového ústavu v Kroměříži.
3: My jsme teďka u kostela, který je z roku 1712. A v každé obci by se dalo čekat, že třeba při archeologickém výzkumu nebo při opravách budeme nalézat ty dřívější stavební fáze, ty gotické a možná i ty mladohradišní, které se kladou do toho období 11. 12. století.
0: To je zvláštní, že se pod kostelem ve Spytihněvi, která byla založena už ve 12. století, žádné známky existence staršího kostela nenašly. Pane Janále, je možné někde zjistit víc?
3: Musíme se přestěhovat o něco blíže k řece Moravě a potom dokonce i do říční Nivy, kde stálo mladohradišní hradiště z 12. století, kde právě by se měl nalézat ten původní kostel.
0: Obci jsme popošli jenom o pár ulic od kostela. Tady jsme na místě, kde kdysi stával předchůdce kostela na Nanebevzetí Panny Marie.
3: Stojíme skutečně někde v blízkosti místa, kde se ve Spytihněvi nacházel předchůdce současného kostela, ale ještě to není úplně ten nejstarší kostel, protože ten měl být ještě o kousek dál na bývalém hradisku.
2: Jdeme po úzké cestě mezi Slepým ramenem a hlavním tokem Moravy. Vzdalujeme se od Spytihněvského jezu.
3: Nacházíme se na pravém břehu dnešního toku řeky Moravy a teď se díváme přes řeku Moravu. Za řekou bylo hradiště z mladší doby hradištní. Pod námi bychom měli vidět základy kostela, který by měl být ten nejstarší v Moravě.
2: Můžeme si říct, jak asi veliký byl?
3: Uvádí se, že délka byla přibližně 11 metrů, šířka 7 metrů, 70 cm by měla být síla zdiva. Jenom otázka je, jestli to vůbec byl ten nejstarší kostel. Nevíme, jestli byl v rámci toho hradiska, takže někteří říkají, že to není ten úplně první kostel z toho 12. století. Jak byl skutečně starý, jsme se mohli dozvědět na základě asi nějakého pořádného archeologického výzkumu, kdyby jsme museli pustit Spytihněvský jez, což asi není v dohledné době myslitelné.
2: Ta záhada zůstane asi stále nevyřešená a to tajemství, které je tady pod námi několik metrů pod vodou, bude stále tajemstvím.
0: Další záhady a tajemství zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner.
4: Pokud vás zajímají podrobnosti o dvou kostelech, které ve Spytihněvi na Zlínsku před staletími vzala voda, poslechněte si dlouhou verzi seriálu v našem nedělním vysílání 10 minut před 15:30 a vychutnejte si celý zářijový díl z cyklu Záhady a tajemství zlínského kraje. Pořád najdete taky na webu zlin.rozhlas.cz, kde si můžete prohlédnout i fotografie z natáčení a samozřejmě i v podcastových aplikacích. Všude tam najdete i všechny dosavadní díly.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se 18. hodina a s ní i závěr dne v kraji statem 16. září. Mám pro vás ale pozvánku k poslechu čtvrtečního Českého rozhlasu Zlín. I lidé, kteří doma pečují o své blízké, si občas potřebují odpočinout a načerpat síly do další práce. K tomu, aby si mohli dopřát volno svědomím, že je o jejich blízké dobře postaráno, slouží odlehčovací lůžka. Více k tématu uslyšíte v zítřejším ranním vysílání krátce po 8. hodině raní. Já už se s vámi pro tuto chvíli loučím a budu se těšit na slyšenou zítra odpoledne. Pohodový večer vám přeje Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Další matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 18 hodin.

0: ředitelka společnosti Vodovody a kanalizace Zlín Miriam Chmelová-Holbová.
1: Součástí stavby budou dvě automatické tlakové stanice, nové propojovací a odbočné řady a úprava tlakových pásem. Celkové náklady na realizaci daného projektu činí bezmála 45 milionů korun, přičemž 70% nákladů pokryje dotace z Ministerstva zemědělství.
0: 6 základních škol v Rožnově pod Radoštěm se od zítřka zapojí do výzvy pěšky do školy. Děti mají přijít s rodiči pěšky na kole nebo na koloběžce. Co na děti a rodiče před školou čeká, popisuje mluvčí Rožnova pod Radoštěm Eva Javorová.
2: Před školou bude ráno prostor pro děti. Kdo přijde pěšky, dostane zdravou snídaní. Děti čaj a rodiče kávu. Přijdou také městští strážníci. Ukážou dětem, jak se používá první pomoc, jak se používá automatický defibrilátor a přivezou svoji techniku.
0: Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
3: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
0: Kanada má podle Ursuly von der Leyenové otevřené dveře k tomu stát se přidruženým státem. Předsedkyně Evropské komise to řekla v každoročním projevu o stavu Unie. Kanadský premiér Mark Carney její projev sledoval přímo ve Štrasburku. Kanada je pro Evropskou unii zásadním obchodním partnerem a obě strany pojí společné hodnoty i obchodní vazby.
4: Počasí.
0: V noci bude v regionu postupně zataženo s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Později trvalý déšť. Nejnižší teploty budou 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte zataženo se slabým deštěm. Odpoledne oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a vítr bude slabý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto a motocykl se srazili v ulici Jasenická ve Zlíně, ve Vsetíně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Tak pěkný večer, přátelé. Je to tak, právě začala druhá část dnešní Moravy krásné země. K poslechu pozvala Tůfaranka, na přivítanou zahrála polku Václava Maňase mladšího a Jana Vačkáře Kijovská šenkerka. Další písničky mám pro vás vybrány. Dnes tedy nebudou písničky ze srdce. Důvod je prozaický. Dnes mají svátek u nás Ludmily a Lidmily. Stejné i na Slovensku. A že jich je. Takže se budeme věnovat vašim blízkým. Já tedy Ludmilkám přeji pěkný, klidný život. No a další už je na vás. Tady je telefonní číslo 726 4 6 5 2 0 0 a hned začnu předávat vinčování. Nějaká tady mám už z včerejška nebo z dneška brzkého rána na studiových ze studiového mailu, takže vážení rozhlasáci, prosíme o zahrání pěkné písničky pro paní Ludmilu Závojskou ze Slížan u Kroměříže, která má dnes svátek. Zároveň jí přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody, ať si užívá život v důchodu se svým manželem a má se velmi dobře. To přejí Valníčkovi. A tady písnička pro paní Lidušku Bajerovou z Kroměříže. Všechno nejlepší, hodně zdraví, radosti z celé své rodiny a ještě mnoho krásných zážitků ze zájezdu s klubem důchodců Kroměříž ji přejí Jarmilka, Mirka a Dáša. A ještě tady je přání pro Lidušky Ludmily Lidky, pro moji sestřenku Ludmilu Sýkorovou z Valašských Klobouk, paní Ptáčkovou ze Študlova u Valašských Klobouk, Fuxovou z Bezměrova u Kroměříže, Kutálkovou z Mařatic, Gazdovou z Postoupek u Kroměříže, dále Lidušku z Hovoran a rovněž všem Ludmilám, které známe a které jsem nejmenoval. Přejeme jen vše nejlepší, hlavně však zdraví, boží požehnání, pohodu a pěknou oslavu. To z celého srdce přejí Václav a Joška Liškovi z Bezměrova. Písnička, je to moravská lidová, ej, lásko, lásko.

0: Moravskou lidovou zpíval Josef Pilát za doprovodu cymbalové muziky Jaroslava Čecha a už první telefonáty. No a hned na tom prvním telefonu mám milou posluchačku, která nese jméno Ludmila. Tak paní Ludmilo, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak povídejte, no vy máte dnes svátek, tak já vám...
1: Ano, já mám sice svátek, no? Ale nevolám kvůli sobě, volám kvůli paní Ludmilce Ondrušové z Kněždoba. Máme ji velmi rádi, přejeme jí moc krásný den a nádherný svátek, boží požehnání a štěstí. A to ji všechno přeje syn Pavel Ondruš a partnerka Lidka. Mm-hmm. Ještě bych chtěla poprosit, velice ráda bych chtěla ještě popřát paní Marii Nejedlíkové z Kněžduba, která měla svátek, a rovněž jí přejeme krásné štěstí, boží požehnání a vše, co si bude přát. Jsou to dvě kamarádky, které spolu prochází životem a mají se rádi. Takže my jim přejeme s Pavlem Ondrušem a já, aby měli to štěstí a zdraví stále před sebou.
0: Tak to bylo moc krásné přání, paní Ludmilo. No já vám popřeji další krásný život. Užívejte si každého dne, každičké vteřiny života. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Krásný den.
0: Děkujeme, naschledanou a už pan Bohumil. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Prosím vás, dnes slaví svátek Ludmile. Já bych chtěl poslat pěknou písničku do nebička paní Ludmile Kalábové, která před 4 lety umřela. Stále vzpomíná celá rodina. Mm-hmm. Děkuji vám.
0: Není zač. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou. A opět přání ze studiového mailu. Je tady psáno, dnes Liduška Reichertová z Provodova svátek slaví, tak bychom jí chtěli z celého srdce popřát pevné zdraví. Pevné zdraví, lásku a pohodu, ať si užívá v klidu důchodu. Máme ji rádi, to ona dobře ví, proto ji dnes připijeme na zdraví. Vše nejlepší přejí manžel Lojzík, celá rodina, přátelé Gajdůškovi, sousedé, všichni známí a kamarádi. A připojují se i bývalí spolupracovníci ze ZDV Strážná Březůvky. Velkou pusu posílají milé prababičce, roztomilí pravnoučci. Další. Dnes je významný den pro našeho milého Pepíčka Vajďáka z Neubuze, který se dožívá 82 let. Tak prosíme o pěknou písničku a do dalších let přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, k tomu trochu štěstí, pohodu, lásku blízkých a boží požehnání. Pozvedáme štamprličku slivovičky trnéčkové, nejlepší je pití, která zaručuje do 100 roků žití. Ze srdce blahopřejí všichni sousedíkovi a Zetkovi ze Žele a celá rodina Vajďákova z Neubuze. Také se připojují Polčákovi z Pozděchova. Živio, živio, živio. Také blahopřejeme k dnešnímu svátku Liduškám. Jsou to Lidušky Marková z Velkých Pavlovic a Krajčová ze Slušovic. No a písničku posíláme i všem nejmenovaným Liduškám a přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku a boží požehnání. Zdenka Sousedíková s celou rodinou. Tady je přání pro paní Ludmilu Čajkovou a také milou maminku Ludmilu Milovou z Hluku. Jejich svátku jim přejeme všechno nejlepší, hlavně štěstí a pevné zdraví. To jim ze srdce přejí děti a vnoučata. Je čas na písničku, budou hrát Bojané.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak Bujané dohráli polku Vladimíra Fefra Pod tichou strání. No a mám tady hudební blahopřání pro pana Františka Šimka z Veselí nad Moravou. Frantíku, k tvým dnešním 95. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně splněných přání, pevné zdraví na těle i na duši, mnoho radostí, málo starostí a ještě spoustu krásných dnů. Obdivujeme tvoji vitalitu, s jakou zvládáš nové technologie a používáš umělou inteligenci. Jsi náš vzor? No, prostě jsi jednička. Tak ti přejeme ve zdraví dožít 111 let. Vzpomínka patří také na tvou manželku Lidku. S vámi společně prožité chvíle byly plné lásky, pohody, radosti, životních příběhů, vtipů a krásných slováckých písniček. Proto i dnes si pro potěšení zaspívej píseň V zarazicách krajní dům, kterou jste tak často rádi a s láskou zpívali. Tak tuto písničku tady bohužel nemám, ale zařadím někdy večer v písničkách ze srdce. Čtu dál, děkujeme za vše, co si pro naši rodinu udělal a buď v životě šťastný. Švagr Joška s manželkou Marií a synovci Kamil, Jožin a David s rodinami. Písničkou bychom chtěli také potěšit paní Ludmilu Rybeckou ze Strážnice, která se v Zarazicách narodila a prožila část svého života. Liduško, k dnešnímu svátku ti přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, mnoho klidu a v pohodě prožitých dnů a také více štěstí a energie při jízdě na kole. Pepa s Marií a vnučka Kamilka s Matyáškem a Davidem posílají velikou pusu. No a tady je přání pro úžasnou maminku Ludmilku Hůšťavovou a taky skvělou babičku Ludmilku Šimkovou z Kůtu, které dnes slaví svátek. Vše jen to nejlepší, hlavně zdraví a plno radosti, přeje celá rodina Hůšťavová a také rodina Šimková. Zdravím vás všechny ve studiu, písničku pro naši sestru Ludmilu Strapinovou dnešnímu svátku. Přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody za celou rodinu Marie. A tady písnička letí do Malé Výsky Dobročkovice paní Lidušce Hanákové. Liduško, zdvíháme skleničku dobré hruškové slivovičky a přejeme ti na tvůj svátek stolek plný štamprdlátek a k tomu hodně štěstíčka, zdravíčka, pohody a dobré nálady. Toto a ještě mnohem víc přejí Maruška a Pepa v hornom konci svíta.

0: Ta krásná lidová dozněla a slovo už má paní Marie z Čechyně. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, paní Ostrá, i všem posluchačům. My bychom dnes rádi popřáli také k svátku naší milé tetě, paní Lidušce Chromotové z Kudlova u Sušic. Milá teto, máme tě moc rádi a přejeme ti k svátku zdraví, štěstí, spokojenost a lásku v kruhu blízkých a hodně božího požehnání. Za všechny přeje neteř Marie a určitě se přidá i tvoji sourozenci ze Sušic a také celá široká rodina. A ještě bych přidala přání své věrné dlouholeté kamarádce Lidušce Navrátilové do Žeravic. Máme ji také moc rádi, je to obětavá, hodná, veselá, šikovná žena, která se stará o rodinu. A milá Liduško, já ti přeju, abys byla šťastná, zdravá, spokojená se svými blízkými a hodně pěkných výpěstků na zahrádce, kde se ti tak moc
0: daří. Tak to bylo další krásné přání od paní Marie z Čechyně. Naschledanou. Naschledanou. No a písnička i pro milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana Milana Pospíše z Klopotovic, který dnes slaví krásné 65. narozeniny. Milý Milane, k tvému významnému životnímu jubileu ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody a spoustu radosti do dalších let. Ať máš stále kolem sebe své nejbližší a ti nikdy nechybí úsměv na tváři a každý další den je plný krásných chvil a splněných přání. No a toto přání ti s láskou posílají manželka Ivana, děti, vnoučátka Vili, Amélinka a Samuelek a celá rodina z Klopotovic. A hrát budeme i pro paní Ludmilu Kostkovou a její vnučku Lidušku Šmotkovou. Hodně štěstí, zdraví, lásky a boží požehnání jim přejí Naďa a manžel děda Josef z Drnovic. Pan Bublák Eduard píše, chtěl bych dát zahrát Ludmilám Křížovým z Bánova k dnešnímu svátku. Přeji hlavně zdraví a spokojenost. Tak, na zdraví. A tady je přání pro spolupracovnici Moniku Křeháčkovou z Březové, která dnes slaví narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, pohodu a lásku v kruhu blízkých. To vše jí ze srdce přejí Švadlenky z Moravské Ústředny Březová. Další, zahrajte nějakou pěknou písničku do vesničky u Kyjova a to do hýsel paní Lidušce Ederové k jejímu svátku. Lidko, přejeme ti hodně štěstíčka, zdravíčka, domácí pohody a stálý úsměv na líci. Toto a ještě mnohem víc přejí Maruška a Pepa a zároveň tímto posíláme pozdravy i Františkovi. A tady neslaví svátek jedna moc milá, téměř 95-letá paní Liduška Skovajsová z Doubrav na Zlínsku. Chtěli bychom jí po vlnách Českého rozhlasu Brno a Zlín poslat přání všeho nejlepšího a vzkázat: tetínko, buď zdravá a usměvavá a tě chrání pana Maria i se svatým Vojtěchem, patronem naší kapličky. Ať úsměv nikdy nezmizí z tvé milé tváře. Máme tě všichni moc rádi. Přání posílají děti, snacha, vnuci, pravnuci, celá rozvětvená rodina, všichni přátelé, známí, sousedé a připojují se i ctitelky Panny Marie z Doubravské kapličky. Tak to byla další přání, další písnička, známá lidová Zezulenko, Kaj si byla.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No a teď už opět Morava krásná zem a já pokračuji v předávání vašich milých vinčování. Paní Helča s Fankem blahopřeje k nedávnému svátku paní Marii Mlíčkové nebo Mléčkové z Uherského Hradiště a Marii Andrýskové z Uherského Hradiště, ta bývá na penzionu. Oběma přejí hodně zdravíčka i štěstíčka, ať je jim moc dobře, ať se jim daří, jsou veselé. No a stejné vinčování od Helči a Fanka patří i Ludmilkám, Liduškám a jsou to. Patří Říhové z Dolněmčí, Krkoškové z Halenkovic, Burdové z Uherského Hradiště, Hájkové z Buchlovic, Flasarové a Zajícové z Uherského Hradiště, dále Tomandlové z Kněžpole, Tomandlové z Uherského Hradiště, ještě Golišové z Uherského Hradiště. I jim Helča s Fankem přejí hodně toho zdraví a štěstí. No a srdcovku tady má tam u Nebeských brán, tak paní Helčo, to je úplně jiný žánr. Ten tady v Moravě krásné zemi nehrajeme. Každopádně vám za všechno děkuji. A tady dnes naše mama, paní Emilia Miklošovičová, má 79 roku. Tak přejeme hodně zdraví, zdravý rozum a také pokojný a pohodový důchodkový život bez chorob. Mama, buď stále veselá, Miklošovičovci z Martina. Paní Ludmile Glazové z Kobylí, která bydlí v penzionu, toto přání. Tak maminko a babičko, všechno nejlepší, krásný sváteční den. To přeje Maruška s rodinou. No a hudební dárek a přání i pro paní Lidušku Novákovou z Uherského Brodu. Hlavně moc zdravíčka a rodinné pohody přeje brácha Jenda s manželkou Majkou. No a zítra oslaví svátek paní Naďa Jakubíčková z Mistřína. Hlavně hodně zdraví a pohodu přeje Dana s manželem. Moravěnka pak potěší písničkou Zůstaň chvíli.

Moravenka dohrála krásnou písničku, no a mám tady další Ludmilky, cituji. Je to naše maminka, babička a prababička paní Ludmila Jakšová z Bzence. Babi, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásku, pohodu a boží požehnání. To ti ze srdce přejí manžel Antonín, syn Tomáš a dcera Martina s rodinami, vnučka Adéla s rodinou a vnučka Natálka pak posílá velikou pusu a poděkování. Písnička ať potěší i paní Lidušku Kůtnou z Bzence, babičku Ivonku v Moravském Písku, dále Naděnku s manželem Mistříně a její dcery, no a v neposlední řadě i Jardu do Otnic. Přejeme všem posluchačům krásný zbytek dne Natálka a Ivona Jakšovi. A toto přání míří do Bílovic u Uherského Hradiště. Je pro paní Lidku Vymyslickou. Už 7. září oslavila krásné životní jubileum 70 let a dnes slaví jmeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a energie při vaření nudličkové polévky, kterou malá Žofinka tolik miluje, to jí přejí Luboš a Janmil z Bílovického kopce. Zvedáme číše a připijeme na její zdraví. A klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín tak narozeniny dnes slaví paní Eva Procházková z Holasic, Věra Zetková z Brna a také paní Jaroslava Macková z Rosic u Brna. No a samozřejmě mezi členkami našeho klubu jsou i dámy, které nesou jméno Ludmila, no a jejich přátelé přímo 17, takže jmenovat všechny nebudu, ale všem stejně tak jako předešlým jubilantkám, které dnes slaví narozeniny, přejeme my rozhlasáci, ať se mají dobře, ať jsou zdraví, zdravé, šťastné a spokojené a děkujeme, že nás posloucháte. Spozornět by určitě měla paní Ludmila Ondrušová. Tak tedy, krásný svátek, milá mami, ať si dlouho mezi námi. Zdravíčko, ať pevné máš, dny si v klidu užíváš. Všechno nejlepší, maminko, máme tě moc rádi. No a takto ze srdce blahopřejí Pavel a Lidka. A tady čtu, 16. září patří tradičně žena jménem Ludmila. Nositelkou takového jména je aj moje milovaná manželka Ludmilka Remová ze Slavičína, se kterou jsme letos v červenci oslavili zlatou svatbu. Přeji jí hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody. Manžel Jaroslav. Vinohradská kapela hraje známou písničku Válelo se jablíčko.

0: Tak, jablíčko se zakutálelo, ale písnička to byla pěkná, hrála Vinohradská kapela z Prahy. No a mám tady telefonát ze Slovenska, ze Záhorí, ze Smolinského, je to pan Milan. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, paní Ostrá. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov. Prosil bych o zahrátě písničky Kmeninám pro paní Lídku Machačovou z Horních Bojanovic. Prajeme jej veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života. A ešte spomíname na jejho manžela Matia Machača. Praje jej to kamarádi Milan a Vlada zo Smolinského, zo Slovenska. Zahrajte pre radosť a potešení Jardovi Wolfovi z Otnic. Ďakujem, pani Ostrá, niekedy nashledanou.
0: Niekdy zase nashledanou. No a písnička i pro pani Ludmilu Sehnálkovou z Bystřice pod Hostýnem. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti přeje švagrová Marie Sobková z Březůvek. Potěším i paní Lidušku Balogovou z Kroměříže, sestru Lidušku Myškaříkovou z Březové a Lidušku Vaculovou z Újezdce u Uherského Brodu. Hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a hojnost božího požehnání přeji Pavlušovi a sestře, ať dobře dopadne operace. No a toto přání patří paní Ludmile Krupičkové ze Šidbořic a paní Ludmile Novotné z Třebíče. Všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody přejí Vozdečtí z Drnholce. Paní Ludmile Vozdecké z Drnholce, všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody přejí manžel a děti s rodinami. Dolanka přidává písničku Kaplička v Akátí.
2: Český rozhlas z...

Tak to byla krásná písnička v podání Dolanky, byla to písnička Valčík, Michala Nedůchala a Vladimíra Salčáka, Kaplička v Akáti. No a já tady mám další milá přání. Broněk Uher posílá písničku pro kamaráda Viléma a také Květinku Hochmanových z Pitína. Dále posílá písničku k svátku paní Ludmile Tinkové z Dolního Němčí, rodačce ze Starého Města u Uherského Hradiště. A ještě paní Ludmile Zapletalové z Horního Němčí a ještě paní Ludmile Mikulíčkové z Dolního Němčí, rodačce z Hluku. Všechno nejlepší přeje samozřejmě všem. Přeje hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. No a je jasné, že Broněk blahopřeje i s jejich rodinnými příslušníky. Písnička jako vzpomínku na maminku, babičku a prababičku paní Ludmilu Čechovou ze Stříbrnic, která by dnes slavila svátek. Vzpomíná syn Jaroslav s manželkou a dcera Marcela, vnuci, vnučky a pravnučky. A ještě se podívám tady do studiových mailů. Prosíme o hudební gratulaci pro naši zpěvačku dechové hudby Blatničky Ludmilu Adamcovou, která oslavila 10. září narozeniny a dnes slaví svátek. Milá Ludmilko, přejeme ti všechno jen to nejlepší, pevné zdraví, štěstí, mnoho lásky, spokojenosti a radost ze zpěvu v naší dechovce. To ti srdečně přeje kolektiv dechové hudby Blatnička. No ale nám teď Blatnička hrát nebude, nám teď bude hrát Lália.

Tak to byla Lália, zahrála Veselý život Tomáše Matuly a Marie Matulové. No a já tady mám ještě jednu písničku a to jsem si schovala pro všechny ty milé Ludmilky, na které se dnes nedostalo a které třeba čekali nějakou pěknou písničku z Českého rozhlasu Brno a Zlín. Posílám tuto písničku všem Ludmilkám, které dnes slaví, třeba slaví v penzionech, slaví v domovech pro seniory, no a třeba některé i leží v nemocnici. Tak jim samozřejmě přeji brzké uzdravení a brzký návrat mezi jejich blízké. Takže milé Ludmilky, přeji vám mnoho zdraví, to je jasné, anebo alespoň, aby to zdravíčko netrápilo. A pro vás, pro všechny bude i písnička, hrát bude Doubravěnka.

Tak to byla Doubravěnka, písnička Josefa Macha a Miloslavy Plačkové, Otvírajte sklépečky. No a právě teď dorazilo ještě jedno přání, tak já ho předám a doufám, že jmenovaná se spokojí i se závěrečnou orchestrální skladbou, jako s hudebním dárkem pro ni. Takže prosím vás o písničku pro moji maminku Janu Tlachovou ze Šumic. Maminko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí a mnoho zdraví. No a je 18 hodin 55 minut, takže Morava krásná zem končí. Dále zprávy a na pěknou notečku. Třetí díl zářijového cyklu věnovaného horňáckým výročím připomene zpěváka, tanečníka a rozhlasového redaktora Vladimíra Klusáka. Pořad připravili Marie Hvozdecká a Petr Mička. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a zítra, přátelé, zítra, pokud vše půjde podle plánu, vás už pozdraví Ivana Slabáková. Na závěr, jak už jsem říkala, bude orchestrální skladba, patří i milé mamince Janě Tlachové ze Šumic a je to Pod hvězdami Zdeňka Gurského v podání Glorie.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve sběrném dvoře v Rožnově pod Radhoštěm se dnes otevírá reuse centrum. Lidé tam můžou nosit věci, které sami nepotřebují. Současně s říjnovými volbami do zastupitelstev se v Záhorovicích na Uherskobrodsku uskuteční referenda o zachování železničních přejezdů. Druhý blok jaderné elektrárny Temelín dnes krátce přerušil výrobu elektřiny. Zítra bude zataženo s deštěm a později polojasno, na teploměru až 20 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Barbora Hejtmánková. Dobrý večer. Ve sběrném dvoře v Rožnově pod Radhoštěm otevírají reuse centrum. Lidé tam tento týden začnou nosit věci,

0: Starosta obce Jiří Milička, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
1: První ten přípravný výbor, oni vypsali to referendum, aby se nezrušil ten dolní železniční přejezd. My jsme toto vůbec nechtěli jít jako do nějakých referend, ale když oni tady toto udělali, tak my jsme říkali, tak když už bude jedno referendum, tak my vypíšeme druhé referendum na zachování těch dvou zbývajících železničních přejezdů.
0: Referenda se budou konat současně s komunálními volbami 9. a 10. října. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla závada v systému řízení v nejaderné části technologie. Detaily doplňuje mluvčí elektrárny Marek Svíták.
2: Systém jsme zkontrolovali a následně jsme v řídící skříni vyměnili dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončujeme všechny potřebné kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku. Tomu by mělo dojít během zítřejšího dne.
0: V Karlovarském kraji by mohla vzniknout Univerzita obrany. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekla senátorka bývalá karlovarská hejtmanka Jana Mračková-Vildumetzová z hnutí ANO. Kraj je v tuto chvíli jediný v Česku, který nemá vlastní vysokou školu. Lidé ale můžou v Karlových Varech nebo Chebu studovat některé obory Západočeské univerzity nebo České zemědělské univerzity. Vedení kraje teď podle Vildumetzové spolupracuje s ministerstvem obrany na plánu, jak Univerzitu obrany v regionu vytvořit.
3: Vnímáme, že by bylo velmi dobré, protože jedna Univerzita obrany je v Brně, je jediná. Já jsem se tam byla osobně podívat, tak 95% studentů je z moravských krajů. Nejdou tam studovat studenti z českých krajů. A já si myslím, že to druhé centrum by právě mělo vzniknout v Karlovarském kraji.
0: Počasí. V noci bude ve Zlínském kraji postupně zataženo s přeháňkami, výjimečně i bouřkami a čekejte i trvalý déšť. Nejnižší teploty naměříme 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte zataženo se slabým deštěm, odpoledne oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a vítr bude slabý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dle dopravních serverů momentálně nejsou ve Zlínském kraji na dálnicích a silnicích hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a naše vysílání pokračuje folklorním pořadem Na pěknou notečku. Příjemný poslech.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Během posledních předválečných let a počátkem protektorátu působil v krůžku Vladimír Klusák z Velké nad Veličkou, později dlouholetý vedoucí folklorní redakce Československého rozhlasu. Při 75. výročí krůžku vzpomněl na své zdejší i rozhlasové začátky a blahopřál jubilantovi písní, stejně jako příslušníci mladší, již poválečné generace, Dušan Holý a známý primář Martin Hrbáč se svou muzikou, s níž oba doprovodil.

0: Vladi, jak to bylo s tím, když se Krůžek poprvé dostával do světa? Teda, ne...
1: Do éteru.
0: Do éteru, tak ano. Prosím.
1: No to byly takové zajímavé okamžiky. Já jsem v roku 35. jsem došel do Brna jako student a ani jsem se celkem moc neohřál a už jsem stál ve studiu brněnského rádia, jak se tenkrát říkalo. Přede mnou mikrofon, nahoře se rozsvítilo červené světelko a na něm nápis Vysílá se a já jsem začal. Já jsem s tom měl velikánskou radost, že jsem se mohl zúčastnit zrovna té rozhlasové akce, protože to bylo v létech, kdy se začala lidová píseň prosazovat vysloveně do vysílání Československého rozhlasu a především brněnského rádia.

Dohrála nám píseň Vyletěl vták za doprovodu muziky Martina Hrbáče a druhého zpěváka jste jistě poznali, byl jim Dušan Holý. Úvodní komentář patřil Janu Miroslavu Kristovi a prozradil nám, že šlo o nahrávku slováckého krůžku v Brně k jeho 75. výročí založení. Vyšla posléze na albu Modlo služebníci v roce 2003. A naše dnešní povídání věnované osobnosti zpěváka, tanečníka, rozhlasového redaktora a muže mnoha dalších schopností Vladimíra Klusáka pomalu spěje k závěru. Vybrali jsme pro vás ještě dva snímky Anny Bobčíkové a Antonína Mičky a samozřejmě ještě jednu nahrávku hudeb.

0: To byl Vladimír Klusák v sadě písní To velické širé pole a my jsme se s Petrem vydali také přímo do terénu a navštívili jsme dva pamětníky, kteří na tuto výraznou osobnost zavzpomínali. Byl to pan učitel, zpěvák a tanečník Antonín Mička, Petrův otec, a zpěvačka a veličanka Anna Bobčíková. Pojďme si pustit prvního jmenovaného a hned po něm další hudební ukázku.
1: Tak tady je Vladimír Klusák, to byl vlastně první bratranec mého tačky. Oni pocházeli, nebo prostě si vzali děvčata z největšího rumíškovského rodu, to byl veliký starosta, tenkrát burtmistr ve Velký Rumíšek. No a tačka, strýca Vladi, měl rumíškovou Bětu a můj dědáček si vzal rumíškovou Anešku. Takže jich známe a znám jich dobře, protože strýc Vladi chodíval k nám. Bylo to velice pěkné vždycky, když došli. Oni si s mojím tatínkem Janem, už byli bratranci první, pravda, zaspívali, sedli. To bylo nádherných počúvat. Já jsem vždycky seděl s otevřenou hubou, jak se říká, a počúval jsem. Jeho tatínek, strýc Klusák, pan Rýdící, jak se ve Velké povídalo, jeho tatínek, ten naučil hrát na husle. A to, že já jsem nebyl nějaký vynikající muzikant, jak si mě to nebavil, protože byl fotbal a co ostatní. A hrál. On vždycky říkal, hraj, uč se, podívaj se, Jožka Pešku, primáš, včelkaj, chodí, ten chodil ke mně a když jsem chodil kolem okén, on furt se vyčil hrál a jaký ho s něho primáš. No, já jsem strýca neposlechl, no a taky primáš nejsou. Ale opravdu strýc Vlaďa, ten, když chodil k nám, to bylo krásné posezení, povídání, on vždycky došel, když dojel z Prahy, tak samozřejmě všetkých bratranců objížděl. Objel svojich kamarádů, strýca Jana Šáchu, zvaného Měchuru, strýca Buláňa, a samozřejmě tam navštívil potom nás, protože to byli první ty bratranci. A to bylo sezení, zpívání, ukrývat se svojení, a takhle všechno ostatní jedlo se, pěkné to bylo, a pak ty zpěvy. Strýc Vlaďa Klusák měl krásný hlas, on zpíval tak jemňučko, žádné zvaní. A jeho táhle, to bylo nádhera počúvat. No a jináč, na horňáckých slavnostiach, to bylo vždycky dobré a pěkné, protože on, když vystupoval a šel, to už lidé stávali a tleskali. A jeho nejpěknější podání bylo starosvětská, kterou tančovával ze Zdeňku Jelínkovou. To byla paráda se na to dívat. To bylo prostě nádherné. Ale já říkám, ty zabíjačky třeba, když u nás naštívali, jsme zabíjali, tak to už se vidělo, kdo se večer pozve. Tak taťka nezapomněl na strýca Vlaďu a došlo se na večer. To byl takzvaná, to byl zařívá Karmina. To bylo všechno skluděné a tak dále, tak on nachystané, jejda. A za samozřejmě jídlo byl plný stůl, slivovica také tékla a zpěvy se nesly furt. A nejkrásnější mohlo být, že on mě miloval louky. Třeba když sekli Buláňovou úku ve Velké, to bylo známé, strýc Buláň byl jeho kamarád, tak tam se sešli všetci tyto zpěváci, posekli tu luku, ale jak on povídá, že na každém zastavení se brusila kosa, a jak se brusili kosy, tak se upilo něco, že? A potom se ta pěsnička, ty pěsničky, co zpívali, nesli od té Buláňové luky, tam odhájat velice tam popot, až do své Velké. No a já si myslím, že nám strýc Vlaďa Klusák toho predal hodně, nám mladým. Třeba ve Velice, my jsme obdivovali, byla Velička, zpívali jsme, on vždycky došel, trošku nás poučoval, my jsme brali samozřejmě jako pana doktora, pana profesora, ne, tenkrát dělal ještě v Pražském rozhlase, vysílal folklorní pořady a tak dále. Tak to bylo pro nás kapacita. A strýc Jan Šácha, zvaný Měchura, ten povídal vždycky, Laďo, ty jsi můj nejlepší kamarád a chlapcom tady pověst, všecko možné a prodají to. Tak, to byl strýc Vlaďa Klusák.

0: Slyšeli jsme vzpomínku Antonína Myčky na dnešního jubilanta Vladimíra Klusáka, od jehož narození letos uplynulo 110 let. Petře, a co nám to hrálo potom za písničku?
1: Byly to Horňácké sedlácké v podání Vladimíra Klusáka a Brolnu v jeho vlastní úpravě. Jde o rozhlasovou nahrávku z roku 1986, která s dalšími rozhlasovými snímky vyšla v témže roce na Klusákově profilové gramodesce Na tej hore.
0: A pojďme si pustit i vzpomínku paní Anny Bobčíkové z Velké nad Veličkou.
2: Je nezapomenutelné to pondělní ráno před 20 lety, když jsme za raního šera stoupali do kopce k Velickému háju. To už z Buláňovy zahrady zazníval zpěv seců, snoubil se s barvami i vůní, porosený hluk jako chorál přírody se klenul nad údolím a padal do dědiny, měkce uložené do šeré zeleně raního úsvitu. Sečení Buláňovy louky nebyla ve Velké jenom běžná událost. Sešli se tu vybraní zpíváci a prožívali tu nejednu krásnou chvíli v přátelském kolektivu s pjatém prací a písněmi. A dodnes se tu scházejí na pozvání Francka Buláňa, který si dobře uvědomuje význam těchto vzácných tradic. A vzpomeňme dále, Buláňovy jízdyby vždycky vlídné a pohostinné zásluhou tetičky Buláňové a celé milé Buláňově rodiny. A tu radost z toho měli proto, že se tam zešli s kamarádama, se zpěvákama, už jich mamička čekali a už jich zvali a mamička se z doma varili vždycky masovou omáčku a teda šišky k tému a tak ještě se tu povečeralo a teda se rozcházeli až už potom dávno po tmě už dom.
0: To byla paní Anna Bobčíková a my si pustíme další nahrávku, kde uslyšíme Vladimíra Klusáka v písni Vyletěl vták. A v úvodu snímku uslyšíme i Jana Miroslava Krista, který vzpomíná na působení Vladimíra Klusáka v brněnském slováckém krůžku.
3: Během posledních předválečných let a počátkem protektorátu působil v krůžku Vladimír Klusák z Velké nad Veličkou, později dlouholetý vedoucí folklorní redakce Československého rozhlasu. Při 75. výročí krůžku vzpomněl na své zdejší i rozhlasové začátky a blahopřál jubilantovi písní, stejně jako příslušníci mladší, již poválečné generace, Dušan Holý a známý primář Martin Hrbáč se svou muzikou, s níž oba doprovodil.

0: Vladi, jak to bylo s tím, když se krůžek poprvé dostával do světa? Teda, ne.
1: Do éteru.
0: Do éteru, tak ano. Prosím.
1: No to byly takové zajímavé okamžiky. Já jsem v roku 35. jsem došel do Brna jako student a ani jsem se celkem moc neohřál a už jsem stál ve studiu brněnského rádia, jak se tenkrát říkalo. Přede mnou mikrofon, nahoře se rozsvítilo červené světelko a na něm nápis vysílá se a já jsem začal. Já jsem s tom měl velikánskou radost, že jsem se mohl zúčastnit zrovna té rozhlasové akce, protože to bylo v létech, kdy se začala lidová píseň prosazovat vysloveně do vysílání Československého rozhlasu a především brněnského rádia.

0: Dohrála nám píseň Vyletěl vták za doprovodu muziky Martina Hrbáče a druhého zpěváka jste jistě poznali, byl jim Dušan Holý. Úvodní komentář patřil Janu Miroslavu Kristovi a prozradil nám, že šlo o nahrávku slováckého krůžku v Brně k jeho 75. výročí založení. Vyšla posléze na albu Modlo služebníci v roce 2003. A naše dnešní povídání věnované osobnosti zpěváka, tanečníka, rozhlasového redaktora a muže mnoha dalších schopností Vladimíra Klusáka pomalu spěje k závěru. Vybrali jsme pro vás ještě dva snímky Anny Bobčíkové a Antonína Myčky a samozřejmě ještě jednu nahrávku hudební. Děkuji i Petrovi a na závěr ho poprosím, aby nám snímek představil.
1: Vladimír Klusák byl interpretem vzácně propojující autentickou a poučenou interpretaci horňáckého zpěvu a tance. Jeho zpěv měl atributy starodávného přednesu s dříve tradičním zdobením melodie. Zcela jedinečné bylo jeho podání předzpěvů a tance starosvětská spolu se Zdenkou Jelinkovou, s níž starosvětské řadu let tančil. Taneční podání převzal od Martina Miškeříka a Alžběty Čambalové a po hudební stránce od otce, řídícího učitele Vladimíra Klusáka staršího, který byl nositelem hudeckého stylu legendárního velického primáše Pavla Trna a starosvětské skutečně hrával ve starodávném grífu. Starosvětské tedy byly pro Vladimíra Klusáka zcela signifikantní a myslím, že je na místě se jimi rozloučit, byť za doprovodu brolnu, ale v Klusákově úpravě.
0: A na závěr si ještě pustíme dvě vzpomínky pana Myčky a paní Bobčíkové, kterým moc děkujeme za vzpomínání a potom už starosvětské. Od mikrofonu se s vámi loučí a pěkné dny přeje Maria Vozdecká a Petr Myčka.
2: Já si ho velice vážím a navíc to byl člověk takový hrozně milý. On vždycky s takým úsměvem došel, vitaj. Říkám, starýcu, vitajte. Ahoj, Jantošku. Jo, jo. A jak se máš? A já dobré, a vy? Ještě lepší, jak dobré to je. A opravdu byl takový lidský člověk, nebyl namyslený, nikde nic, to paráda. No. Tak já mám na něj pěkné vzpomínky.
3: Naši rodiče se znali přes Sokol, protože k Sokolu nepatřilo jenom cvičení, ale i ty naše tance a všechny ty zvyky byly zahrnuté. A proto můj tatíčka i mamička, máme s náma fotky, jak jezdili v kroji, byli ze skupinu Veličanů oblečení do krojů a teda samozřejmě tam vystupovali. A Klusáková rodina, to byli hlavní organizátoré tady tohoto všeckého.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: O rozdělení peněz na rekultivaci lomu ČSA by podle prezidenta Pavla měl rozhodnout stát. Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie jako trestný čin. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomu ČSA na Mostecku. Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost Seven na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ohledně výše podpory plánuje jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát. S tím souhlasí i prezident Pavel.
2: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost Seven rozhodne prostředky dát.
0: Skupina Seven vlastněná miliardářem Pavlem Tykačem původně plánovala peníze rozdělit přes Státní fond životního prostředí. Smlouvu ale před 2 lety vypověděla, protože se podle ní stát k podmínkám daru dlouho nevyjádřil. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin.

0: a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Z vyšetřování vyplynulo, že nešlo o sympatizanta hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
1: Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutkavou potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu. Ostatně za sprejerství ho už soud v minulosti potrestal. Sport.
0: Čeští volejbalisté uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně ve 21 hodin. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přehánky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 směrem na České Budějovice opatrně za sjezdem na Ševětín. Na kilometru 122,5 za ekoduktem zatáčce je provoz stažený jen vpravo do odstavného pruhu. Tam havarovalo policejní auto, které jelo k další nehodě o kus dál na 127. kilometru. Tam hasiči zabírají pravý a odstavný pruh a i tam se přibržďuje za zatáčkou. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
3: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapa, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
4: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahost, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamená svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože

0: Jak si díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
1: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
0: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
1: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
0: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takové smutné události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaké prozření a sebepoznání, což je hezký.
1: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
0: Ano.
1: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti se přidat?
0: Já vám musím říct jednu věc. Za celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
1: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne k sobě.
0: Určitě.
1: Ale ta možnost je tedy otevřená. Ještě zase, nikdy na vás nikdy neříká, někam půjdeme.
0: Nikdy neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zbláznějí. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako šel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni už jsou opravdu pohodlný a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsme byli zoufali, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
1: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško. Tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Viděla jsem hodně termínu, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jedete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo. Děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko. A najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, tak když jsem tam 5 neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se teď podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z premiéru svého
0: divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesním jméně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Hněnička, Sarah Prachařová, Tomáš Novotný. Ty jsou taky úplně skvělí, no a teď jsme roztočili tuhletu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli jedna kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem ty kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný o textu, to je strašný, ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to, jo, takže to bylo takový fajn, takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce, tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se jim pojď trošku stejská, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divokej moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže to bejvávalo. No,
0: no i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu
1: no,
0: se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To, no.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas. No tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky. A jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste Střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste potom tak toužil někoho vyzkoušet si, jak to někoho zastřelit?
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit, ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednoho zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Kam já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto, tohleto. A druhý den přišel, říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rapl, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že proti byla taková trošku laskavější, ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli, to je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili, takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
1: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotače a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jim se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
0: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak
0: a
1: já vám to řeknu.
0: A že působíte prostě trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyni Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. No, takže vy jste byla milá.
0: To bych si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Raplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
1: Ano.
0: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho
1: to
0: znova?
1: Někde řekl. Samozřejmě, že bych šel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by vstoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
0: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu tak zhruba 30 let, mi to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dubbingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dubbingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný, a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovéhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dubbing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia. Dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A i na frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun, říkám se, rok 77-78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku, dobrý den. Šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl, ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje, dneska kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dubbing, herectví.
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník, to řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k tomu, k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli. Tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, sedmdesátiny, snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka realita, vy to říkáte tak smutně.
1: No, neříkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba, možná i třeba novináři nedonutili vás zazpomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože to byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: vzpomínky na vrchní prchní. Na všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých
1: bardů. No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mě spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, kdy se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, kteří potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam, to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle stádě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No tak ne, ale jako...
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne. Po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
1: ale ne? Jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tedy během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost stále? Vím, že už nejste přímo zainteresován.
1: Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo, upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to tomu 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem v někdy po těch, já nevím, kolika ti letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce. A to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, jasně jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: Aha.
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo.
1: Ale
0: to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za 2 roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda.
1: Já jsem dědek, no.
0: Nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Začala další fáze likvidace černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
2: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
1: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 44 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je teď na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude trvat zhruba 11 dnů, potvrdil ředitel útlumu OKD David Hájek.
3: Podle toho, jak se nám bude dařit odtěžovat zásypový materiál z úložiště směrem do jámy, sem tam prší, trošku nám to dělá problémy, nebyli jsme z dolu na to zvyklí, takže ty pásy na to nejsou přizpůsobené a potom trošku prokluzují.
1: Zbylé dvě jámy dolu ČSM budou v dalších letech sloužit k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla závada v systému řízení v nejaderné části technologie. Detaily doplňuje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
4: Systém jsme zkontrolovali a následně jsme v řídící skříni vyměnili dotčené.

0: Místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D5 je na 92. kilometru směrem na Rozvadov uzavřená. V omezení tam došlo k nehodě kamionu s osobním autem. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jeďte velmi opatrně mezi Dechtáři a Ončovicemi. Na vozovku tam spadl strom, má to ale být průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Favorit. Nejen známé automobily, ale i legendární jízdní kola. Stejně jako na světě neexistují dva stejní lidé, nenajdete ani dva stejné favority. Tvrdí firma se stoletou tradicí výroby, která málem zanikla, ale pak vstala z popela.
1: Co vám říká značka Favorit?
2: Kolo, auto, nic jiného mě nenapadá.
3: Vybavím si auto. Vybavím si auto a kolo.
4: Výkonné, dobré kolo, za Komanču nebylo k sehnání, bylo na pořadí.
5: Favorit, nejlepší kolo České republiky.
1: Měl jste někdy kolo Favorit?
6: Jo, kolo Favorit, tak to jsem měl, bylo výborný kolo.
7: Ne, neměla, kolo jsem neměla snad nikdy.
5: Vystavený jo, ale nejezdil jsem na něm.
8: Kolo Favorit jsem nikdy neměla, já jsem měla vždycky takovýto dámský obyčejný.
1: A myslíte si, že značka Favorit ještě existuje?
9: Myslím si, že jo.
7: Nemám pár vůbec.
2: No, to vůbec nevím, myslím si, že jo třeba ještě.
5: Jestli vyrábí, to s tím nejsem obeznámený, ale fandím jí.
0: Velociped, latinský výraz pro rychlou nohu. Bicykl, jednoduše to, co má dvě kola. Jakou má vlastně jízdní kolo historii? Nákres podobného stroje byl nalezen mezi kresbami Leonarda da Vinciho, ale skutečným duchovním

0: duchovním otcem je Karl Friedrich Christian Ludwig, svobodný pán Dreis von Sarbron. Tento muž dal jméno otevřenému kolejovému vozidlu, používanému ke kontrole a údržbě trati, drezíně. Než se ovšem Dreis k drezíně dopracoval, skonstruoval a 12. června 1817 představil celodřevěné neodpružené kolo bez šlapadel, na němž se jezdec odrážel od země nohama jako na koloběžce. Patřilo na silnice, ale jezdci často jezdili raději po chodnících, aby se vyhnuli hrbolům. Strašlivě to drncalo, chybělo totiž pérování a brzdění bylo také velmi obtížné. Kvůli častým kolizím s chodci řada měst a obcí tento dopravní prostředek zakazovala. Dnešní kola se od svých prapředků liší v mnoha směrech.
1: Když se rozhlédnu tady po prodejně kol Favorit, člověk staršího a středního věku by tady našel kolo, na kterém se naučil jezdit a jezdil s ním úplně všude. Na silnici, po polních cestách, po lese. Jak se liší moderní Favorit tady od těch kol, která známe v podstatě všichni?
2: Najdůležitější rozdíl je, že jsou vyrobené z úplně nových materiálů.
3: Prozrazuje Světlaně Lavičkové Richard Galovič, ředitel a spolumajitel značky Favorit.
2: Ako jsou karbonové vlákna, titan, letecký hliník, jsou výrazně lehčí, jsou vybavené novými technologiami, jako například jsou poháňané na místo reťazou karbonovým remeňom, prevodovku mají skovanou v zadnom náboji v kolese, takže u něj je vidět, je bezudržbová, mají zabudovanou elektroniku, osvětlení, elektronický zvonček. To nejdůležitější je, že každý Favorit dnes se vyrábá na míru pro svého majitele.
1: Jak se dělá takové kolo na míru?
2: Nejprve si zmeráme 4 základné parametry, to je dĺžka vašich nôh, rúk a výška postavy. Čtvrtým parametrom je flexibilita vášho tela. To znamená, jak moc sa viete na bicykli predkloniť dopredu a jak športový pose to môže byť. Následne vás posadíme na trenažér, je to staviaci prípravok, kde sme schopní zostaviť akúkoľvek geometriu pre ktoréhokoľvek jazdca, pre ktorýkoľvek typ bicykla. Tam nájdeme vhodnú jazdeckú pozíciu pre vás, vhodný typ bicykla, alebo nastavíme taký typ bicykla, aký si vy vyberete, aby sa vám na ňom pohodlne a bezpečne jazdilo.
1: Ja si řeknu, jestli na tom kole budú spíš jazdiť práve terénem nebo po silnici?
2: Áno, aj toto je jeden z aspektov. I keď máme tu skúsenosť, že dnes aj zákazníci, ktorí si kupujú kola vyslovene do terénu, tak 95% času strávia na asfaltových cyklostezkách, takže je to troška zbytočné. Česká republika má špecifikum také, že drtivá väčšina, to je nad 90% bicyklov, všetkých, ktoré sa v republike predajú, sú horské bicykle, napriek tomu, že to reálne horské využitie bicyklov je len v malom množstve prípadov.
1: A není to škoda, že si právě nepořídíme kolo, které je na ty asfaltové cyklostezky, že ta horská kola do tohoto terénu jsou prostě zbytečný luxus?
2: Zákazníci přicházejí za námi právě s tím, že mají už horských kol plné zuby, skôr by se chceli vrátit na silnici nebo do města. Jinak ta městská cyklistika vám v průběhu dňa, jak se dopravujete do práce alebo po meste, prinese ohromné množstvo endorfínov a radostí, máte úplně jiný pohled na mesto. No a cestná cyklistika je zase o tom, že ďaleko menej sa nadrete, idete rýchlejšie, zdoláte viac kilometrov, kľudne aj dvojnásobok voči tomu, čo najazdíte na horskom bicykli. Takže si zákazníci môžu dokázať, že majú ešte stále silu z mladosti.
1: Oni si to teď také dokazují tím, že si pořídí elektrokolo a ujedou ještě více kilometrů.
2: Treba podotknout, že zákazník, který si kupuje elektrokolo, je úplně jiný než ten, který si kupuje kolo. Protože na bicykli chcete šlapať, chcete vydať energiu, to je to, čo vás baví a naplňa, prináša vám endorfíny, kdežto na tom elektrobicykli z pravidla máte cieľ buď dosiahnuť podstatne väčšiu vzdialenosť, alebo keď klienti majú problémy s kĺbmi alebo so zdravotným stavom, tak ten bicykel im pomôže ďaleko viac. Samozrejme, elektrobicykle majú aj svoje nevýhody a medzi tú hlavnú patrí veľmi vysoká hmotnosť, ťažká manipulácia s nimi, tie bicykle majú vysoko na 20 kg, to je v dnešnej dobe už nezvyklé pri bicykli.
1: Tadyhle vidím kolo. Mám pocit, že budete muset uříznout ten kus kovu, který drží sedlo, protože to snad by ten člověk nedosáhl ani na ta šlapadla.
2: Sedlouka je integrovaná, ta se v skutečnosti zarezává podle výšky jazdca. Toto kolo je postavené pre veľmi vysokého pána s dlhými nohami, tak musí byť náležite dlhá. Ale nie je to kus kovu, jak ste povedali, ale je to, lebo toto je kovová trubka a toto je karbonová trubka. Takže celé to je postavené z uhlíkových vlákien, z karbonu a ja vám dám do ruky dve vzorky a môžete si vyskúšať, jak vyzerá kovová trubka.
1: No tohle je docela těžké.
2: A jak vyzerá karbonová.
1: No tohle skoro necítim.
2: No, je to lahulinké. Hej.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chceš-li vědět, co je dřina, kup si kolo Ukrajina. Chceš-li letět jako šíp, kup si kolo Favorit. Možná znáte tuhle říkanku z dob rozvinutého socialismu. Říkalo se ale také, kolo značky Favorit jednou vzít a zahodit. Vlastnit Favorita to býval za bolševika sen mnoha kluků. Jeho příběh ale začal o mnoho let dříve. Před více než stovkou let, v roce 1910, si dva nerozluční přátelé, pánové Ambros Světlik z Opavy a Heinrich Kastrup z Německa, založili v Chebu továrnu na výrobu kol. Název pro ní vymysleli o 4 roky později. Složili jej z iniciál svých příjmení. S jako Světlik, K jako Kastrup. SK. Tou dobou mladičký obchodník z Rokycan, František Hering, prodává kola významných evropských výrobců a sní o tom, že jednou bude vyrábět svoje vlastní. Otevírá si tedy sportovní závod na opravu a stavbu velocipedů. Jenže přichází první světová válka, poptávka po kolech klesá a pan Hering musí zavřít krám. Ale všechno dobré i zlé jednou končí. První světová válka se přehnala a móda jízdních kol byla na vzestupu. Panu Heringovi se začala otevírat cesta k uskutečnění jeho snu. Na počátku 20. let si otevřel vlastní dílnu a začal s výrobou kol. Zároveň pánové Světlik s Kastrupem přemýšlejí o tom, že přišel čas zvýšit výrobu, aby bylo možno pokrýt rostoucí poptávku. A tak se všichni tři spojili. V roce 1922 vznikla v Rokycanech továrna, která o něco později dostala název Triple Hering AS, továrna na velocipedy. Montovala se v ní kola značky Triple ze součástek chebské Esky. Majitelé se ale časem nepohodli, po 12 letech se firma rozpadla a každý si šel svou cestou. Eska si v Rokycanech postavila novou výrobnu a svým kolům ponechala název Tripol. František Hering koupil původní areál a začal vyrábět konkurenční kola značky Velo Tudor. Od té doby v Rokycanech vyráběly kola továrny hned dvě a obě prosperovaly, protože o jejich výrobky byl mezi válkami obrovský zájem. Pak však přišla okupace a místo kol se začaly vyrábět součástky zbraní pro armádu.
2: Kdo bude intervenovat? V Rokycanech je továrna na výrobu jízdních kol Velo Tudor. Vedením je pověřena národní správa. Je to nejlepší podnik svého druhu. Bývalý majitel, František Hering, byl po revoluci zatčen, neboť za okupace ochotně převedl výrobu kol na výrobu válečného materiálu. Nyní se ovšem domáhá navrácení starého majetku. On i jeho syn jsou členy sociální demokratické strany. Jsme zvědaví, zda se dočkáme intervence ústředního sekretariátu sociálně demokratické strany. Co bude důležitější? Pracovní elán národního podniku nebo nároky bývalého kolaboranta? Rudé právo, 3. srpna 1947.
1: Po komunistickém puči v roce 1948 František Hering o podnik přišel. Tripol a Tudor byly sloučeny pod českou zbrojovku Strakonice. A co přišlo pak? Několik reorganizací, ale také vznik závodu Míru a s ním i kola Favorit.
3: My jsme si dali záležet na estetike bicyklov, nadvězovali jsme na tradici starších Favoritů, které povedzme vidíme aj tu máme vystavený model z roku 1954, který obišiel závody Mieru. Je to niečo ako ikona, modrý Favorit s baranmi. Na to sme nadviazali modelmi, ktoré pripomínajú tú slávnu históriu značky a nechceli sme sa zbaviť tohoto odkazu.
4: Na Favoritech sa samozrejme jezdil závod Mieru, ale mne to nedá, abych sa nezeptala a nepripomnela, jestli na Favoritech závodili i legendární bratři Pospíšilové.
3: Oni hrali kolovou a dosiahli fenomenálnych úspechov. Favorit tedy vyrábal bicykle pre obrovské množstvo športových disciplín, vrátane krasojízdy, dokonca vyrábal aj kola do cirkusu pre medveďov, takže rôzne kuriozity sa tam diali, ale to najdôležitejšie boli bicykle pre silniční závody, dráhové závody, cyklokros.
4: V současné době také vyrábíte závodní kola, samozřejmě na zakázku?
3: Určitě, jednak jsme za posledné 3 roky prevádzkovali závodný tým Favorite Racing, který závodil na silnici na dráze. Podporujeme stále profesionální ženský cyklokrosový tým, kde Pavla Havlíková na našem kole 3x za roky 2017, 18 a 19 vyhrala majsterku republiky, dokonca vyhrala 2x švajčiarsky pohár. Tých úspechov máme niekoľko, tiež kľúci na silnici a na dráze priniesli niekoľko medailí. Tak mám z toho radosť, že Favorit je opäť na stupňoch víťazov.
1: Po znárodnění veškerého průmyslu, včetně drobných podnikatelů, bylo zhora rozhodnuto, že kola se v Rokycanech budou vyrábět i nadále. Montovala se cestovní kola Tripol a Tudor, ale na spadnutí byla už i produkce kol závodních. Rodila se totiž tradice závodu míru, pro jehož první ročník se musela kola dovést z ciziny. Můžeme směle říct, že slavný cyklistický závod míru, který si v zemích socialistického bloku získal podobnou pověst, jako měla na západě Tour de France, zásadní měrou přispěl ke zrodu značky Favorit. Pro komunisty to byla nejen sportovní akce, ale hlavně i akce s velkým politickým nábojem. Závod míru se vyvinul z původního závodu Praha-Varšava, který se jel poprvé v květnu 1948. Později se přidala také NDR. Závod míru se stal největším amatérským etapovým podnikem na světě. První rokycanské kolo pro závod míru s přehazovačkou a čtyřkolečkem vážilo 9,5 kg. V roce 1950 jich v Rokycanech vyrobili necelou 20. A zdali pak víte, jak se měla nová sportovní kola jmenovat? Nebudu vás napínat. Borec. Tento název navrhovali soudruzi z ministerstva. Naštěstí ale ředitele továrny napadlo lepší řešení. Čezeta na počátku 50. let vyráběla řetězy Favorit. To by byl název pro kola podstatně vhodnější, ne? A tak se taky stalo. Design značky vytvořil výtvarník František Frajvilik, známý zejména svými kreslenými filmy a knižními ilustracemi. Možná si pamatujete jeho Pohádky o mašinkách. Na kolech Favorit se hodně vyhrávalo. Bratři Pospíšilové byli 22krát na speciálně postaveném Favoritu mistry světa v kolové. Jan Veselý vyhrál 2. ročník závodu míru, Jiří Daler získal zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu v roce 1964, Jan Smolík se v témže roce stal vítězem závodu míru. Takto na své vítězství vzpomínal v pořadu A léta běží.
5: Byl to můj 2. start při závodě míru a hned se mě podařilo celý ten ročník vyhrát, takže na každý závod, který člověk vyhraje, tak se vzpomíná velice dobře. Začalo to už první etapou, ve které jsem se umístil na 2. místě, no a potom ve 3. etapě jsem oblékl žlutý trikot a ten jsem si udržel až do Prahy. Samozřejmě až teprve po časovce, která vedla z Erfurtu do Oberhofu, jsem si začal věřit, že to žluté tričko udržím, protože tam se můj náskok zvýšil skoro na 10 minut a to už by musela být opravdu smůla, abych ten celý závod nějakým způsobem prohrál. Některou etapu svítilo slunce a bylo teplo, v jiných etapách byla šílená zima. Když jsme přejižděli Krušné hory, tak dokonce chumelilo a v Karlových Varech jsme byli všichni tak promrzlí, že nás potom ve sprchách museli maséři a trenéři a pomocníci v družstvu slíkat. Ale jinak samozřejmě kopce byly i roviny, byl i vítr, ale když má člověk formu, tak se jede daleko líp a všechno se daleko s nás snáší.
1: Kola pro nejširší veřejnost, ale také speciály silniční, dráhové, kola pro krasojízdu, sálovou cyklistiku, kolovou, kola pro cirkusové krotitele. Taková byla zlatá éra Favoritu. V dobách největší slávy produkovala továrna 200 000 kol ročně, většinou pro domácí trh. V roce 1978 opustilo výrobní pás milionté kolo. Favorit dodával své výrobky nejen do zemí RVHP, ale i do západního Německa, Ameriky či Kanady, celkově do 38 zemí světa. A přesto jich byl stále nedostatek. Fabrika sice vyráběla 70 000 kol ročně, ale stát potřeboval cizí měnu, a tak se vyváželo a kvůli exportu jich na domácím trhu bylo málo.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Malé perličky z internetové diskuze. Favorit je legenda. Pamatuju, jak jsem na něm měl poprvé z obchodu, kde jsem uchodil soudružku prodavačku. Chodil jsem tam přes půl roku každý týden a otravoval. Až mi jednoho ze dvou, co přišli, bez úplatku nechala. Bylo to v roce 1972 a stál 1500 korun československých. Nevím a nechci vědět, co všechno musel táta podstoupit a kde a jak se musel ponížit, aby to kolo sehnal. Jezdil jsem na něm pak maniakálně, i školu jsem kvůli němu zanedbával. To kolo jsem miloval. Proč jsem mu, pokud šlo o kvalitu, lecos odpustil? A odpouštět opravdu bylo co? Třeba dvojpřevodník šmajdal už z výroby. Řetěz dělal drk-drk o přesmykač. Řešil jsem to podložkami, ale nikdy to nebylo ono. Přehazovačka nešla se řídit, příslušné šroubky nedržely polohu. Bylo třeba ustřihnout brčko ve správné délce a na šroubek ho navléknout. Brzdové špalíky byly z prachmizerné gumy, byly v ní nějaké kamínky. Skřípalo to a žralo to rávky, krásné hliníkové závodní rávky. No krásné, ten hliník byl bláto. Rávky praskaly a niple výpletu se klubaly skrz. A pak se mě to kolo pokusilo zabít. Za jízdy prasklo táhlo rychlo upínáku předního kola. To znamená pád přes řídítka. Být to v prudkém sjezdu, byl bych mrtvý. Ač jako dítě majitel Liberty, po pár letech zadrátované až hrůza, dívčí, protože rodiče nesehnali trubku, jsem se stal majitelem Favorita až v roce 2005. A že jsem jako kluk po něm toužil. Ležel jako společné kolo v Maríně na Floridě, ve městě Melbourne, a opravdu už nebyl v nejlepším stavu. Nevím, jak se tam dostal, kdo ho předtím vlastnil, nic. Nakonec mi ho darovali, jezdil jsem s ním asi půl roku do obchodu na nákup a po okolí. Bohužel slaný vzduch udělal svoje a střed kola prostě zatuhnul. Nechal jsem ho totiž uvázané měsíc u palmy. Rozchodil se, ale po pár kilácích prostě rupnul. Nechal jsem ho opřený o další palmu a došel pěšky. Třeba ještě dodnes jezdí jako dárce orgánů, já nevím. Prostě jenom taková naprosto nesmyslná věc, která se vám zaručeně nemůže stát, a přesto stala.
2: S Favoritem je spojen i příběh Roberta Hutyry, který i s kolem emigroval do Rakouska. Byl to úspěšný slovenský cyklista, mistr republiky, kterému sebrali pas a on se rozhodl emigrovat. Na několikátý pokus se mu podařilo postavit balón. Do něj dal ženu a dvě děti a na koš pověsil svého závodního favorita. Patrně největší pocta, kterou kdy kolu někdo udělal. O úspěšném útěku se na západě hodně mluvilo i psalo.

0: Pak přišel zlomový rok 1989. Otevření hranic, příliv levných výrobků z Asie. Podnik včas nezachytil módní vlnu nových horských a trekkingových kol a začal strmý pád. Ve vedení se střídali lidé jako na běžícím pásu, pokles výroby, nekonkurenční výrobky, první bankrot, konec výroby. Dnes však značka opět existuje. V roce 2011 koupil originální ochranné známky původního favoritu podnikatel Richard Galovič. Jeho firma navazuje na tradici a dodává špičková, ručně vyráběná kola. Kola Favorit stojí ve všech muzeích kol. Velkých, jako jsou třeba nedaleko Plzně, nebo ve Starých Hradech, nebo i v Národním technickém muzeu. Ale stojí i v těch menších, třeba v Přerově.
1: Jaké konkrétně tady u vás máte nejstarší kolo?
2: Já tady mám nejstarší kolo z roku 1894.
3: Říká Tomáš Moravec, majitel muzea Moto Velo v Přerově nad Labem.
1: To je takové to vysoké kolo, jak se říká?
2: Ne, to ještě není to vysoký. Já tady mám vlastně několik takových zajímavostí. Mám tady první kolo vyrobené firmou Laurina Clement, výrobní číslo 001, to je z roku 1895.
1: Většinou si lidé myslí, že právě první kola byla ta vysoká, a ono to není pravda.
2: No, to úplně není pravda. Ten vývoj šel souběžně s těma nízkýma rámama i s těma vysokýma. Jako další zajímavost, tady je zrovna to nejstarší z roku 1894, to je německé kolo Diana Special, které nemá řetěz, ale má ten převod vyřešený jiným způsobem.
1: Já tady vidím, jako kdyby to byla 2hodinová kola.
2: Mezi převodníkem a zadním řetězovým kolečkem je vložené takzvané cévové kolo, které přenáší ten převod místo řetězu. Takže to je taková technická zajímavost. Pak tady mám vysoká kola, mám tady vysoký kolo anglické firmy Raj, ale to není ještě úplně to nejvyšší, protože to je dámské provedení, takže to je trošku nižší.
1: Máte tady i, jak se tomu říká, to dvojkolo?
2: Ano, dvojkolo nebo tandemové kolo.
1: Prostě tady by člověk mohl procházet a dívat se na jedno kolo za druhým, ale mohl bych se na něj taky třeba vyšvihnout a odjet?
2: No, na některá určitě jo, ale ty starší kusy už jsou v takovém stavu, byly hodně používaný, takže třeba dalo by se, ale muselo by se hodně opatrně.
1: Kol tady máte spoustu, ale jak se od sebe ta různá kola liší? Protože ano, mají dvě kola, sedlo, pedály, řidítka.
2: No, na první pohled dá se říct, že ty kola vypadají všechny stejně, ale já jsem vybral takové věci, aby na každém tom kole bylo nějaká technická zajímavost. Tady jsou kola, které mají třeba místo přehazovačky převod ve šlapacím středu, místo řetězu je tady například pohon kardanovým křídelem.
1: No a co takový favorit? Protože když se u nás řekne kolo, tak ano, kolo Slavie, ale kolo Favorit.
2: Značku Favorit asi hodně lidí u nás zná, že bylo to nejrozšířenější značka kol. Já si to pamatuju, když mě bylo 12 let a dostal jsem novýho Favorita, tak to pro mě bylo jako výhra v loterii, protože to úplně nebylo běžně dostupný, si myslím, v té době. Takže když mě ho tenkrát děda koupil, tak to bylo velký vítězství a velká radost.
1: A vy tady Favorita máte?
2: Jednou Favorita tady mám, ale v depozitářích mám i víc, jo, ale zatím se snažím, aby tady byly vystavené ty starší kusy, protože si myslím, že Favorita prostě každý zná.
1: No, tady je krásný zelený Favorit s hustilkou, zvonkem.
2: Tenhle ten Favorit je z roku 85.
1: Je to ten typický Favorit v pánském provedení s rámem a berany.
2: Právě u Favorita je taková zajímavost, že ten rok výroby se dá zjistit dole pod středovou trubkou. Je vyražené číslo a první dvojčíslí je vždycky rok výroby.
1: Na tomhle Favoritu by se ještě krásně dalo jet.
2: Určitě jo.
1: Tak vzhůru na výlet.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Policie po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici propustila všechny tři zadržené. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u vzhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
2: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu.
0: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června 2028. Tři zadržení po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisté nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly dál pokračuje.
3: Po provedení nezbytných úkonů přípravného řízení byly zadržené osoby propuštěny na svobodu. V rámci prověřování budou orgány činné v trestním řízení vyhodnocovat nyní zajištěné důkazy a následně při splnění zákonných podmínek rozhodnou o dalším postupu.
0: Restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava-Vítkovice. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo. Cestující se do budovy v takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu. Památka by měla vypadat stejně jako při otevření před 60 lety. V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
4: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
0: Zapsat se do registru v IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku. A právě dnes probíhal speciální nábor možných dárců kostní dřeně taky v krajské knihovně v Karlových Varech. Sport. Fotbalová Sparta odváží z Jerevanu výhru. V prvním kole Evropské ligy tam nad Araratem Arménia zvítězila 4-1.

0: Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v Divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partí šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koně spřežená tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakás maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě

0: kolik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k Prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový Neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii. Musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla. Totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká. Sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci. Za polovičku outraty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně. A vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká. Opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, o samoto. Já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. Přemýšlejme. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přece nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi, jako by někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále, jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale nač pak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří, a za 14 dní, a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. to se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout. O tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane študent. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci, ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost, nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech? Nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude muset, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat. Ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou. Je naprosto.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz oddanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed a jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k témuž stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosycená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky, jenže on stal se zlým. A když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní, ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím, já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než před Usem. Choďte pak po nich, po těch mnižších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý, ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na pódium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný. Pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle, jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi. Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice, pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonují ho nem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo Příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Greisler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Frankfurter a Greisler značí švec a obuvník. A jen Frankfurter zní noblesněji. Takovéhle prázdné pýchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad proto, že pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokynář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejly na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů kmití podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokynářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokynářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokynář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokynářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokynářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokynářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokynářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekirku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejích krámu a po případě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí jí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeju vám krásný večer. A taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, která právě začíná. Platí, že máme 16. září 2026. A dnes, že je to kulatých 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Tehdy to ovšem ještě nebyl znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska, ale řidič parního válce a amatérský sochař. Na tomto místě však musím říct, že kdyby si aktéři pořadu aspoň trochu pospíšili, bylo by to o hodně zapamatovatelnější datum. Považte sami, kdyby to bylo 9.9.66. No, jak krásně by se to pamatovalo. Ale teď pár otázek. Kdy poprvé jste se vy setkali s fenoménem Cimrman? Jakou hru máte nejraději v podání pánů Svěráka, Smoljaka, Brucknera, Čepelky a dalších? Jaké citáty a jaké hlášky z cimrmanovských seminářů používáte? Máte někoho podobně naladěného ve své blízkosti? A která postava z her divadla Járy Cimrmana je vám nejbližší? A taky byste Hájkovi nepůjčili žebřík? Volat můžete od teď až do zítřejší 1 hodiny, no dejme tomu za 10:01, na číslo 731 800 900. Můžete i psát na web rozhlas.cz/linka o tom, kdy poprvé jste se s fenoménem Cimrman setkali a co vám vlastně ještě dnes dává. A dejte si záležet. Nejenže všechno budu sledovat na našich krásných elektrických přístrojích, ale bude nás sledovat z paluby své ředitelné vzducholodi, předpokládám i hrabě Nikolič. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju vám dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to po svít

Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Řekl bych, že to byl stylový začátek Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem je totiž fenomén Cimrman. Nejenže divadlo Járy Cimrmana, které bylo založeno něco málo poté, co se poprvé vůbec objevilo jméno Cimrman v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka. Letos Cimrmani zahajují už 60. sezónu. Ale teď k vašim zážitkům s Cimrmany a fenoménem Cimrman. Pavel je tím prvním, který telefonuje na 731 800 900. Přeju dobrý večer.
1: Taky přeju dobrý večer všem posluchačům a i vám.
0: Pavle, tak naschvál. Kterou hru divadla Járy Cimrmana jste viděl ve svém životě jako první?
1: Já jsem jako první hru slyšel.
0: Slyšel? A víte, že jsme na tom stejně? Já ji taky slyšel. Samozřejmě, že to byla pirátská nahrávka. Bylo to na Kotouči a byl to Dlouhý, široký a krátkozraký. Co vy?
1: Já jsem to měl na kazetě a byl to Dlouhý, široký a krátkozraký.
0: Takže v pravou chvíli se do věci vložíme oba dva.
1: A bylo to super s tím, že mám takovou dost představivost. Mm-hmm. Takže když jsem to slyšel, já jsem si to představoval sám jako svou hru, jo? Jako ne ty herce, protože jsem nevěděl, jak vypadají ještě v té době.
0: Já taky ne právě, já taky ne.
1: No. Takže jsem si to všechno představoval, všechno to obrát. všechno, to jsem si tak jako nějak představoval, teďka už nevím ani, jak se měla jmenovat Květa.
0: Myslíte princeznu?
1: Ne, myslím obříni.
0: Jo, Stáňa.
1: Jo, Stáňu, ano, Stáňa.
0: Měli byste spolu malé obříky.
1: Obříky, ano, přesně. Tam je milion hlášek, tam to jsou perfektní věci.
0: No a propos hlášky, máte ve své blízkosti někoho, kdo je podobně naladěn jako vy? A domlouváte se třeba, používáte hlášky se her?
1: Jo, kolikrát se stane, že používáme hodně hlášky, třeba když někdo řekne někam, jestli půjde někdo s ním, s tím kamarádem nebo něco, tak někde se ozve, nikam nepůjde.
0: Už se narajzoval dost.
1: To je důležitý, jasně, důležitý spící. Jo, a takový věci, tak to byl Dlouhý, široký a krátkozraký, úžasná věc na kazetě, takže podle svých představ jsem si to. Pak už jsem to viděl i jako samozřejmě v televizi, jako hru, když oni dávali takovou celou sérii těch her, tak jsem viděl několik těch her, ale si myslím, že tohle je pro mě prostě topka, jako Dlouhý, široký a krátkozraký, to je úžasný. Dobrý je, jak tam svěrák je ten průvodce, jak je tam provádí a stojí zádama těm lidem a říká, milé děti,
0: Jiříček, ty už nemáš zuby.
1: Teďka se pomalu otáčí a teďka zjistí, že mluví vlastně, jo, že
0: do kulis. Jsou,
1: jasně, ano, přesně tak. Aha, milé děti, jakože čtení přišel vozrak a tak. No, tak to je, pak samozřejmě ten film, ten je taky úžasný, že jo. A já jsem sledoval v televizi po stopách Járy Cimrmana, to byl takový pořad, dělal pan Svěrák. Tam se mi líbilo, když mu říkal, myslím, že to byl Miloň, Čepelkuj, tak mu říkal, a když se postavíte tady u té rozhledny, to byla rozhledna, která vlastně nikam jako nebyla vysoká nic, tak když se

0: stojíte tady a podíváte se do dálky, tak vidíte Alpy. A to jsem si rád koukal a říkal, no tak ať se dívám, jak se dívám, dneska je docela jasno, viditelnost dobrá, Alpy nevidím, ne? Podívejte se dobře, tam na ty boží muka. A v těch božích mukách byly dvě lahve.
1: Jako s francouzkou, rozumím.
0: Jasně, s francouzkou, to bylo hodně dobrý. A pak se mi líbilo, slyšel jsem pana Svěráka, jak vyprávěl, že na začátku 20. století odkoupil Jára Cimrman od cirkusáku Stan a že vlastně vytvořil první internet jako. A bylo to asi, to vypadalo tak, že on koupil ten stan, sehnal asi 10 nějakých odborných profesorů z různých oborů a prostě každý byl na nějaké telefonní lince a tam třeba říkal, tam byl profesor, který zoologie, který všechno převáděl na myš, jak běží třeba pštros, tak on to převáděl, kolik těch kroků dělá myš, tam jakože myš. Na svačinu, že jim kupoval zavináč, jo, tam už je zavináč a byl tam profesor, který teďka nevím přesně, jaký obor měl, ale byl to profesor Weber a on, že zadrhával, takže si vždycky hlásil do telefonu jako Weber, jo, bylo to docela srandovní, že teďka přesně nevím, co všechno, ale prostě všechno odpovídalo, jakože míš, jo, ještě tam byl možná nějaký monitor, no fakt už teď to přesně nevím, rozumě to www a zavináč, že jim kupoval na svačinu a že vlastně na to koupil stán a že na Letné to vlastně postavil a tam si sehnal tady těch 10 profesorů a každý byl na nějakým telefonu a odpovídali prostě těm telefonistům, kdo se dovolal, tak prostě říkali, že to byl vlastně první internet, no, takové jako nějaký.
1: Nemůžu to samozřejmě vidět 100%, ale rozhodně mezi těmi profesory nebyl profesor Fiedler. Že? A ještě mi pověste, Pavle, jestli jste někdy byl přímo na živém představení divadla Járy Cimrmana, protože to je jedno z divadel, které taky se věnuje zájezdové nebo věnovávalo zájezdové činnosti. Byl jste někdy živě na představení třeba u vás v Židlochovicích?
0: Ne, to bohužel nebyl. Ne. No, to mě mrzí, ale nebyl. Já myslím, že v Židlochovicích ani nebyli, ale co vím, tak když někdo chce hrát hry tady toho souboru, tak musí mít od nich povolení to hrát. Myslím, že to někde říkali, že oni chtějí prostě
1: mít
0: jako,
1: kontrolu,
0: hrát,
1: ano, samozřejmě. To je pochopitelné, protože je to svým způsobem, já bych řekl, národní poklad přímo.
0: Jasně, určitě, jasně.
1: A někdo, kdo nemá talent, to prostě nemůže jenom tak pro nic, za nic, raz, dva, hopli, šopli, zkazit. No.
0: Jasně, já slyšel jsem teda pár těch povídání z té kavárny u Pavouka a kavárna, ne? Nebo
1: Vinárna.
0: Vinárna, jo, vinárna u Pavouka, jo, to bylo nějaký, jak tam byly ty akvabely v té zelené vodě, nějaké s těma cizícama, nebo to. Já už si to taky četl, ale jako... Jo, někdy to bylo takový náročný trošku.
1: No, jak vás tak poslouchám, Pavle, tak vy jste cimrmanolog par excellence. Máte to zmáknutý, jinými slovy. A já vám děkuji za váš telefonát, kterým jste otevřel noční linku na téma Fenomén Cimrman. Mějte se pěkně a přeju dobrou noc.
0: Taky děkuji, že jste se dovolal. Naslyšenou.
1: Můžete telefonovat také. 731 800 900 a nebo můžete psát. A kdyby snad... Nevím, možná v Českých Budějovicích byl někde nablízku někdo z divadelního souboru divadla Jára Cimrmana. Tak a poslouchal noční linku. No tak to platí samozřejmě i pro něj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím tématem je pro tyhle dvě hodiny fenomén Zimmermann. Hola, hola, tam Borek.
1: Halo, halo, tam Jindřich.
0: Zdravím, Jindřichu. Nebudeme používat nadbytečné množství slov, abychom neprodlužovali už tak drahý telefonní hovor. Samozřejmě, že jsem si to vypůjčil z jednoho semináře. Sice už nevím, která to byla hra, které předcházel tento seminář, ale tak nějak si to vybavuju, že tam šlo ještě o vycházkové hole. Ale Jindro, teď mi řekněte, kterou hru divadla Járy Zimmermanna máte nejraději?
1: Tak nejraději zřejmě Švestku kvůli její železniční tématice.
0: Takže vy jste zároveň takzvaný šotouš?
1: Dalo by se to tak říci, ano. Já sám toto spojení neboli tento termín nerad používám, ale pro zobecný můžeme mě pak pojmenovat, ano.
0: Dobře, ještě řekněte, že bydlíte ve Vechtrovně a je to dokonalé.
1: Kéžby, bohužel do Kyselky už pravidelné vlaky nejezdí, takže se musím spokojit. Bohužel klasickým domečkem.
0: No nic, a co žebřík, máte?
1: Vlastnil jsem, ale minulé léto mi schořel při táboráku.
0: Já myslel, že vám ho Hájek nevrátil. Pro ty, kteří nemají takové znalosti jako vy z oblasti cimrmanologie, musí být náš rozhovor mírným rébusem. Řekněte mi, byl jste někdy třeba i na živém divadelním představení divadla Járy Zimmermanna?
1: Bohužel nikoliv. Konkurence z hlediska poptávky mě při nákupu vstupenek vždy předběhla.
0: No, musíte se snažit, pane správče. I když to samozřejmě není tak úplně cimrmanovské, ale není všem dnům konec. Je to 60 let, co se v rozhlasovém vysílání poprvé objevilo jméno Járy Zimmermanna. Ovšem tenkrát to ještě nebyl ten, jak už jsem říkal, znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska. Jestli pak máte některého z představitelů různých rolí v různých hrách cimrmanovských nejraději, a kterého zrovna ještě ne? Mám tím na mysli, že si k němu hledáte cestu.
1: No tak, asi k panu Vetchému si hledám cestu, neboť samozřejmě myslím si, že v tom bude většina posluchačů sounáležet, že takto legendární skupina herců, tam se přece jenom ta obměna v ansáblu těžko snáší. A asi nejvíce mi k srdci přilostl pan Kašpar.
0: No. Měl jsem sice trošku jiný typ, ale děkuju za vaše odpověď.
1: Nenavazuji na vaše hlášky, já zase tak hluboké znalosti nemám.
0: To se nemusíte vůbec omlouvat. No, s Ondřejem Vetchým je to podle mě tak, že jestli on jim to tím skutečným herectvím nekazí.
1: Záskok, že ano. Dobrý, držím se.
0: Jindro, já vám děkuju, jsem rád, že jsem mohl být vaším sparring partnerem při tématu fenomén Zimmermann a mějte se krásně a užívejte dne. Naslyšenou.
1: A vy hlavně nedělejte přestávky, jinak vám utečou posluchači.
0: Máte taky pravdu, ale já pro jistotu zavírám dveře. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Hola, hola, to je jeden ze způsobů, jak se představovat do telefonu. Možná, že bych to mohl aplikovat na toho dalšího volajícího, či na tu další volající. Za chvíli na 731 800 900. Ale na malou chvilku věnuju pozornost i ne vývoji počasí. Ne, i když máme počasí, že jsme si nemohli zasloužit lepší. A dívám se, že i František se k tématu fenomén Zimmermann vyjadřuje na rozhlas.cz/linka. Pana Svěráka znám jenom z filmů, kde hraje. Líbí se mně jeho role, s jakým klidem to hraje. Znám jeho některé filmy, protože se často opakují. Například Vratné láhve, Vesničku má středisková, Tři veteráni a tak dál a tak dál. Mám rád Veselohry, kde hraje i s panem Smoljakem. František ze Židlochovic. Františku, škoda, že jste nenapsal něco, co by se týkalo samotného fenoménu Zimmermann. Jestli pak jste viděl někdy nějakou hru? A jestli pak máte zvonek na kolo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezitím, co zpíval Valdemar Matuška v noční lince Českého rozhlasu, jsem si nalezl, odkud že vlastně ono hola, hola a zásady všech telefonistů pochází. Je to ze semináře k vyšetřování ztráty třídní knihy, abych ještě upřesnil to, co už zaznělo před mou chvílí při rozhovoru s Jindrou. Ale teď bych si dovolil přivítat pana Honzu. Dobrý večer, vítám vás v noční lince.
1: Krásný večer, díky za přivítání a zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a poslouchají vaši úžasnou linku. Rád ji poslouchám a ne vždycky mám jakoby, co k tomu říct, tak jenom poslouchám a nevolám. A teď se mi podařilo teda dovolat, protože zrovna teď jsem přišel z práce, dělám čišníka, dělám výčepáka tady v hospůdce. A můžu říct, že nejenom od mládí mě provází hlášky z Cimrmanova života, jeho reálného samozřejmě. V podstatě u té profese gastronomie, tam jsem teď jakoby zastavíme v tom, že čím dál víc mě vyvstává prostě ta hláška, ale chodili mu tam lidi. Ono, ne vždycky je to úplně dobrý, ale jako já vím, mi ta práce baví samozřejmě, mám ji rád, rád do té práce i někdy vstávám, ale ono někdy u některých těch lidí, jako to opravdu někdy tak ta hláška přichází a přesně vyvstává další hláška z další Cimrmanovy hry a přesně si říkám tak, to on si sedne a on počká, až já odejdu za ten bar, až mi všechno hotový a pak si objedná tu uzenku pomyslnou a opravdu to tak skutečně funguje u řady lidí. Ale ještě řeknu takovou jeden zážitek, já omlouvám, jestli chcete k tomu něco říct.
0: Ne, v žádném případě, já velmi rád poslouchám celé ucelené příběhy našich posluchačů a posluchaček, Honzo, a vy jste se krásně nadechnul, tak jenom do toho, no, ukažte, že máte talent.
1: Tak talent. Měli jsme kdysi dávno takovou kamarádku, která se nám provdala do zahraničí, nicméně když ještě nebyla vdána a snad ještě byla ještě neposkvrněnou dívkou, tak jsme jezdili na takové vandry do jedné vesničky u Poděbrad. A tam jsme hodně v těch mladších letech prožívali ty hry, nejen, že jsme hodně chodili na Žižkov, do divadla, ale i jsme sbírali ty nahrávky a i dokonce byla vedena nějaká knížka, takže jsme měli k tomu ty obrázky, ty fotografie. Tak jsme se s tím docela fakt dobře bavili, i jsme si sami vytvářeli vlastní jakoby krátké hry nebo krátké scénky na ten druh humoru toho neexistečná a existečná a uváděli lidi, rádi jsme uváděli lidi v omyl naším humorem, který byl inspirovaný samozřejmě Járou Cimrmanem, nebo respektive divadlem Járy Cimrmana. A měli jsme tu kamarádku, tu Zuzku a ona jako jedna z mála děvčat, byla dívka, byla krásná v obličeji, ale ona nějak prostě nepobrala po mamince poprsí. No a ne, že bychom se jí smáli, to určitě ne, ale tak prostě stalo se, že jsme jednou takhle na břehu rybníka a já jsem tam našel takovou jako obruč. Nevím, z čeho to bylo, z jakého materiálu, z nějakého návinky, nějakého kabelu. Nicméně mi to inspirovalo a přišel jsem k té Zuzce a říkám, já se tě dotýkám tímto prstenem už rovnou po třetí. Ona to neznala. Ona neznala tu hru, nebo ona stála, koukala, proč se všichni okolo strašně chlámou a zalamujou. Říkali, anděl, ty seš, no, prostě pochválili mě za teda ten bonomot, který mě napad. Prostě řekl jsem, dotýkám se tě tímto prstenem už rovnou po třetí a tímto celý humor jako ten vtip dokončil. Ale do dneška mě napadá řada věcí a kdybych jako měl ten čas a včas tu tušku a papír po ruce a vzpomenu si na řadu těch her a i vy vysíláte nejenom jako třeba v Humoriádě, ale nebo i v jiných pořadech zmiňujete ty, v podstatě třeba už jenom ty hlášky, ono vlastně nás to provází celým životem, aniž bychom si to uvědomovali, odkud vlastně ta hláška je. Ale vlastně zjišťuju, že ten Cimrman vlastně nás provází celým životem ten, kdo to samozřejmě zná. Někdo může říct, že to není jeho šálek kávy, ale já se pohybuju v okruhu přátel a lidí, kteří to všechny baví a bavilo a víme, odkud ta hláška je a to kolikrát nemusí se říkat ani celá. Ono kolikrát stačí říct jenom ten nástřel, začátek tý, vlastně toho té věty nebo té myšlenky, jak každý už ví, jak to vlastně pokračuje.
0: No a ještě mi řekněte, že Zuzka byla něžná.
1: No, jenom neměla toho knírka, nevím, jestli ještě mě na nos, teda už jsme se neviděli, ale byla něžná. Děvka.
0: Já myslím, že teď je pravý čas ukončit náš rozhovor, ale no, i tak vám moc krát děkuju, pane Honzo. Kdo ví, kam bychom se ještě dostali?
1: Pozdravujte všechny dobré pocestné. Mějte se krásně.
0: Mějte se hezky a naslyšenou. Fenomén Zimmermann, téma noční linky Českého rozhlasu. Je to 60 let, co se tohle jméno poprvé objevilo v rozhlasovém vysílání. No a právě proto, že dnes slavíme to krásné kulaté výročí, i když na těžko zapamatovatelné datum, je tématem právě Jára Zimmermann, genius, kterého my už jsme objevili. Ti ostatní na to ještě musí počkat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem už to bylo. Málem jste slyšeli přímo důkaz toho, že fenomén Cimrman není jen čistě pro ty, kteří se nacházejí v té takzvaně české kotlině, no prostě na území naší republiky. Jenomže spojení s panem posluchačem, s Radomírem z Koloráda se nám bohužel přerušilo. Máte tedy volnou telefonní linku 731 800 900 anebo můžete také psát o svých zážitcích s divadlem Járy Cimrmana, o tom, kterou hru máte od pánů Smoljaka a Svěráka nejraději. A jestli používáte třeba i ty, no řekl bych, hodně rozšířené cimrmanovské hlášky v běžné mluvě a jak vám vlastně okolí rozumí. Píšete na rozhlas.cz/linka. Hned tam mrknu a zjišťuju, že se zatím nic nového neobjevilo. Tak tedy 731 800 900 a téma noční linky, fenomén Cimrman.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Cimrman. A paní Květa je tou další, která čeká na telefonu. Dobrý večer přeju, Květo.
1: Dobrý večer, děkuju moc, já jsem se dovolala konečně. Já miluju Cimrmany ještě, když to bylo to předtím.
0: Ještě, když to bylo to předtím, před čím?
1: No před to, před těma Cimrmanama, jak vznikly. No, teď mi to vypadlo z hlavy, jak podvolám. No, já se slyším teď.
0: No tak to máte asi puštěný rozhlasový přijímač. Kterou hru máte od Cimrmanů nejraději?
1: Hospodu na Mítince.
0: A jste schopná z ní něco ocitovat i pro ty, kteří zatím neví, o čí jde?
1: To si netroufnu. Ale vím, že tam bylo ta hospoda, měla číslo 21 a zrovna bylo po okupaci. A já jsem se tomu musela strašně smát.
0: Hospoda měla číslo 21, říká naše posluchačka, a bylo to po okupaci. Teď si nejsem jistý, jestli jste nesmontovala dohromady více roher, ale nebudu vás opravovat.
1: No, já jsem viděla všechny ze začátku.
0: To znamená, že znáte i všechny semináře cimrmanovské.
1: No, a teď tam hraje i Petr Bruckner. A s tím se znám z tenisu v Písku.
0: A teď mi řekněte, Květo, jestli používáte nějaké, no řekněme, hlášky z her divadla Járy Cimrmana.
1: No používám, ale teď mi to nezapálí.
0: No jo, tak po 23. hodině už to zapaluje málo komu, no.
1: No, já se omlouvám.
0: Nemusíte se omlouvat, to je, myslím si, přirozené. Takže děkuju, že jste zatelefonovala, že jste nám nastínila svoji nejoblíbenější hru, ale ještě mi povězte, kterého herce právě ze souboru cimrmanovského upřednostňujete. Kdo je vaším favoritem? Vy jste zmínila pana Brucknera, který...
1: Milon Čepelka.
0: Petr Bruckner končí po téhle sezóně, ale Milon Čepelka, no to je taky stálice. Kterou roli
1: já
0: máte v jeho podání nejraději?
1: Že byl úžasně sestělej.
0: To můžu potvrdit. A on je vlastně navíc ještě autorem písní.
1: Ano. No.
0: Respektive textu, tak. Která role...
1: Teď už jsem starší ročník. Tenkrát byla na začátku vysoký.
0: No. To by tak možná odpovídalo.
1: No, no.
0: Aniž bych se chtěl dopouštět agingu. Řekněte mi, ve které roli se vám Milon Čepelka nejvíc líbil?
1: No tak to vám neřeknu. Ve všem.
0: Jste tajnůstkářka.
1: On byl nesmírně vzdělaný.
0: On je pořád ještě nesmírně vzdělaný.
1: No, pardon.
0: Ano, ano.
1: Ale já už jsem minulý čas.
0: Ještě ne, Květo. Načten spěch.
1: Ale... jako pořád to sleduju a vzpomínám na ty krásné léta.
0: Děkuji vám za váš telefonát a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Fenomén Cimrman, vše, co byste k tomu chtěli říct, můžete na telefonu, který za malou chvilku uslyšíte. A ještě jeden přípodotek posluchače Františka. Já jsem na tyto věci takový odborník, že jsem dlouho přemýšlel, kdo to vlastně byl ten Cimrman. Takhle já rozumím kultuře, ale Cimrmany znám, jsou to moji kamarádi. No Františku, nepochybuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11:15 a v noční lince na téma fenomén Zimmermann vítám posluchačku Janu. Pěkný večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě nespinkají. A k tomu panu Zimmermannovi se bych chtěla říct, co se kdysi říkalo divadlo Jarida Zimmermana. Mm-hmm. A já jsem si vždycky říkala, kdo to je ten Jarid Zimmermann. A... no a teď vám chci říct, já teda jako zase nejsem až tak odborník přes tu Zimmermanologii, ale musím říct, že když jsme byli mladší s manželem ještě, když žil, tak jsme kdysi seděli tady v restauraci ve Frenštátě. Mm-hmm. A tady bydlel nějaký pan Zimmermann a on pocházel z Čech a on si tam k nám přisedl k tomu stolu a teď se nám představil jako Zimmermann. No a tak jsme tam seděli a povídali a mě napadlo, já jsem si říkal, já se ho musím zeptat, jestli náhodou není z rodiny s tím Zimmermannem, s tím Jarou.
0: No, co vám odpověděl?
1: Víte, já jsem tenkrát nevěděla, že to je nějaká taková fiktivní postava. No a já nakonec jsem se ho teda nezeptala a po nějaké době jsem jako slyšela, já pořád, kdo to je ten Zimmermann, a oni říkají, prosím tě, to je taková, to je hra a v té hře je ten fiktivní, ta postava, ten Zimmermann. A já jsem říkala, no ještě, že jsem se ho neptala, protože on si asi o mě myslel, že jsem praštěná pytle.
0: No, možná by se chytnul a možná by tu hru hrál s vámi. Ale
1: možná, že jo.
0: Mě by zajímalo, jestli vás třeba i po té, co jste odhalila, jak vy sama říkáte, skutečnou podstatu, já si tím sice nejsem jistý, ale budiš, jestli vás to třeba nějak nemotivovalo k návštěvě divadla Jary Zimmermanna, protože, jak už tady několikrát zaznělo, divadlo s pány Svěrákem a dříve i s Moliakem a samozřejmě mnohými dalšími objíždělo naši republiku, na mnoha místech vystupovalo. Byla jste někdy na divadelním představení Zimmermannovském?
1: Bohužel to se mi nikdy nepodařilo, škoda. A je to škoda. Moc toho lituju. A teda opravdu toho pana Čepelku si pamatuju ještě, jak jsme bydleli v Adamově, jak jsem bydlela v Adamově, než jsem se vdala, tak o něm se tam hodně pořád, jako jsme slyšeli, Milon Čepelka. A ještě kdysi o těch Zbyšek Pantušek s tím jeho bráchou zpívávali v Adamově. No a tak ta hláška o těch Alpách, tak to se mi fakt opravdu, to jsem párkrát slyšela, tak se mi to hrozně líbilo a ono tady šlo něco podobného v Kopřivnici. Tam je taková budova administrativní a tam se říkalo, že když vylezete až nahoru na střechu, takže vidíte až na Tatry. No tak samozřejmě, že tam na poligonu stály Tatry, že? Tak to byla
0: 180, ano.
1: Ano, takže vidíte na Tatry a zrovna tam potom byla taková hláška. Tam byl ředitelem pan Kopec a to byla taková hláška, že voda teče do kopce, z kopce a Gořálka do kopce.
0: No tak možná by to byla hezká inspirace pro nějakou další Zimmermannovskou hru. Nevím, jestli se jí dočkáme, ale děkuji paní Jano za případnou inspiraci.
1: No, ještě jsem jenom chtěla říct jenom tohle, že jsem teď viděla tu poutávku a že jsem tam viděla toho člověka v té bílé paruce, nakonec toho vylezl ten Ondřej Vetky. A? Já ho strašně zbožňuju, toho herce.
0: Takže to asi bylo České nebe, jestli se nepletu tedy.
1: To je možný.
0: Je to možné. Tak vám moc krát děkuju, paní Jano, a mějte se hezky. A až někdy budou hostovat Zimmermanni třeba ve Frenštátě, nenechte si to ujít, i když lístky sehnat je docela těžké.
1: Ano, to budeme muset se nějak starat, aby jsme do předkusí je zajistili. No a tak všem přeju dobrou noc, zbytek noci a zas někdy třeba se mi podaří něco zase, co mě bude bavit, nebo o čem budu něco vědět, tak zavolám. Tak se opatrujte a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já se vás ptám, jaké zkušenosti máte s cimrmanology? Sami jste těmi, kteří znají hry divadla Járy Cimrmana. Fenomén Cimrman, to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. No a protože už se nám pomalu blíží půlnoc, venku je tedy alespoň tady v Brně, za okny studia brněnského Podešti, okluzní fronta 356, 42, 359, 44, 360, 30, no prostě lepší počasí jsem si nemohl přát. Dávám šanci ještě jednomu z vás, kdo by na tohle téma mohl promluvit. Zdravím na telefonu, ptám se, kdo je prosím hola hola tam, tedy hola hola zde, tady Borek.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tady je Petr ze Zlína.
0: Zdravím vás, Petře. Fenomén Cimrman, to je téma. Poslouchám.
1: Já mám pro vás jednu velice zajímavou informaci, a sice, jestli pak víte, že vyšly skripta pro Vysokou školu technickou, pro katedru fyziky, kde součástí těchto skript na fyziku jsou nejslavnější pasáže právě z Cimrmana.
0: Já bych si typoval, že ano. Jinými slovy, já totiž měl skripta na VUT, teď už ale nevím, jaký to byl předmět, protože jsem stejně VUT nedodělal, ale dodnes je mám někde schované, kde se například používalo to známé, musíte chodit do práce pořádně na jezeni, vítána jsou zejména těžká jídla.
1: Ano.
0: Takže sem tam si autoři skript půjčují citáty a celé pasáže od Cimrmanů, aby zatraktivnili svá skripta.
1: To byli moji kolegové, kteří zhruba v druhé polovině 70. let na Technologické fakultě ve Zlíně, to byla čtvrtá fakulta brněnské techniky, ještě před architekturou a před čema, která vznikla v roce 69, tak když psali skriptum pro posluchače této fakulty z fyziky, tak použili moje výstřížky, které já jsem zase schraňoval z odborného časopisu Akta fyziky, který vydávala Akademie věd, a tam občas se taky objevila něco z té fyzikální terminologie, co se týkalo Cimrmana, respektive co si někdy autoři připravovali jako rádoby cimrmanské fyzikální zákony a podobně. No a když psali potom ta skripta, protože komise pro skripta hrozně nerada viděla prázdná místa, třeba půl stránky, když bylo prázdné ve skriptech, tak to se jako autorům vytýkalo, tak oni do těch prázdných, končila kapitola, tak do těch prázdných míst vždycky dali něco z toho Cimrmana, a bylo to psané tak, že ne další odkaz na další stránku, ale pokračujeme ze strany předcházející. Takže i to stránkování bylo trošku takové zajímavější.
0: No řekl bych cimrmanovské.
1: Ano.
0: Tak. A Petře, co vy? Byl jste někdy v divadle na některé z her divadla Járy Cimrmana?
1: Bohužel tady ve Zlíně to bylo nekonečně dopředu vyprodáno, takže já znám prakticky všechny hry ze záznamů na zvukových nosičích nebo z televize. Mám celou řadu knížek, publikací, které se týkají té cimrmanovské problematiky. Sledoval jsem teď ten dokument televizní Po stopách Járy Cimrmana, takže nejradši mám Dobytí severního pólu, Dunasever,
0: a Dunajich, no jo. A dosti často i já používám tedy domů,
1: ano,
0: do
1: ano,
0: lékárny. Dál nebudu pokračovat, protože sice už je po 22. hodině, ale nemusím být hned označen za vulgárního moderátora.
1: Tak.
0: Petře, když jste říkal, že jste sledoval pořad cyklus po Cimrmanových stopách, tak naschvál, já si vás vyzkouším. Ve které stanici byl Cimrman vyloučen z dopravy?
1: No.
0: Začíná to na K.
1: Já už vím, ale já to teď nedám. Musíte mě, prosím vás, omluvit. Mně je 83.
0: No ale teda, talent máte.
1: Ale některé věci už mě, zejména jména, když si vezmete, kolik studentů člověku projde rukama, tak ta jména, to je první, co se zapomíná, takže mě se kolikrát stává cirmanovsky. Někdo mě potká, pozdraví mě, jak se máte? A mně už teď nezbývá nic jiného, než prosím vás, odkud my se známe, když jsem vás učil?
0: No, tak průtoková konstanta, to je jasný. No.
1: Ano, ano.
0: Petře.
1: Takže ještě prosím vás, jenom posledně, ta skripta měla takový úspěch tenkrát těch mojich kolegů, že získala dokonce cenu rektora za nejlepší skripta roku.
0: No tak to je úspěch, který se neodpouští.
1: To bylo někdy, znovu říkám, ta skripta vyšla řádově někdy koncem 70. let.
0: To tak bude odpovídat, že v té době jsem se dostal i já k těm skriptům, k předmětu, na jehož název si ne a ne vzpomenout. No,
1: byla to...
0: Něco takového to, myslím, bylo. Ano.
1: No, a byla teď... tam ta klasická ta obrázek té lžičky, že jo?
0: Jo.
1: Cimrmanovské a spousta jiných věcí. A pak tam bylo ještě vysvětlení některých fyzikálních zákonů podle Jarida Cimrmana. No, bylo tenkrát to byl dost jako úspěch. I mezi studentama.
0: Petře, děkuji za váš telefonát a teď už vám vlastně můžu popřát krásný nový den. Za malou chvilku začíná. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Abyste neřekli, že jsem si vymýšlel, právě teď nastal nový den. Odbyla půlnoc a už máme 17. zářijový den. Ovšem pokračuje noční linka se stejným tématem, fenomén Cimrman. Telefonujte, číslo je 731 800 900, pište o svých zážitcích v divadle Járy Cimrmana, třeba i o tom, jak dlouho vám trvalo, než jste se dostali k lístkům, které sehnat je velmi těžké, a například koho z hereckého ansámblu favorizujete právě vy? Kdo je vám nejsympatičtější a kterou postavu a kterou hru divadla Járy Cimrmana máte nejraději? Včera to totiž bylo přesně 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Proto tedy tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Na dálku zdravím všechny, kteří se zasloužili o ten fenomén, o kterém si mluvíme. Pana Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a mnoho dalších, včetně Miloně Čepelky, Petra Brucknera, pány Kotka a třeba i Rumlenu. No prostě úplně všechny. Hezký večer, dobré ráno a nerušený poslech Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: hrozilo uzavření divadla, tak museli vstoupit do KSČ.
1: A já se znovu ptám, myslíte, že to patří k fenoménu Cimrman?
0: Ale no ne, ale to je jenom takový okořenění, co no se dělo.
1: Já bych spíš uvítal trošku toho zázvoru, anebo něco podobného jako koření.
0: No, poslouchal jsem třeba různý ty vložky, co jste tam říkali, zajímavý to bylo, no ale tohle to taky k tomu patří přeci, že jo? Jiní lidi byli odsuzovaní za to a oni to museli udělat tohle, takže ono, tenkrát pan Svěrák o tom mluvil, že to byla taková kapka, že za tu minulostí, co se stalo, že prostě zase za to stydí docela, no ale museli to udělat, aby zakrádili divadlo. To je jen taková perlička, no.
1: Dobře.
0: Nic jiného.
1: A vy jste ještě nikdy žádné představení naživo neviděl u Cimrmanů?
0: U Cimrmanů ne, tam jsem nechodil. My jsme chodili do Semaforu a podobně, ale tam jsem nechodil.
1: Tak vám děkuju a přeju vám hezkou noc.
0: Já vám taky, díky, mějte se.
1: Naslyšenou. Fenomén Cimrman. Dnes jako téma noční linky. Máte možnost telefonovat, číslo pokud neznáte, uslyšíte, ale můžete i psát. rozhlas.cz/linka. Jaký byl vlastně váš první zážitek a první hra, kterou jste, ať už jenom jako audio, anebo přímo naživo viděli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přeju nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, třeba o tom, kdy poprvé jste se setkali s fenoménem Zimmermann. A tím, kdo by teď mohl odpovědět na tuhle, ale možná, že i na další otázky, je pan Mirek, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno. No prostě, zdravím vás.
1: Já zdravím všechny posluchače a i vás, Morku.
0: Děkuji.
1: Já jsem se setkal s divadlem Jary Zimmermanna v nás v Rokycanech, v Sokolovně. Už je to zpátky mnoho let. A normálně bylo tak narváno, že jsme stáli v poslední řadě úplně prostě na konci sálu. Tam lidi chodili na stání. Bylo narváno, na to divadlo. Hráli, myslím, že hráli tu hru, jak se tu na sebe na jich, jo.
0: Dobytí severního pólu Čechem.
1: Dobytí severního pólu. Já jsem velký znalec, ale jsem velký udivovatel, co normálně. A rád jezdím po místech, které navštívil. Jedno z původních míst je rozhledná nedaleko Kořenova v Jizerkách, kde má vlastně po tu rozhlednu i muzeum Jary Zimmermanna, kde jsou skoro všechny jeho nálezy.
0: Skoro. Já si myslím, že tak velké muzeum, kde by se schromáždili všechny vynálezy tohoto génia, asi těžko někdo postaví, ale budiš.
1: Je tam to opravdu hodně na koukání a je to opravdu zábavné.
0: Mirku, vy jste to měl asi v té poslední řadě v Rokycanech trošku složitější v Sokolovně, protože přece jenom akustika, že to je věc, ale já
1: se tam... Mám menší postavu, takže jsem to ani moc neviděl, když jsem to poslouchal, ale prostě byl jsem rád, že jsem to zažil.
0: Vy jste to měl jako takový magnetofonový záznam vlastně, ale
1: ano.
0: Já se na tohle našich posluchačů a posluchaček ptám i proto, že jak vím z vlastní zkušenosti, sám jsem Zimmermanny naživo zažil v Husovicích, tuším, že to byl tak rok 87, tak jsem si všimnul, že oni podle toho, kde vystupují, už třeba v úvodu semináře, byť je to jenom jedna jediná věta, vsunou, změní nebo přizpůsobí místním podmínkám a místopisu něco, co tam v ostatních představeních není. Tenkrát si vzpomínám, že se pan Svirák pochlubil takovou tou taškou, kterou jsme označovali jako síťovku kdysi dávno. V ní byly houby a řekl, tak tohle jsem, že řekl, že bych nás chtěl seznámit s jedním důležitým objevem. Vytáhl tu síťovku a řekl, tak tohle jsem dnes našel v lesech v Útěchově. Všichni čekali samozřejmě objev na téma Zimmermann. No, tak jenom se ptám, jestli i vy jste zažil něco podobného v Rokycanech, jestli nějakou místní libůstku vsunuli Zimmermanni do toho představení.
1: No, už je to docela zpátky hodně let, jsem to představení viděl, že tady už si nepamatuji. A hlavně, jako, když jsem to slyšel poprvé, tak možná jsem to zaregistroval, možná ne, nevím, to viděl jsem jenom jednou na život.
0: Rozumím, jen jsem se zeptal.
1: Mirku, ale je to zážitek na celý život.
0: A předpokládám, že ten, kdo viděl jedenkrát, byť jen jedenkrát živě představení divadla Jary Zimmermanna, už si nenechá ujít ani třeba televizní záznamy. Takže znáte, no řekněme, filmografii, teatrografii, to je asi hloupé slovo. Takže víte asi tak, kolik her mají na svém kontě Zimmermanni?
1: Já taky šest nemůžu. Možná ale prostě lidi to milují.
0: Jestli jsem správně počítal, tak 14. České nebe je z roku 2008 zatím poslední, jestli se nepletu.
1: No, ne. Jako jenom ten humor, jo, Smoljaka a Svěráka, je tak úžasný, že vlastně Zimmermann vyhrál jako by tu tenkrát na tu anketu nejznámějšího Čecha, že?
0: Ano, největší Čech.
1: Porazil vlastně žijící prostě fenomény Česká. To je neskutečný humor.
0: Používáte
1: já
0: některé...
1: Používám tu na sebe Dubaj. To je velmi oblíbená hláška. Pak mám rád tu, jak tam věší z těch oblíků z CPC.
0: Teď se vám teď se vám zcela nerozuměl, kterou hru?
1: Že mám rád tuto hru, jak tam ještí pípače z těch třeba kouká do pípače a ještí tu budoucnost.
0: Jo, vy myslíte vizionáře, takže posel z Litáku. Jo.
1: Ano, no, to je taky dobrá jo. Hra.
0: Petr já. Něco červenýho bez ruč, jo.
1: Ano.
0: Ano.
1: je to prostě humor, na všichni humory, to je
0: v tom s vámi samozřejmě souhlasím. Mirku, já vám děkuju.
1: Myslím, žádný hodně znalec, ale vnímatel.
0: Já vám děkuju, že jste zatelefonoval, našel jste si čas i při výkonu povolání a přeju dobrou noc. Hezké sny, i když až dojedete, jo?
1: Ať se daří.
0: Díky a naslyšenou. Telefon 731 800 900 máte znovu k dispozici. Stejně tak to platí i pro webovou stránku, kam můžete svoje zážitky s Cimrmany napsat. Dobrý večer, píše Jana. Když jsem sledovala Járu Cimrmana ležícího, spícího, tak jsem zhotovila pár momentek s mou oblíbenou Libuškou Šafránkovou, jak tam roztírala to pomyslné moře na tom plátně. A z toho je také známá hláška Pozor na racky! No a ve filmových skupinách a na Facebooku to mělo úspěch. Jinak, co se týče mě, pokračuje Jana, tak mám raději tvorbu pana Sviráka a Jaroslava Uhlíře pro děti. Jejich pěkné písničky, na kterých jsem vyrostla. Dobrou noc. Takže můžete psát, můžete telefonovat. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nevím sice, jaký vztah měl Miroš Birka k fenoménu Cimrman, ale můžu se na to zeptat paní Evy, která čeká na telefon. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. A já vám řeknu, jak jsem za sebe udělala krásnou blbku, jo. Protože my jsme na vesnici, že jo, teďko člověk dělá v zemědělství a už na starý kolena se tak často do divadel a to nedostanu. Takže vždycky v rádio mám furt puštěný a teďko tam bylo Cimrman tohle, Cimrman tamhleto, Cimrman tohleto. Já říkám, krucinál, co tohle to je, když jsem nikdy... Teď přišli děti a já pám, holky, prosím vás, co to je ten furt Cimrman, Cimrman? Teď my jsme se o něm nikdy ve škole neučili a nejenom Cimrman napsal tohle, Cimrman napsal tamhle to. No, nedovedete si představit, jak ty se mi vyřechtali. Jo, takže jsem se pak dozvěděla teda, že je to vymyslený od pana Svěráka a tak dále. Jo.
0: A kdy to bylo, kdy se to odehrálo tady to, kdy jste se poprvé vlastně setkala s fenoménem Cimrman? Jak je to dávno?
1: To už je aspoň 20 let.
0: A dohnala jste za tu dobu svoje mezery ve vzdělání?
1: Ale jo, to jo. Jenom víte co, protože vždycky v tom rádiu říkali Cimrman, ale nikdy neřekli, že je to, jo, třeba ten úryvek od toho pana Svěráka, nebo ta hra od toho Svěráka. Teďko já říkám, no co to je krucinál, když nic k tomu dalšího neříkají.
0: No tak já vám na jednu stranu tak trošku rozumím, protože ne všichni musí být naladěni na tento styl humoru.
1: Ale on je to krásný humor.
0: Krásný,
1: jo, ale,
0: samozřejmě.
1: Ale jako ta informace, že on to někdo napsal, jsem neměla, jo. A teďkon jsem, ve škole jsme se neučili, že nějaký takovýhle spisovatel a vynález a to je, že jo.
0: Jestli vy moc nevěříte učebnicím, to bude ono.
1: To ani ne, jo, ale teď jsem říkala, no krucní, protože člověk, když to tak jako neřekli, to bral vždycky, jako jo, no ale to jsme byli až na severní pol a ještě další, to jsem jako potom už jako taky viděla a hromadu jsem toho slyšela v tom rádiu, jo, ale jenom jsem furt nevěděla, od koho to je. No. Říkám, no krásná blbka, no.
0: Ale ne, takhle sebekritická nebuďte, paní Evo. Já si myslím, že v každém z nás je trošku Járy Cimrmana. Někdo to má trošku hlouby, no a někdo ne, no. Takhle bych to viděl.
1: Ale jsme to vzali s humorem, jo, jenom prostě mě furt bylo divný, že jsem se nikde nic takového neučila. A teď, víte co, v tu dobu já jsem to neměla kde vyčíst. Protože internet ještě jsem tak, to nebyl, že jo, tak nějak to takhle po ruce a navíc v práci já jsem na internetu nedělala, že jo, takže, protože jsem byla z provozu hodně, takže jako neměla jsem kde přijít k té informaci. No, takže takhle, no.
0: To chápu. No, paní Evo, a viděla jste, promiňte, ještě se zeptám, viděla jste někdy za těch posledních 20 let, kdy jste si doplňovala cimrmanovské vzdělání, viděla jste někdy nějakou jejich hru naživo? Byla jste někdy v divadle na nich? Kterou?
1: Ne, na divadle ne, ale viděla jsem jako zájezd jejich tady u Hořovic.
0: A která to byla hra?
1: Ale víte, že vám neřeknu teďko.
0: Tak co v ní tak zhruba bylo?
1: Já si to teď nevybavím, ale vím, že to bylo teda suprový. Jo, ale tím, že prostě jsem jako slyšela vždycky tamhle ten úryvek, tamhle to, tak si to jako neumím honem propojit. Jo.
0: Dobře, tak takže poslední otázka, nebyla to náhodou pohádka, nebo bylo to laděno
1: ne,
0: pohádkou?
1: Ne, pohádka to nebyla.
0: Vzducholoď v tom taky nehrála roli. Jo?
1: Taky ne.
0: Ani
1: taky
0: švestka ne. V tom nehrála roli.
1: Taky ne.
0: No tak, to je potom těžký s váma.
1: Taky ne.
0: Ale no. To nevadí. Vy na tom ještě zapracujete a příště se zase ozvěte.
1: No, to bych se musela zase zeptat, ale když si to budou
0: No tak důležité je, že víte, koho se máte zeptat. No, paní Evo, mějte
1: jako,
0: se pěkně.
1: Víte co, oni tam byli jako, že jsem je viděla v originále, jo, jako...
0: No a to stojí za to. To za to stojí.
1: To opravdu stálo za to, no. Bylo to moc hezký a pak jsem je viděla jako ty jejich hry, že je hrál někdo jiný, jo. A jako ten humor jako je senzační. To jako se musí nechat. To je prostě takovej ten správný český humor, no.
0: S tím samozřejmě souhlasím. Mějte se pěkně a naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Naschledanou a dobrou noc.
0: Fenomén Zimmermann, téma noční linky, kterou posloucháte. Zbývá z ní už jen půl hodinka. Dejte si záležet, telefon je 731 800 900 a psát můžete, pokud se nedovoláte třeba, na rozhlas.cz/linka. Další posluchačka jménem Eva píše... Zimmermanny jsem měla možnost vidět naživo za dob studií v Praze. Tehdy hráli v divadle v Braníku. Co to bylo za hru, už si ale nevzpomenu. Před lety jsem viděla v televizi hru Hospoda na Mítince a když vycházela CDčka s jejich hrami, tak jsem si je zakoupila. A stanice na Jindřichohradecké úzkokolejce spjatá s Zimmermannem, tady máme odpověď na otázku, která zazněla před půl hodinkou, se jmenuje Kaproun. Přeji krásné babí léto. Podepsána Eva z Jižních Čech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pana Petra, který čeká na telefonu 731 800 900, se ani nemusím ptát, odkud že volá. On to řekl sám, že je z Kroměříže. Já tedy stále ještě čekám na někoho, kdo by třeba volal z Tanvaldu. Chci se zeptat, jestli tam je ještě pořád ta hospůdka u Labutě. Teď ovšem, Petře, máte prostor vy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane Borku, a všechny posluchače.
0: Děkuji.
1: Já mám první zážitek, nebo první kontakt s Jarou Zimmermannem jsem zažil, co by študák před mnoha a mnoha lety, počátkem 70. let v Olomouci, v oblíbené medické hospodě na Růžku, kde náš jeden kolega fenomenálním způsobem nám předváděl hospodu na Mítince a my jsme řvali smíchy. Potom se nám podařilo dokonce se dostat na živé představení v jakési olomoucké sokolovně na periferii a bylo to úžasné. Takže to jsou moje první zážitky s Jarou Zimmermannem.
0: Kterou hru máte v podání souboru divadla Jary Zimmermanna nejraději?
1: Hospodu na Mítince.
0: Takže klasika. Jsou ti, kteří mají raději spíš ty novější, dejme tomu Švestku, dejme tomu České nebe, dejme tomu Blaník, a někteří nedají dopustit na Mamku Žílovou v podání Miloně Čepelky. No musím říct, že právě tuhle postavu Miloň Čepelka zvládl s bravurou. Ale když jste tak zmínil tu hospodu na Růžku, medickou hospodu na Růžku, taky jsou tam takové nápisy na zdi, jako například lepší pivo v žaludku, nežli voda na plících?
1: To zase nebylo tak moc akademická půda. Aha. Tam jsme sice měli svůj vyhrazený stůl, ale takovéto nápisy tam nebyly. V roce 72 nebo 3 už probíhala úspěšně normalizace a tyhle ty recese se tenkrát moc nenosily.
0: Ano, to máte bohužel pravdu. No ale pamatujme si, že do hospody s umytýma nohama, což je další heslo,
1: určitě,
0: které Zimmermann věnoval hostinskému za svůj půl litr. Mějte se pěkně, Petře, zdravím do Kroměříže, no a zase někdy příště.
1: Jinak děkuju za skvěle vybrané téma.
0: Díky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naschle.
0: Fenomén Zimmermann jako téma Noční linky Českého rozhlasu. Bohužel už budete mít jen 25 minut na to, abyste se dovolali na číslo 731 800 900, tak si dejte záležet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pro jistotu se paní Soni, která čeká na telefonu, zeptám, jestli náhodou nevolá Stanwaldu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ne. Volám úplně z jiného konce. To nebudete vědět ani, kde to je Drozdovská pila.
0: Musíte mi přiblížit
1: nějak. Pošta Hoštejn kdysi. Pošta Hoštejn, kousek od Zábřehu na Moravě.
0: Zábřeh na Moravě, už vím. To už vím, tam se
1: Hurá.
0: Chytám. Hurá. Soňo, už u vás hostovali herci, no,
1: jezdí,
0: členové ano, souboru divadla Járy Zimmermanna. Jo? A byla jste?
1: Samozřejmě, jistě, že. Já teda všechny zdravím jménem fanklubu Járy Zimmermanna Zábřeh. Mm-hmm. A jezdí k nám leta letoucí, nejenom, že vlaštovky zvěstují jaro, ale taky Zimmermanni vždycky přijíždí v březnu. Mm-hmm. A vždycky je vyprodáno, vždycky se směje, i když už to známe z paměti. Je to opravdu fenomén, který lidi v lidech probouzí fantazii a tak, jak si nás ponouká, aby jsme si dál hráli a rozvíjeli to téma. Mm-hmm. Takže řekla bych, že ten Zimmermann už si žije svým vlastním životem, tady u nás teda určitě, protože jsme tady vybudovali vodoléčebnou stezku Járy Zimmermanna. A každoročně při té akci se nachází nové stopy a nové pole jeho působení a lidi, kteří se tady sejdou, mají smysl pro tenhle humor, čili žádní škaroh lidi tam nejsou. Mm. Myslím, že je to opravdu fenomén. Že...
0: Sama jste zmínila stopy Járy Zimmermanna. Dívala jste se na ten dokumentární cyklus o stopách?
1: Dívala.
0: Ano, výborně, takže vám už je známo, kde byl Jára Zimmermann vyloučen z dopravy v Kaprouně, že to už tady taky zaznělo.
1: Ano, to je jasný.
0: Jak byste zhodnotila tenhle dokumentární cyklus? Mně se líbil moc, musím předeslat.
1: Mně se taky líbil a je to chválihodné, že se něco takového natočilo pro nás i pro generace příští, protože já takhle říkám, máme v literatuře své české takový podobný hrdiny, třeba Švejk, mm-hmm. Saturnin, mm-hmm. ale ti ustrnuli se svým autorem, když to ten Zimmermann žije dál, ten prorůstá vlastně tady národem, který je hravej.
0: Pokud no a dotyčný co není zrovna, jak jste řekla, škarohlíd. Ano, stopy. Vraťme se ke stopám.
1: Tak jsme letos natáčeli i u nás, takže jak bude teď druhá řada, tak tam bude i ta naše vodoléčebná stezka.
0: No
1: tak. Se dívejte.
0: To už se na to dvojnásob těším, protože vím, že vy jako zástupkyně fanklubu Járy Zimmermanna ze Zábřeha, jste to zveřejnila jako první vlastně. Mimochodem, když jste v tom fanklubu, máte tak nějak blíž třeba ke Zdeňkovi Svirákovi nebo vůbec do herecké šatny? Chodíváte tam někdy? Byla jste tam někdy? V zákulisí?
1: Chodíváme tam, myslím si, že nás mají už povědomí, mm-hmm. že nejsme anonymní a že cítí, že naše publikum je má rádo, stejně jak publikum v celé republice. Ale 20 let vždycky přicházíme s buchtama, takže už jsme takový, aby neměli hlad, jak říkají, já bych si také s dovolením vzal.
0: Na jevišti nic nejest, tam je vše gumové, takže vy chodíte s buchtama.
1: Ano, my chodíme s opravdovýma buchtama.
0: Tak nezapomeňte taky na ramínka, ta se občas ztrácejí v hereckých šatnách.
1: Ano. Je to úžasný humor a člověk, spousta lidí se vlastně ten humor tady u nás vytvářela, Verich, Semafor, ale tohle to je něco úplně specifického a myslím, že ani oni sami na začátku nezamýšleli nebo netušili, jak se to moc rozroste a do jakých konců a niancí se to dostane. Takže díky jim za to, co vymysleli, za to, co proto dělají, za všechny filmy a přeju všem lidem, kteří ten humor mají rádi, aby jim dál přinášel radost a potěšení. A vám dobrou noc, ale až dovysíláte.
0: Až dovysílám. Což ano, bude bohužel ano. Za chvilku, ale já jsem moc rád za to, že jste zatelefonovala a přeju vám také dobrou noc, paní Soňo. Naslyšenou.
1: Děkuju. Naschle.
0: Fenomén Zimmermann a ještě možná, že i dva telefonáty na čísle 731 800 900. Záleží na tom, jaké budete mít štěstí. Ještě připomenu jednu větu, ona je to vlastně dvojice vět. Dobrý večer, z rozhlasce ze Lomítko Linka. Dobrý večer, chtěl bych reagovat na pána, který mluvil o vstupu pánu Svirák Smoljak do strany. Pokud dostali na výběr vstup do strany nebo zavřít divadlo, určitě vybrali lepší variantu. Zavřením divadla by určitě hodně ochudili českou zábavu. Dobrou noc, podepsán Rodák z Hrdlovky. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak má to, jo, samozřejmě. Ono, šafrán a trochu toho zázvoru se trošku hůř rýmuje. Znalci zajisté vědí, znalci tedy ti, kteří už mají hodně těsný kontakt s fenoménem Cimrman. A jak jste na tom vy, paní Evo? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, my jsme manželé Rosenbachovi. On teď nemůže můj manžel moc k telefonu, protože teď je indisponován, ale zrovna právě posloucháme vaše vysílání. Já jsem teda byla jednou, nebo dvakrát vlastně jsem byla jednou na východ a jednou takovou to na sever.
0: Na sever, na jih, takže dobytí severního pólu jste zhlédla.
1: Ano, ale vy pořád chcete, tak bych chtěla jenom říct, že prostě když jsme měli noční, tou mojí kolegyní, která mě tam vždycky brala do jejich divadla, Járy Cimrmana, tak jsme vždycky prostě už vždycky ve dvě ráno, tak jsme vždycky říkali domů.
0: Domů, do lékárny, do Podolí, dál nepokračujte, to stačí. Děkuju.
1: Takže jsme se vždycky těšili, až prostě skončíme tu službu.
0: Já vám rozumím.
1: A pak samozřejmě Blaník. Jako prostě, když jsem, já jsem hrozně, já miluji naši Českou republiku. Mám ráda naší historii. A když mě prostě vzala na Blaník, tak jsem byla úplně hrozně šťastná a tleskala jsem, až mi prostě úplně slzy mi tekly. Takže prostě říkám, že moje úplně srdcová záležitost je Blaní.
0: No celá hora se chvěje, jak vás slyší.
1: No a samozřejmě můj manžel, který teď prostě, i z jeho telefonu jsme vám volali, jo, tak ten byl prostě všechno a ten prostě miluje švestku a to, kdybych vám ho dala k telefonu, tak úplně byste si rozuměli, úplně bych řekla, že jste bratři.
0: No, tak ale indisponován. Co se dá dělat, no? Tak ho pozdravujte, paní Evo.
1: Tak tomu věřili, že se vám dovoláme.
0: Povedlo se. Naslyšenou.
1: Tak, děkujeme. Děkujeme moc a jinak zdravíme Českou Kamenici, severní Čechy. Strašně moc a přejeme k vám krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A děkuju moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když už tady byla anglicky zpívaná písnička, byl to Barry Manilow, který vám takřka v závěru Noční linky zpíval, tak musím říct, že je mi moc líto v té cílové rovince dnešního dvouhodinového povídání s vámi, že ten telefonát s panem Radomírem, který telefonoval z Koloráda, bohužel nevyšel, jak vyjít měl. No, tím toho aspoň na dálku zdravím, pokud mě slyší, ale rád bych pozdravil i toho posledního, kdo ještě má co říct k tématu, tedy k fenoménu Zimmermann. Je to pan Rosťa, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno, Rosťo.
1: Dobrý večer. Já jsem původem z Husovic, takže mám k divadlu Svatoboj, kde Zimmermanni velice často vystupovali.
0: Ano, ano.
1: Velice blízko. A když tenkrát dávali premiéru Dobytí severního polu Čechem Karlem Němcem, tak bylo nemožné dostat jako vstupenky někde. Vzpomněl jsem si na svého kamaráda, který byl velitelem husovických hasičů a který měl dozor v divadle samozřejmě, tak jsem šel za ním a říkal, jako není problém, přijď za mnou, nech si mě zavolat. Tak jsem si ho nechal zavolat a ten přišel a říká té uvaděžce, paní, tady pro kamaráda potřebuju dvě místa a jestli ne, tak vám zapálím divadlo.
0: A povedlo se? Tedy
1: povedlo se.
0: Pustili
1: povedlo
0: vás,
1: viděl,
0: takhle.
1: Pustili mě samozřejmě. Seděl jsem na balkoně v první řadě mezi sedadlem, mezi těma řadama a bylo to teda opravdu první uvedení Dobytí severního pólu. Já jinak miluju Zimmermanny ve všech jako divadlech, které jsme viděl jsem teď her naživo několik a samozřejmě Dobytí severního pólu, Blaník a další.
0: No, já jsem rád, že máme v jednom ohledu takřka společné kořeny, protože to byl právě Svatoboj, tedy bylo to divadlo Svatoboj, kde jsem i já poprvé naživo viděl Zimmermanny, ono to spadalo pod zbrojovku, byl to závodní klub a já jsem v ní dělal do roku 91, takže jsem se tam taky vlastně procpal. A když vy jste viděl ono Dobytí v divadle Svatoboj, taky se stalo to, že tam něco vsunuli oproti jiným představením, něco místního, jak už jsem to tady popisoval?
1: To si nedokážu, to je, neviděl jsem jako další premiéry nebo další uvedení, takže nedokážu odhadnout, jestli tam něco přidali nebo nepřidali. Ale bylo to vynikající představení, které jako se měl strašně rád.
0: Rosťo, děkuji za telefonát, přeju vám dobrou noc a
1: vám
0: zase
1: taky,
0: někdy naslyšenou.
1: Jo, jo. Mám štěstí, že po druhý se s váma mluvím a vždycky úplně na závěr, úplně na závěr vysílání.
0: Vy jste ten, který zatahuje oponu za Noční linku.
1: Tak, já jsem jako, když jsem s váma hovořil o zbrojovce,
0: no.
1: O fotbalistech zbrojovky, taky to bylo úplně na posledním místě.
0: Tak snad letos skončí na trošku jiném místě, v ligové tabulce. Rosťo, naslyšenou, mějte se hezky.
1: Jak se říká, zpívá se, zbrojovka je lepší.
0: Jo, jo, jo, jo, to se zpívalo, i když tady byli tenkrát fotbalisti z Lutychu, se hrál pohár dokonce, si vzpomínám.
1: Ano, 4-0 vyhrála zbrojovka.
0: No, vy si to pamatujete ještě, Rosťo, skláním se před vaší pamětí. Naslyšenou.
1: Jo, taky naslyšenou.
0: Budu se na vás těšit zase v pátek v Noční lince Českého rozhlasu, která se bude odvíjet od vaší cesty, té první cesty v letadle. Dobrou noc, hezké sny, u mikrofonu byl Borek Kapitančik a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene, když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
2: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To on. Ona se pořád se mnou vadí.
5: Já?
4: Ty.
5: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Co pak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med

0: čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
1: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, Broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
2: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
3: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
4: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, Broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, Broučku, že jsi přišel.
6: Proč jsi ráda?
5: Tak.
2: Vítejte, vítejte, však je to letos naposled.
5: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: S Janinkou se znáte.
3: Jak pak ne?
5: Ráda vás vidím.
2: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
5: A ty jsi hezký, Brouček. Kdy pak už poletíš?
6: Brzy.
5: Už umíš?
6: Umím.
5: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš? První let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
6: Pozvu.
2: Stydí se.
6: Nestydí.
2: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
4: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
6: Já vím co, kmotříčku. Med.
4: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
6: Co pak to je, kmotříčku?
4: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
6: A k čemu je to dobré?
4: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
4: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
6: Ano.
4: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
6: Dobré a sladké.
4: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Tam je ta rosa, tatínku.
4: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
2: Tak na zdraví, sousedi.
4: A na šťastné shledání.
2: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
3: Na zdraví.
2: Na zdraví.
6: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
6: Ta Janinka, kdo pak? Je.
5: Kdo by to byl, sousedka?
6: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná a vyzná se v léčení.
6: A čí pak ona je?
5: Ničí je sama.
6: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
6: A proč?
5: Tak to já nevím.
2: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
6: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k oušku.
3: Jako rosnička,
4: jako žluna.
2: To ne.
7: Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
4: Já nechtěl.
6: A co je to žluna?
7: Ani to radši nevyslovuj.
5: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
7: Žluna je přece pták.
6: Pták? Co? To je toho?
4: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
6: A vy jste ji už potkal?
4: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů a v lese najednou frr, kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela
6: Ne, tatínku!
4: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně a já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
7: Radši nevzpomínat.
5: Pán Bůh vás ochránil, kmotřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
7: Přišlo mi tatínka líto.
2: Ale vždyť je tady a nic se mu nestalo.
7: Ale

0: já bych se žluny nebál, já bych ji, a nebo...
1: Tiše, broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
2: A nechlup se, nemáš čím.
1: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
0: Co to je město?
3: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
0: Když já nevím, co je to lidi.
2: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
1: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se: neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
4: Amen. To bylo hezké povídání. Ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
1: My vás doprovodíme, Janinko.
2: Letos bude zima zlá.
4: Ale dá pán Bůh, přijde léto a zase se uvidíme.
5: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
2: Dobrý trobroučku, jak pak ses vyspal?
0: Dobře, a tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
1: Sluníčko, broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
0: Proč musíme?
1: No to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
2: A to bílé, to jsou kopretiny.
0: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
2: To jsou chudobky, broučku.
1: To tam v zimě umřeli tři broučci.
0: Jak umřeli?
1: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
0: To byla jistě Beruška, kmotříček a kmotříčka. Oni se zachumelili.
1: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
0: Ale půjdeme se ke kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
2: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
5: A bylo jaro. Všecko kvetlo. A bylo teplo, voňavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitroceli. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
6: Cvrk, už prý to bude, brouček poletí.
1: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
0: Budu.
7: No tak, tedy s pánem Bohem leďte.
2: A dávejte na sebe pozor.
4: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
0: A nespadni, neboj.
8: Zdař Bůh.
2: Podívejte, jaké má brouček krásné světilko.
4: Žluté.
3: Spíš to růžová.
4: A pěkně jasné.

0: jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les.
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku.
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusí.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere. Proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí. Poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli? Že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Beruška by se ti smála.
1: Co pak tak?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří. Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stezky.
1: Ne, ne, ne, budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: Všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dá dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada.
3: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo neprocházel. A jezírko a velryba a kocour.
2: Jaký?
3: Černý, zlomyslný a nafoukaný kocour.
6: Mňau! To jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král mňour první. Jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak zdrhni. Jsem tady všude pán, král mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval. No, jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
2: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové, pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
8: Prs, prs.
0: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
6: No, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
6: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
5: Jú, kluci, za chvíli zvoní. Honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: Tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale...
9: Vaše chvíle přijde. Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: máme kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl...
3: Co nás chtěl?
4: Sežrát.
5: My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
4: jestli náhodou
5: nesedí za vraty
4: a nečíhá na nás.
5: Kdybyste nám, paní Zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon.
6: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
6: Jak zmocníme?
4: A prostě ho lapnem.
5: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
6: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, ne, ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní Zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
0: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure. Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
5: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější, Lakomou barku. Vyprávět vám budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste, Dejvice, dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlupky od buřtu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář, co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Maria, ne že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobu, zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
2: Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak jí cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ji ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
3: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
2: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vyda ho, a vyda ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, bás, bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej, hej, hej, hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého protmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
3: Je to starosta z Davids. Byl si zapytlačit v královské oboře a nese domů statného kolouka. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo barky koloucha. Zrovna, když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragón, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou. Samo sebou, že barku přitom také polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává. Barka vstává. Starostová ječí. Barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
2: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, ne, ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak, jen tak. Začali zvonit, na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, ho, ho. To jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
4: Maličký námořník krabičce odmítla.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.